0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Neznaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. Pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli, šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řek, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řek, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen, jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitry zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na 4. místě je stejně jako rok předtím a celkově po 10. Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neutbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i solového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.
2: Vzpomínám na první setkání, ten večer jsme šli do kina.

V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristovao je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
1: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili. Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly. Třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě, jak si kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Ypsilon v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Ypsilonky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Ypsilon v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Ypsilonka.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních cen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá: ach, Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to: no to já tuším, Jiří. A když jsem vám přece říkala, abyste na ty švestky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samých radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No, vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá: okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona: a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák. Nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? A říká, ježiš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánové, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude
1: letí. No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychlo.
0: Jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
4: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
5: Díky.
4: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů a těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
3: Ano, třeba možná, už v pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno,
5: děkujeme.
3: Slyším ještě dobře, díky.
5: Dobré lečo.
3: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
6: Tady je Jirka, dobrý den, já na vás zdravím. Ano. Pavle,
3: já zdravím taky.
5: Děkuju, ano. Děkuju taky, ano.
6: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
7: Dobrý den, tady Petr Zezdounek. Volám z Luhačovic.
3: Ano.
7: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
3: Ale to je dobře.
7: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
3: A to nebyla slazená minerálka, ne?
7: nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
3: Je takhle. No vy si užíváte.
7: No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
3: Určitě.
7: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
5: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
3: Ano.
7: Děkuji.
3: Tak ať vás to nebolí.
7: A já bych si vybral pokračování.
3: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Haló, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
8: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
5: No prosím.
3: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
5: Naschledanou.
3: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
5: Já myslím, je to jasné.
3: O rodině a fyzkultuře.
9: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude? Co
2: no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají, ba tak, tak. No ne, tak si ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak, tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tefr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano. To je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají Thálii, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco jasně. Tam
1: objeví
2: budou dělat.
1: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře, no tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfr Ačko, Spejbl Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme
7: hezký
4: zapsáno.
7: Zpětme, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré
6: ano,
4: odpoledne.
6: Ano, ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: a no. Vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové.
4: Mhm.
10: Pro vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 dní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových krutů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2007, $800 ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel, nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Promiňte, 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Říká, no dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštůby, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucií Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
6: No to jo.
4: Ondra je v napětí a taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádní souboj nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: No, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Haló, haló.
3: Haló. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky jak vidím Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, co byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale ty už se vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano,
3: no,
2: bez pochyby.
1: Tak, milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdravá.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No, nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spej byl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spej byl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.

0: Och jo, a jsme u cíle.
1: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
2: Velko krabic.
3: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
0: No, a to je právě náš cíl.
3: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
1: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
3: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
0: Už mají zavřeno.
3: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
2: I ne, vždyť se tam svítí.
3: Ale je zavřeno.
2: Tak proč se tam svítí?
3: Kvůli zlodějům, Máničko.
1: A proč, když zloději mají baterky?
0: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
3: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
0: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
3: Vy zlí.
0: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
1: Majo!
0: Hurvejš, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
1: To nejsou dveře, ale vrat.
2: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
0: Tak hudaž nepřekážej, ať jí dál.
1: No. Nejde, já nemůžu otevřít dveře.
0: Jak to?
1: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
3: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
1: Tlačit.
2: No tak tlač.
0: Prosím tě, pust a nedělej hlouposti, uhni. No, prosím. Vstupte!
3: Tak kam půjdeme nejdřív?
0: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
1: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
0: Nech toho. Potřebuji ti koupit ponožky.
1: Na nožky?
0: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
2: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
1: No dovol.
2: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
3: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
0: Jo, jo, už jdu.
3: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
0: No jo.
3: Je, a hlme se. Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
2: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
3: Proč?
2: Protože už ho měl někdo v puse.
3: No tak dobrá, tak... Já koupím k večeři vajíčka.
2: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
1: Cože to?
2: Nejím maso.
1: A proč?
2: Protože mám ráda zvířata.
1: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
2: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
1: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
2: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
1: A proč ne první?
2: Protože jsi hlupák.
3: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
4: Tak jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
5: Ano,
4: nebo veganka, nebo co?
5: Jsem překvapen.
4: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
5: No já jsem měl
4: slavnými.
5: Tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
4: Dokonce.
5: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
4: Takže se spodílel na nahrávkách těchto slavných herců.
5: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Uh-huh. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
4: mají tam sochu svoji.
5: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
4: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší. Ano. My ti věříme, že to tak bude.
5: Nevím, samozřejmě, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že a to opravdu se
4: hezký
5: řeší,
4: podzim.
5: Se to smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
4: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Systém varování do mobilů v nouzových situacích by měl být spuštěn v únoru příštího roku. Provoz v Pražské ulici v Jablonci nad Nisou zkomplikují výkopové práce. Z bývalé márnice ve Fídlanské nemocnici bude energocentrum a dnes bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké pondělní ráno přeje Hana Hopfoglová. Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný Salt Broadcast, má začít v České republice fungovat od února příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Zpráva s upozorněním na konkrétní kritickou situaci, jako jsou třeba povodně, rozsáhlé požáry, ale i dronové útoky, má přijít na všechny mobilní telefony v oblasti i s radami, co v tu chvíli dělat. Systém je teď podle ministra Metnara ve zkušebním provozu.
2: Toto vyrozumění bude chodit bez ohledu zamčený, nezamčený telefon. Prostě do daného teritoria bude tato zpráva a ta zpráva o tom, jak se mají lidé zachovat, chodit na všechny přihlášené mobilní přístroje kompatibilní v tom daném teritoriu.
0: Salt Broadcast začal připravovat už Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN. Podle něj je dobře, že spuštění nenabírá žádné velké zpoždění s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci. V Jablonci nad Nisou začne další dopravní omezení v Pražské ulici a okolí. Podle mluvčí magistrátu jsou důvodem opravy inženýrských sítí. Ode dneška až do 29. listopadu bude provoz omezený v ulicích Pražská, Nová Pražská a Tu.

0: Turnovská. Další omezení je také v části ulice 5. května. Do konce října jsou úplně uzavřené i části ulic Na hranici a Revoluční. Objízdné trasy jsou značené.
1: Stavební práce ovlivňují taky provoz autobusových linek 101 a 105. V obou směrech přestali obsluhovat zastávky Pod pivovarem a Revoluční. Lidé můžou využívat zastávku Turnovská. Ve směru na Kokonín a Rychnov linky neobsluhují zastávku Vrkoslavice Dělnický dům. V blízkosti křižovatky ulic Pražská a Janáčková zároveň vznikla náhradní zastávka Janáčkova. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Část areálu nemocnice ve Frýdlantu se na 2,5 roku změní ve staveniště. Demolice čeká budovu bývalého dětského oddělení, místo které vznikne nový pavilon pro ambulance a laboratoře. Ještě předtím čeká rekonstrukce bývalou márnici. Nově v ní bude energetické centrum celé nemocnice. Uvedl to technický ředitel stavební firmy Syner Václav Brodský. Některé autobusy městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi budou ode dneška jezdit jinak. Vedení dopravního podniku změnilo jízdní řády na několika vybraných linkách. Nová je například linka označená číslem 34, která vozí školní děti hlavně z 5. a 6. základní školy, a také autobusová zastávka v průmyslové zóně. Další spoje, například linka 62, výjíždí na trasu dříve.
2: Počasí.
0: Teď ráno dejte pozor na mlhy, na které se místy tvoří. Pondělí ale bude slunečné, čekáme polojasno až skoro jasno s odpoledními 19 až 22 stupni Celsia. Fouká jen slabý proměnlivý vítr nebo je bezvětří. Během dne bude foukat vítr ze západních směrů. Vyzatěž je mírná na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Vysokém nad Jezerou je uzavřená část ulice doktora Karla Farského, a to od stanice STK až k budově Husova sboru. Objíždí se to ulicí Karla Havlíčka Borovského. Tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Také 4 minuty po 5. hodině přejeme dobré ráno a těžko říct, kam ten víkendový čas utekl, ale nacházíme se opět na začátku nového týdne. Je tu pondělí a to s datem 5. října. A čeká nás cesta do školních lavic. Studenty už za pár hodin, a to doslova, a my se tam vydáme hned z úvodu našeho vysílání. Nový pavilon libereckého gymnázia FX Šaldy je totiž hotový. Díky novým prostorům může škola navýšit svou kapacitu a využívat třeba také udržitelnou energii. Teď ty důležité otázky. Kdy se v budově začne učit a co v ní všechno najdeme, to se dozvíme už za okamžik v dnešní první reportáži. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Vaby Daněk v úvodu našeho pondělního vysílání. Zmiňovali jsme datum 5. října. Jsme rádi, že i v tomto čase, tedy 10 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Liberec. Popřejeme nejen příjemný poslech, ale také vydařený vstup do nového týdne. A to nejen vám, ale také studentům. V případě, že se v řadách z vás, tedy z našich posluchačů, přeci jen někteří nachází, můžeme doplnit, že studenti libereckého gymnázia FX Chaldy se budou od listopadu učit v nové budově. Pavilon, který začal liberecký kraj stavět v roce 2024, pomůže navýšit kapacitu školy až o 188 studentů. Architekti při prohlídce zájemcům představili nejen nové učebny, ale třeba i knihovnu nebo posilovnu.
2: To tady hrazdy, to znamená, aby si vyzkoušeli výmyk.
3: Výmyku mám noční můru do dneška.
4: Kdo ne? Tak popisují návštěvníci prohlídku cvičebního sálu v novém pavilonu gymnázia. Podle ředitele školy Václava Ulvra jsme byli mezi prvními, kdo prostory nové budovy viděl.
5: Studenti to ještě nebyli, ani učitelé to ještě nebyli. Je to naprostá premiéra.
4: Budova má 4 podlaží, každé jinak barevně rozlišené. Hlavní vstup je bezbariérový a patra propojuje výtah. Prohlídka začíná v nejvyšším patře, kde je kromě technického zázemí budovy i rozlehlá terasa s výhledem na celé město.
6: Je to také budova, která počítá s něčím víc, než že se tu děti budou učit. To je vidět nakonec i podle té terasy, na které teď právě jsme.
4: Říká ředitel Ulvr o terase, která bude sloužit i jako venkovní učebna.
2: Leste jí dovnitř?
3: Jo, dobře, dobře.
2: Mrkněte na příjezdovku.
3: Než mě tady zavřete.
4: Ve druhém podlaží jsou učebny a spojovací krček, který vede do vedlejší budovy. Zároveň zde najdeme i výtvarný ateliér. O patro níž, do kterého vedou i boční schody, jsou už hlavní učebny, kabinety a prostor pro knihovnu.
7: Měli by se sem přestěhovat vlastně 3 stávající knihovny, které jsou ve stávajícím objektu, to znamená studentská, učitelská a německá.
4: Říká hlavní architekt Jakub Středa.
7: A teď bude možnost tady vyjít přes hlavní schodiště ven.
4: V podzemním podlaží jsou šatny, sklad, cvičební sál a boční východ na nově upravené sportoviště. Z toho je vidět celá jižní strana budovy pokrytá solárními panely.
7: Panelů je 135, výkon zhruba 60 kW. Polovinu tady má na starost jako podpora tepelných čerpadel, to znamená na pomoc vytápění, druhá polovina zhruba je na tu běžnou spotřebu toho objektu.
4: Popisuje architekt Středa. Kromě fotovoltaiky vzniká na budově zelená střecha a nádrže pro zadržování dešťové vody. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno se v Libereckém kraji vyskytnou mlhy, jinak bude přes den polojasno až skoro jasno a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty relativně vysoké, byť tedy ráno chladnější. Dnes 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno ještě slabý proměnlivý vítr nebo klidno, během dne už vítr převážně západních směrů a biozátěž mírná, tedy na jedničce.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také po písni Petra Muka pokračuje naše ranní vysílání při pondělku 5. října. Vy víte, že každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka Mahulena Bočanová. Tady je malá ochutnávka z rozhovoru.
1: Vy jste zmínila, že máte plán, až tady nebudete, aby se někdo o Marinko postaral. Můžete nám jasný. O tom plánu říct?
2: To je sen a plán, ale já to dotáhnu, protože kdo jiný, a to je prostě tak klid toho dítěte, a to je právě to nejtěžší na tom, jak najít domov pro tyhle ty lidi, kteří to soukromí vyžadou. Samozřejmě bydlení po jednom pokoji, to nejde, aby byli po dvou. No a takže teď je můj sen vybudovat stacionář nebo domov pro lidi s autismem, kde by jich bylo 12 až 20, takových mých nějakých Márinek a Mariňáčků. A takže budu chodit po republice a shánět dotace a prosit bohatý kamarády a bývalý bohatý kamarády a milence a budoucí bohatý milence a kamarády. Všichni budu chodit a budu shánět a pomáhat to prostě dát nějak dokupy.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes, a to po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: mu udělí cenu nadace Vize 97 nejen, to se dozvíte ve zprávách Anny Hauptvoglové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Uhlí proti loňsku zdraží zhruba o 5 až 10%, vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cen cipaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Krajská nemocnice Liberec se kvůli sporům s dodavateli stavby centra urgentní medicíny obrátí na rozhodčí soud. Výstavba centra se prodlužuje, podle stavebních firem se tím zvyšují náklady na materiálech a subdodavatelé mají problém dostát závazkům, protože s prodlením nepočítali. Firmy chtějí po nemocnici finanční kompenzaci. Město Jablonec nad Nisou zužitkuje kameny z bývalého hřbitova ve Mšině. Podle mluvčí magistrátu budou sloužit na úpravu pohřebiště urnového háje na hlavním městském hřbitově. Část taky město využije pro opravu hřbitovní zdi v jabloneckých pasekách. Nadace Vize 97 letos udělí in memoriam cenu Václavu Havlovi. Celkově 28. ocenění je podle nadace symbolicky věnované prvnímu českému prezidentovi. Ocenění jeho jménem převezme Dagmar Havlová. Hokejisté Liberce v 8. kole Tip Sport Extraligy vybojovali 3 body. Mladé Boleslavi zvítězili 5-3. Skóre zápasu otevřel premiérovým gólem v sezóně útočník Bílých tygrů Filip Jansa. Ráno mlhy a přes den slunečno, to slibují meteorologové na dnešek. Odpolední teploty stoupnou mezi 19 a 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli opravám je v Liberci uzavřená část Jablonecké ulice. Uzavírka se posunula, teď je mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského, a to včetně křižovatek. Objízdná trasa je vyznačená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 a za námi další zprávy Hany Hauptvoglové, a to během pondělního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. To s datem 5. října ostatně pokračuje. Budeme mít možnost připomenout i slavnou ponikelskou skleněnku. Ta učinila z jedné zrázovité krkonošské výsky skutečné centrum českého perlařského řemesla. V tyto dny se představuje na 2 prestižních výstavách a my se za okamžik v rámci reportáže právě na skleněnku, a tedy tu slavnou ponikelskou, budeme mít možnost podívat. Přejeme dobré ráno, hlavně tedy příjemný poslech a pokud možno poklidný vstup do nového týdne.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co

0: růstu.
1: S Pavlem Bobkem možnost připomenout si a trochu zaspomínat na písničku, která nám nezastárla. To byl Houston a ten nám dozněl 9 minut po 17:30 v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. My jsme před okamžikem nastínili, kterým směrem se budeme mít možnost ve vysílání vydat a můžeme doplnit dvě výjimečné výstavy v Liberci a také v jízdárně Pražského hradu. Ukazují totiž lidem v těchto dnech umění perlařů z Krkonošské Poniklé. Tamní perlařská manufaktura s tradičním způsobem výroby byla jako poslední na světě zapsána i na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
2: Ponikelské perličky snad od samého počátku té Hornovy továrny se posílaly do celého světa a zdobily kroje.
3: Ano, to málo kdo ví a je to úplně původní funkce těch perliček. Našívaly se nejenom na kroje, ale všeobecně na oděvy a používaly se ke zdobení jako bižuterie.
2: Barbara Kulhavá, spolumajitelka firmy Rautis. Ty party, čelenky, ty dodnes jsou ukázka úžasného umění ponikeláků.
3: Ano, party jsou ze Slovenska a jsou to opravdu umělecká díla, která spojují duté foukané perličky, to jsou tedy ty naše, potom tam jsou různá zrcátka, stuhy, umělé květy, je to opravdu unikátní a až neuvěřitelné, že něco takového se na hlavě dá nosit.
2: Co pak to, ale ponikelské perle se nosí i v Africe.
3: Píš v Jižní Americe, konkrétně země, kde odebírají ty perličky, vlastně dodnes je Ekvádor. Nosí je tam nejen na hlavě, ale i kolem krku na šňůrkách jako náhrdelníky. Dělají se proto speciální perličky z barevného skla. To i ty kroje jsou dodnes aktivní součástí našeho kulturního dědictví a ty party, i ty čelenky moravské čepce se vyrábějí dodnes. A dodnes spolupracujeme s krojaři a dodnes, když si někdo chce nechat ten kroj vyrobit, tak pokud chce dostat těm historickým předlohám, tak volí naše perličky.
2: V současné době je v Liberci úžasná výstava, která má čepec v názvu.
3: Ano, jmenuje se Parádní čepec. Tam vystavujeme ženské i mužské pokrývky hlavy. Na Turnovsku jsou to takové speciální jehlice, které jsou zdobeny perličkami. Jsou tam k vidění i zahraniční, třeba německé svatební koruny. Třeba ta ze Schwarzwaldského regionu je úplně posetá perličkami a když si někdo chce pořídit nové, tak se tomu tam věnují specialisté, kteří je ještě pořád umí vyrobit.
2: Už míříme do podzimu a z podzimu do Vánoc, tak nějaká speciální vánoční kolekce?
3: No, připravili jsme na letošní rok ve spolupráci s designérkami kolekci ozdob a řetězů, které jsou inspirovány obrazy renesančních malířů. A představíme ji na letošním design bloku v jízdárně Pražského hradu, kam jsme byli vybráni jako součást kurátorované výstavy High Craft. Výstava Parádní čepec bude do konce října, je to v Liebigově paláci v Liberci a Praha je od 7. do 11. října, tedy v jízdárně Pražského hradu.
2: Z Poniklé Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká na začátku nového týdne v Libereckém kraji? Můžeme nastínit, že den bude opět relativně příjemný, jen tedy ráno ještě místy hlášené mhly, jinak ale očekáváme polojasno až skoro jasno a k večeru se bude také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupí mezi 19 až 22 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Ráno k tomu ještě slabý proměnlivý vítr nebo dokonce hlášeno klidno, během dne už ale očekává máme vítr ze západních směrů a biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce, to značí tedy mírnou zátěž, která nám pokračuje i na začátku nového pracovního týdne s datem 5. října a to v čase 5 hodin 46 minut vás nejen u poslechu, ale také do nového dne zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda projedná novelu školského zákona. Majitelský areálu chce v Rokytnici nad jezerou postavit nádrž na zasněžování a parkovací dům. Ve středu se otevře nový úsek cyklostezky z České Lípy do Nového Boru. Slunečno a teploty kolem 20 stupňů, takové dnes u nás bude počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké ráno přeje Hana Hauptfoglová. Vláda dnes projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka, jako je to teď. Cílem je, aby asistenti byli stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga.
2: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
0: Změna by měla začít platit od září příštího roku. V Rokytnici nad jezerou by příští rok mohla začít stavba rozsáhlé podzemní nádrže na vodu, plánuje to majitel tamního lyžařského střediska. Záměr už projednávali zastupitelé města. Voda má sloužit k zasněžování sjezdovek. Nádrž bude pod parkovištěm P2 a nad ní má vzniknout dvoupatrový parkovací dům.
3: Původně chtěl majitelský areálu společnost Trigema postavit otevřenou vodní nádrž, která by v létě mohla sloužit ke koupání. Kvůli klimatickým podmínkám ale řešení není udržitelné. Místo toho bude nádrž podzemí, nad ní zmíněný parkovací dům a vedle na jiném pozemku má vzniknout koupací biotop. Trigema připravuje projekt. Z Rokytnice nad jezerou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Cyklisté budou moct začít využívat novou část cyklostezky z České Lípy do Nového Boru. Otevře se ve středu. Nově dokončený úsek je přes 1 kilometr dlouhý a stál přibližně 33 milionů korun. Jeho nejdůležitější částí je podle mluvčího města Nový Bor Jiřího Lebiše nový most, který umožní bezpečný přejezd hlavní silnice mezi Novým Borem a Českou Lípou. Ministerstva mají během

0: Příštího roku postupně propustit desetinu zaměstnanců, jako první na to upozornil server Seznam zprávy. Vláda má plán propouštění projednat v několika příštích týdnech. V pořadu Poledne s Moravcem to v neděli řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Sport. Liberečtí hokejisté uspěli na ledě Mladé Boleslavy. Bílí tygři v utkání 8. kola zvítězili 5-3. Gólem k výhře přispěl 17-letý obránce Lukáš Kachlíř. Těšilo ho, že liberečtí dokázali navázat na domácí výhru 2-0 s Olomoucí.
1: Tak já si myslím, že důležitý to je pro nás hrozně moc, je to teď druhá výhra v řadě, takže teď z začátku ty ještě bodový rozdíly tam nejsou tak velký, takže myslím, že nám to pomůže hodně i v tabulce a hodně i na mentalitu, takže si myslím, že teď už to bude jedně lepší a jdeme dál. Počasí.
0: Je před námi slunečný den, čekáme jasno, skoro jasno, s teplotami od 19 do 22 stupňů Celsia. Teď ráno se ještě místy mohou tvořit mlhy. Fouká jen slabý proměnlivý vítr nebo je klidno, během dne začne vítr foukat od západu a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice třetí třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřená, pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnici 2/610, tedy přes Příšovice a Přepeře. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 6. hodině v kalendáři 5. října a i v tomto čase vás zdraví Český rozhlas Liberec. Na silnicích rozhodně opatrně i na začátku nového týdne. K tomu se společně za okamžik budeme mít možnost podívat na neúplně příjemné téma, a to vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. To by se totiž mělo změnit. Ministerstvo financí plánuje agendu ze soudních exekutorů převést na finanční správu. Mělo by to být levnější. Exekutorská komora s tím ale nesouhlasí. My se tématu budeme věnovat společně ve vysílání v další reportáži. I po 6. hodině vás od mikrofonu vás tedy zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín.

0: zpěvák Barry Manilow a s ním také píseň Mandy. Ta nám ostatně dozněla 12 minut po 6. hodině. Čas, kdy vám přejeme dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec při pondělku 5. října. A je to také čas, kdy se budeme moci věnovat tématu, které jsme před okamžikem nastínili. Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění už by nemuseli vymáhat soudní exekutoři, jak je tomu dnes. Ministerstvo financí je chce od roku 2028 nahradit pracovníky finanční správy, kteří by agendu převzali. Od změny si ministerstvo slibuje mimo jiné i finanční úspory, a to jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro samotné dlužníky.
1: Dnes při vymáhání využíváme kombinaci vlastních nástrojů daňové exekuce a soudních exekutorů. Současné nastavení považujeme za funkční a efektivní.
2: Říká za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu mluvčí Elenka Mazurová. Od roku 2028 by nově měla dluhy vymáhat finanční správa. Podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové to zvládne levněji.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
2: Změny se ale nelíbí exekutorské komoře. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka mimo jiné proto, že někteří exekutoři přijdou o zakázky.
4: Z přibližně 140 soudních exekutorů v Česku jich vymáhá pohledávky zdravotních pojišťoven asi 30. Ti nepochybně přijdou o část své práce. Skutečné a mnohem širší důsledky ale pocítí celá společnost.
2: Klesne podle něj například efektivita vymáhání. Finanční správa totiž na rozdíl od soudních exekutorů může využívat jen zlomek nástrojů. Zpravidla se omezuje jen na blokaci peněz na bankovním účtu nebo srážky ze mzdy, dodává Jan Mlynarčík.
4: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
2: S tím ale Gabriela Krušinová z ministerstva financí nesouhlasí.
3: Finanční správa je na převzetí této agendy odborně, technicky i personálně vybavena a její kapacity umožní efektivnější správu pohledávek i jejich celorepublikové rozložení. Obavy z poklesu efektivity nebo miliardových výpadků příjmu zdravotních pojišťoven proto nepovažujeme za důvodné.
2: Zdravotním pojišťovnám každopádně současný stav vyhovuje. Například pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, suverénně největší zdravotní pojišťovnu v zemi, je klíčové zachování alespoň současné úrovně vymahatelnosti pohledávek.
5: Konkrétní dopady případného převodu vymáhání nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění na finanční správu bude možné objektivně vyhodnotit až po schválení finální podoby legislativy a nastavení jednotlivých procesů.
2: Říká mluvčí Lucie Miarková. VZP loni zahájila daňové exekuce dohromady za téměř 6 miliard korun. Vymoct se jí podařilo asi 1,5 miliardu. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také na začátku nového týdne můžeme počítat s počasím, které nás, myslím si, povětšinou potěší. Během rána se ještě místy vyskytnou mlhy, jinak bude ale přes den jasno až polojasno. A k večeru se dokonce vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Biometeorologická předpověď mírná, ta nám tedy zůstává i v novém týdnu, minimálně na začátku na jedničce a ráno k tomu hlášený slabý proměnlivý vítr, nebo dokonce klidno, během dne už očekáváme vítr převážně jihozápadní. Tak takový výhled máme na pondělí s datem 5. října v Libereckém kraji.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 5. října. V svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
3: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
2: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56.
4: Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus.
2: Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
0: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
5: Ukombajím se stát malé, přijeli Drápalíka.
2: 80 má v pohodě i Drápalík.
6: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík so.
2: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
7: Božník půjdeš Turkovi.

0: kterých městských budovách v Jablonci nad Jizerou se plánují fotovoltaické elektrárny. Nejen to se dozvíte ve zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Platnost řidičských průkazů se nejspíš prodlouží z 10 na 15 let. Změnu chystá ministerstvo dopravy. Týkala by se nově vydaných průkazů pro osobní auta a motocykly. Už vydané průkazy by dál platily do původního data. Novela zákona o silničním provozu také počítá se zvýšením maximální rychlosti na dálnicích pro obytné vozy na 100 km za hodinu. V Jablonci nad Nisou dnes začne dopravní omezení na příjezdu od Prahy. Uzavřená bude část Pražské ulice a okolí. Podle mluvčí magistrátu jsou důvodem opravy inženýrských sítí. Provoz ulicí Pražská, Nová Pražská a Turnovská bude omezený do konce listopadu. Město Jablonec nad Jizerou kupuje nové fotovoltaické elektrárny na střechy městských budov. Zastupitelé vybrali dodavatelskou firmu, která panely umístí na čistírnu odpadních vod, základní a mateřskou školu, zdravotní středisko a základní uměleckou školu. Soud pro Prahu 9 bude po několika týdenní pauze pokračovat v hlavním líčení kauzy Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Ve čtvrtém kole ČES extraligy ve florbale podlehl liberecký ženský tým Olomouci 5-8. V tabulce ligy jsou teď liberecké florbalistky 8. A pondělí bude slunečné, má být jasno až polojasno, teď ráno dejte ještě pozor na mlhy, tvoří se jen místy. Teploty dnes až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor dejte na silnici 3. třídy mezi Roztokami u Semila Helíkovicemi. V zatáčkách tam osobní auto narazilo do svodidel. Se zvýšenou opatrností je místo nehody průjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Hany Hauptvoglové, a to po 6:30, konkrétně tedy 6:32, 5. října v kalendáři, a už za okamžik společně budeme mít možnost probrat další aktuality Libereckého kraje. A v závěru hodiny se vydáme za dětmi, se kterými připomeneme také Václava Havla a jeho dnešní výročí. Přejeme tedy dobré ráno a příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec.

0: S Michalem Tučným a poslední kovboj v 6 hodin a téměř 39 minut na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Je to ale také čas, který jsme jasně vyhradili tomu, abychom se společně měli možnost podívat na další aktuality Libereckého kraje. Stále třeba platí výluka na železniční trati v úseku Smržovka Josefův Důl, která potrvá, teď připomeňme, nepříjemnost až do 9. listopadu letošního roku. Všechny vlaky v tomto úseku jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Platí i výlukový jízdní řád, který je ostatně k dispozici na stránce iidol.cz. Přesunout se společně budeme moci také do Turnova. Špičkoví výtvarníci z několika zemí světa budou totiž teď momentálně v Turnově tvořit. Přijedou na prestižní šperkařské sympozium, které pořádá zdejší muzeum jednou za dva roky. Jen doplňme, sympozium šperkařů v Turnově potrvá od 6. do 15. října.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6:43 a my můžeme nastínit, že i v pondělí nás čeká relativně pěkný den. Jen tady ráno ještě počítat minimálně místy s mlhami, jinak bude ale přes den polojasno až skoro jasno a k večeru se opět vyjasní. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia a biozátěž mírná, tedy na jedničce. Ráno ještě slabý proměnlivý vítr nebo dle meteorologů hlášeno i klidno.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9 do 12 hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: 6 hodin 51 minut k tomu a v kalendáři 5. října. To je důležité datum. Dnes si připomínáme 90. výročí narození Václava Havla, bývalého československého a českého prezidenta a také politika. Vědí předškoláci, kdo je vůbec politik? Na to se jich zeptala redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, kdo je politik?
2: Že se někde staví třeba skoro.
3: To je pan, že rozhoduje.
1: Jak takový politik vypadá?
3: Třeba, že naší kabelku.
2: Že třeba má čáru a nemá košily.
4: No, třeba staví školy nebo rozhoduje o městu celým. No.
1: A co tam rozhoduje?
2: Staví domy třeba a třeba staví silnice někde nebo dálnice, já už nevím.
1: A co musí politik umět?
2: Třeba stavět.
3: Třeba velrozhodovat.
2: Když se bude otevřít nějaká školka a škola a nebo práce.
1: Jak to politik ví?
2: Třeba to má napsaný nějakým důležitým papíru.
1: A kde ten papír má schovaný?
2: Třeba kapše.
1: A kde politik pracuje?
3: Třeba v práši.
2: V kanceláři nebo někde to. Někde jezdí a nebo jezdí s někým v autě, když hledá třeba v práci.
3: Třeba v

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kvůli průtahům s dokončením centra urgentní medicíny se liberecká nemocnice obrátí na rozhodčí soud. Uhlí meziročně podražilo. Ve Francii jsou kvůli středoškolským protestům zavřené stovky škol a u nás bude jasno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké pondělní ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Krajská nemocnice Liberec se obrátí na rozhodčí soud kvůli sporům s dodavateli, kteří pro ně staví centrum urgentní medicíny. Rozhodla o tom dozorčí rada nemocnice spolu s akcionáři. Výstavba centra se prodlužuje o 2 roky. Podle stavebních firem se protahováním zvyšují náklady na materiálech a subdodavatelé mají problém dostát závazkům, protože s takovým prodlením nepočítali. Firmy proto chtějí po nemocnici finanční kompenzaci. Rozhodčí soud určí, zda na ně mají nárok, jak říká generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
2: V případě, že oprávněný jsou, tak do jaké míry, čili množství těch peněz, který to prodlení znamená. Zhotovitelé řekli, že nebudou chtít víc než 150 milionů, ale máme smlouvu, ale tam se nepíše nic o tom, že když to bude díl trvat, tak to bude o spoustu peněz dražší.
1: Uhlí zdražilo proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen prodejců, které Český rozhlas oslovil. Metrický cen sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Potvrzuje to i majitelka uhelných skladů Anna Bučková, podle které uhlí těžaři zdražili i kvůli rostoucím nákladům na dopravu.
3: Kostka ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
1: Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako loni. Někteří oslovení prodejci ji dokonce snížili. Oprava podceminského mostu přes říčku Žehorovku v Českém ráji nabírá zpoždění. Původně měl být historický pískovcový most z roku 1856, opravený do konce letošního roku. Zamýšlenou rekonstrukci zdržují průzkumné a projektové práce. Obec Troskovice proto nemohla vypsat soutěž na firmu, která historickou památku opraví. Podceminský most je už roky v havarijním stavu. Auta na něj nesmí a turisté jen na vlastní nebezpečí. Ve Francii dnes zůstane kvůli protestům studentů zavřeno přes 10% středních škol, informoval o tom ministr školství Edouard Geffrey, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Studentské protesty začaly na severu Paříže minulý týden, od té doby se rozšířily po celé Francii. Na úterý studentské spolky chystají celostátní demonstraci. Zejména studenti maturitních ročníků si stěžují na nedostatek učitelů a špatnou přípravu před závěrečnými zkouškami. Policie při demonstracích zadržela

0: přes 5000 lidí.
1: Počasí.
0: Teď ráno dejte pozor na mlhy, které se místy tvoří, pondělí ale bude slunečné, čekáme jasno až polojasno s odpoledními 19 až 22 stupni. Vítr fouká slabý, proměnlivý nebo je bezvětří, během dne bude foukat vítr ze západních směrů a biozátěž je dnes mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli opravám je v Liberci uzavřená část Jablonecké ulice, a to mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského, včetně křižovatek. Objízdná trasa je v místě vyznačená. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré ráno a dobrý poslech vám ze studia Českého rozhlasu Liberec. I 4 minuty po 7 hodině od mikrofonu přeje Martin Kolín. Budeme mít možnost za okamžik se také věnovat sportu a asi mi dáte za pravdu, že pro fanoušky jakéhokoliv týmu není větší zápas než derby, tedy souboj dvou rivalů. A proto se na hokejové derby společně podíváme. Liberec se totiž v hokejové extralize představil na ledě Mladé Boleslavy. Jak utkání dopadlo, kdo byl tedy po zápase šťastnějším a samozřejmě i ohlasy po zápase, tak doplníme ve vysílání už za okamžik, tedy v další reportáži. Dobré ráno.

0: Po písni Marty Kubišové Depeše 11 minut po 7 hodině můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec také zamířit za sportem. Poprvé v extraligové sezóně změřili síly hokejisté Mladé Boleslavy a Liberce. Úspěšnější v 8. kole nejvyšší soutěže byli nakonec hostující Bílí Tygři. Do tabulky si připsali vítězství 5-3. Navázali tak na výhru 2-0 s Olomoucí. Bruslaři naopak ani na čtvrtý pokus před vlastním publikem nebodovali. Přitom v závěre části srovnali na 3-3, ale záhy znovu inkasovali.
1: Tak mrzí to samozřejmě hodně, stojí to strašně moc sil to takhle dotáhnout. My jsme rádi, že jsme to srovnali, máme týden na to, aby jsme na tom zapracovali a v dalším zápase dali minimálně 3 a doufám, že to bude stačit už na nějaké body. Pracujeme na tom, aby se to zlepšilo. Je tam hodně co věcí na zlepšení, takže je potřeba sbírat body každý jeden zápas, ať už jeden, dva, cokoliv každý jeden bod se počítá.
2: Vrátil se k utkání mladoboleslavský obránce Petr Zámorský. Snažil se přes porážku najít pozitiva na hře bruslařů.
1: Jsme rádi, že jsme třeba přesilovka, že nám padla, takže to asi pozitivní. A že jsme dali tři góly.
2: Jenže na body to nestačilo. Uspěli hosté. Skóre zápasu otevřel premiérovým gólem v sezóně útočník Bílých Tygrů Filip Janca. Ten popsal situaci, kdy domácí v závěrečné části vymazali dvougólové manko a srovnali na 3-3.
3: Chvilkový zaskočení asi tam bylo, byla to škoda. To si musíme prostě pohlídat tady ty dva góly, ale nesložili jsme se. Dali jsme vlastně toho rozhodujícího góla, což nás zase nakoplo a pak jsme to krásně ubránili a ještě jsme to pojistili do prázdné brány.
2: Spokojený tak mohl být i liberecký trenér Jiří Kudrna.
4: Tak myslím si, že se nám povedlo vstup do utkání, udělali jsme se vedení, to bylo velice důležitý. Soupeř domácí srovnali a pak se nám zase vlastně poměrně za krátkou dobu podařilo střelit gól na 2-1. S první třetinou jsme byli spokojeni. Myslím si, že potom jsme ještě přidali. Ta druhá třetina z naší strany byla odehraná výborně. Na začátku třetiny jsme navýšili náskok. Bohužel tam si myslím, že byla škoda, že jsme vlastně v závěru inkasovali. Paradoxně vlastně soupeř střelil kontaktní gól. Myslím si, že tam jsme měli ještě proměnit nějakou brankovou příležitost. Potom domácí vyrovnali a já jsem nesmírně rád, že kluci tou bojovností a tím týmovým výkonem, že jsme to prostě dokázali překlopit na svou stranu.
2: Uzavřel ohlédnutí za nedělním utkáním Jiří Kudrna. Bílým Tygrům aktuálně patří 7. místo s 11 body. Bruslaři mají bodu 6 a to stačí na předposlední 13. příčku extraligové tabulky. Předposlední Olomoucí. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: I v pondělí nás čeká relativně pěkné počasí, jen tedy ráno ještě místy mlhy, jinak bude ale přes den jasno až polojasno a k večeru se bude také vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes až do 22 stupňů, na horách naměříme do 18 stupňů Celsia. Ráno k tomu slabý proměnlivý vítr, biometeorologická předpověď potom mírná, tedy na jedničce.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jaké plány aktuálně jsou na Frýdlantsku, co se projektu na zajištění pitné vody týče? Ne, to se dozvíte za okamžik ve zprávách Hany Hauptfoglové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda dnes projedná změnu ve financování asistentů pedagoga na základních školách. Podle novely by školy mohly dostávat peníze na asistenty podle počtu žáků a toho, kolik dětí jejich pomoc potřebuje. Teď se peníze přidělují na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Na Frýdlantsku začne stavba prvního z projektů na zajištění pitné vody pro obyvatele, spolufinancovaná z fondu Turów. Ve frýdlantském výběžku se počítá se 4 projekty. Podle Petra Olišara, ředitele frýdlantské vodárenské společnosti, která projekty připravuje, bude první stavbou přivaděč z Frýdlantu do Dětřichova v délce asi 10 kilometrů. Spolek DMO Lužické a Žitavské hory připravil na podzim sérii přednášek o podstávkových domech. Zájemci se dozvědí o vzniku, rozšíření a rozmanitosti této typické regionální stavby. Přednášky jsou zdarma, první bude ve čtvrtek 8. října v Žitavě. Dnes začne vyhlašování letošních Nobelových cen. 4 instituce ve Švédsku a Norsku tento týden oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru. Dnes švédský Karolinský institut oznámí letošní držitele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Předávání cen bude v prosinci. Z kádru české fotbalové reprezentace vypadl Štěpán Chaloupek. Obránce Slavie se od týmu odpojil po zranění v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku. Národní tým čeká další duel zítra ve Wembley proti domácí Anglii. Začne ve 20 hodin a 45 minut. Ráno mlhy a přes den slunečno, to je předpověď počasí na dnešek. Odpolední teploty stoupnou mezi 19 a 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pomalu jedoucí vozidlo údržby teď potkáte na silnici 1/35 ve směru z Chrastavy na Liberec. Silničáři v levém jízdním pruhu sekají trávu. Levý jízdní pruh je proto uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po 7:30. Popřejeme šťastnou cestu, popřejeme také příjemný poslech a to hned po zprávách a neobtvoglové. Co nás čeká v následujících 30 minutách? Bude to rozhodně telefonát meteorologům. V závěru hodiny se opět vrátíme o 100 let naspět a za okamžik se společně přiblížíme k víkendu. V tomto momentě ale s ohledem na volby přece jen už pátek a také sobotu se znovu otevřou volební místnosti. Co je úkolem obecních zastupitelstev, která budeme volit? Jak to funguje nejen v Praze, ale také dalších velkých městech a kde je o výsledku jasno už teď? To prozradíme za okamžik. Vezmu

0: 7:40 se po písni Petry Janu budeme moci přiblížit k pátku a také v sobotě. Jen doplňme, v Česku je víc než 6 000 obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních. Od sekání trávy až třeba postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje? Nejen to vám vysvětlíme v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí, hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidů uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rád.

0: počasí.
1: Teď už tedy 2 minuty po 7:45 během 5. října, tedy při pondělku, můžeme také nastínit, jaký den nás vlastně čeká, minimálně dle meteorologů. Proto tedy z Českého hydrometeorologického ústavu vítám ve vysílání také pana Pavla Juzu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzu, prozraďte, začátek nového týdne, s čím tedy v Libereckém kraji můžeme počítat?
2: Tak teď ráno máme na části území Libereckého kraje mlhy, tam, kde nejsou mlhy, tam je nějaké polojasno až skoro jasno a teplota je většinou v rozmezí 5 až 9 stupňů, na horách je o něco chladněji, asi tak 1 až 4 stupně a na těch nejchladnějších místech, jako jsou nějaké ty horské mrazové kotliny, tak například na Jizerce je asi tak zhruba minus 0,5 stupně.
1: Já jsem si chtěl původně stěžovat na to, že ráno bylo chladnější, dokud jste nezmínil ty teploty i pod bodem mrazu, které tedy místy v Libereckém kraji máme. Můžeme nastínit jenom tedy zbytek toho dne, jak moc nám ty teploty porostou?
2: Poměrně dost. Očekáváme, že během dopoledne by se měly rozpouštět ty mlhy a přes den by mělo být většinou polojasno, večer postupně až úplně jasno. A maximální teploty 19 až 22 stupňů, což je celkem příjemná skoro letní teplota, na horách o něco chladněji 15 až 18 stupňů.
1: Tak pravda, ten výhled více než příjemnější, tedy na to, že máme pondělí začátek nového týdne a pokračuje nám říjen, to je důležité připomenout. S jakým týdnem ale budeme moci počítat? Bude to třeba v podobném duchu jako právě to dnešní počasí?
2: Tak v podobném duchu jako to dnešní počasí to bude pokračovat zhruba do středy. Ve čtvrtek se očekává ochlazení s deštěm.
1: No tak do té doby rozhodně budeme tedy mít možnost užívat, jak jste sám zmínil, relativně i letní počasí, teploty více než příjemné. A to jsou tedy dobré zprávy, které nám v ranních hodinách z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Pavel Juza. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kitty Rogers jen dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Je tu začátek nového týdne a my se i dnes můžeme opět vrátit o 100 let nazpět a s datem 5. října zamířit do roku 1926, přičemž budeme mít možnost podívat se za kulturou. Liberec měl několik desetiletí v provozu nádhernou budovu divadla, tak co se v ní před 100 lety dělo?
2: Podzim byl tradičně ve znamení rozjezdu nové divadelní sezony. Městské divadlo v Liberci, dnešní divadlo FX Schalde, bylo tehdy centrem především německojazyčné kultury.
1: Bylo tedy divadlo v záležitosti jen třeba pro elitu?
2: No, jen do jisté míry. Lístky do loží byly samozřejmě drahé, ale existovala výrazně levnější místa ke stání na galerii. Ovšem kritik v novinách píšící o divadle nehodnotil jen výkony herců nebo pěvců, ale velmi ostře se opíral do opozdílců právě z řad liberecké smetánky, která prý hlučným usazováním v ložích rušila předehru.
1: Takže lidské nešvary ty se za 100 let moc nezměnily.
2: Přesně tak. Pozdní příchody známe i dneska, ale pokud jde o divadlo, tak z říjnových představení roku 1926 zmíním pohádku s názvem Traum ein Leben, tedy v překladu Sen je život, nebo Život je sen. Tahle dramatická pohádka slavného rakouského spisovatele a dramatika France Grillparzera měla premiéru v roce 1834 ve Vídni. O pár let později vyšla tiskem. No a hlavní myšlenka, hra varuje před nebezpečnými ambicemi, touhou pomoci a ukazuje, že skutečné štěstí spočívá v klidném, prostém životě a čistém svědomí.
1: A u nás se hrála první a druhá premiéra hry Traum ein Leben, tedy Sen je život, na začátku října.
2: Na programu bylo taky obnovené v uvedení veselohry vídeňského tvůrce Leo Aschera s názvem Weber Melodien. Jako třetí představení se k tomu jako takzvané první lidové představení hrála veselohra o pěti dějstvích od tvůrce Gotharda Lessingera Mina von Barnhelm. Mimochodem, tuhletu Minu z Barnhelmu určitě znáte. Její děj se odehrává krátce po konci sedmileté války 22. srpna 1763 a tohle dílo patří mezi nejdůležitější komedie německy psané literatury.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Ministerstvo dopravy chystá změnu v platnosti řidičských průkazů. Provoz v Jablonci nad Nisou ode dneška komplikují opravy inženýrských sítí. Město Liberec získalo cenu za transparentnost. Slunečno a teploty kolem 20 stupňů, takové dnes u nás bude počasí. Hezké pondělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Platnost řidičských průkazů se nejspíš prodlouží z 10 na 15 let. Změnu chystá ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných průkazů pro osobní auta a motocykly. Průkazy, které už lidé mají, by dál platily do původního data. Ministerstvo chce ulehčit administrativní zátěž úřadům, které doklady vydávají. Řidičských průkazů se ročně vydá až 700 tisíc. Svaz měst a obcí změnu vítá. Novela zákona o silničním provozu také počítá se zvýšením maximální rychlosti na dálnicích pro obytné vozy z 80 na 100 km za hodinu. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. V Jablonci nad Nisou začala další dopravní omezení v Pražské ulici a okolí. Podle mluvčí magistrátu jsou důvodem opravy inženýrských sítí. Až do 29. listopadu bude provoz omezený v ulicích Pražská, Nová Pražská a Turnovská. Další omezení je také v části ulice 5. května. Do konce října jsou úplně uzavřené i části ulic Na Hranici a Revoluční. Objízdné trasy jsou značené.
5: Stavební práce ovlivňují taky provoz autobusových linek 101 a 105. V obou směrech přestali obsluhovat zastávky Pod Pivovarem a Revoluční. Lidé můžou využívat zastávku Turnovská. Ve směru na Kokonín a Rychnov linky neobsluhují zastávku Vrkoslavice Dělnický dům. V blízkosti křižovatky ulic Pražská a Janáčková zároveň vznikla náhradní zastávka Janáčkova. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Město Liberec uspělo v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získalo první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhlo všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, jak říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
6: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
4: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se ohrazují i proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři také žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí ani na sociálních sítích. Pod výzvou jsou podepsaní například zástupci České televize, Českého rozhlasu, Televize Nova, Blesku, Seznam zpráv nebo serveru sport.cz.
3: Počasí.
4: Je před námi slunečný den, čekáme polojasno až skoro jasno s teplotami od 19 do 22 stupňů Celsia. Teď ráno se ještě místy mohou tvořit mlhy. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo je klidno, během dne začne vítr foukat od západu. Biozátěž je na stupni číslo 1, tedy

0: Mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Liberci v Budyšínské ulici u čerpací stanice naproti nákupnímu centru se srazilo nákladní auto s osobním a místem se projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Policisté jsou na místě řídit dopravu. Buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po 8 hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás i v tomto čase během dobrého rána zdraví Martin Kolína. Už za okamžik budeme mít možnost podívat se na téma, které pálí dalších několik evropských států. Můžeme doplnit právě i pár evropských států, které v poslední době varují před možnými útoky. Například Polsko nebo Švédsko vydali příručky pro případ ohrožení, včetně leteckých úderů. A český premiér Andrej Babiš hnutí ANO přiznal, že Česko čelí z ruské strany hybridní válce. Je na to Česko připraveno a kdy se spustí systém varování v případě nouzových situací? To vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání.

0: Na pozitivní notě jsme vkročili do vysílání také po 8 hodině, teď už tedy 8 hodin a 10 minut k tomu. Před okamžikem jsme nastínili, čemu se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec věnovat v tomto čase. Systém varování v nouzových situacích, takzvaný Cell Broadcast, má totiž začít fungovat od února příštího roku. Lidem by měl jako krátké zprávy přímo na displeje mobilních telefonů zaslat varování a rady, co dělat v případě krizových momentů, třeba povodní nebo dronové útoku. Stát zároveň kvůli aktuální bezpečnostní situaci ve světě připravuje i další úpravy zákonů.
1: Povodně, výpadek elektřiny, únik nebezpečných látek, ale i třeba dronový útok. V takových situacích má přijít jasné varování přímo do mobilů. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je teď nutné systém vyladit do posledního detailu.
2: Protože bude sloužit k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti obyvatel. Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
1: Varování se na telefonu zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN.
3: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
1: Kabinet chce teď také zvýšit bezpečnost kritické infrastruktury tím, že umožní likvidaci neznámých dronů nad vojenskými objekty, ropovody, energetickou infrastrukturou a dalšími objekty. Návrh zákona by měla během října podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD posoudit vláda.
4: Můj předpoklad je takový, že půlce roku 2027 by ta legislativa měla být živá a platná. Ty, který budou zasahovat, jsou vlastně policisté a v případě, že se tady něco zemele, tak už pak až armáda.
1: Předseda STAN Rakušan posilování bezpečnosti vítá. Podle něj je ale možnost, aby si objekty odstraňovaly drony sami, v Evropě i ve světě unikátní. To člen sněmovního výboru pro bezpečnost Samuel Volpe z Pirátů upozorňuje i na další hrozby, jako jsou třeba kybernetické útoky.
5: Za mě to je ještě pravděpodobnější, než kdyby došlo k nějakému otevřenému konfliktu. A teď samozřejmě to jsou ty ruské spící buňky. To jsou lidé, co by pracovali například pro Rusko a mohli by tady dělat různé operace. Můžeme si připomenout tragické Vrbětice, můžeme si připomenout zase Praze, jak zapalovali to depo. Tohle se prostě děje.
1: Metnar také s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD navíc připravuje komplexní revizi kritické legislativy. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak jak nám přislíbil meteorolog, i dnes se můžeme na počasí povětšinou těšit. Teploty mezi 19 až 22 stupni a na horách mezi 15 až 18 stupni. Ještě tady během ranních hodin potřeba počítat místy i s mlhami, jinak bude ale přes den jasno až polojasno a k večeru se také vyjasní. Ráno ještě slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď dnes na jedničce.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

10 minut před 8:30 můžeme připomenout i dnešní datum, tedy 5. října. Právě s dnešním datem se vydáme také do roku 1951. To se totiž narodil irský zpěvák, muzikant a hlavně politický aktivista Bob Geldof. Jeho vlastní hudba ho ale neproslavila tak moc jako umění spojit svět. Přitom to tak na začátku vůbec nevypadalo. Trávil život hudbou, dokonce si zahrál ve filmu a vše změnila jedna televizní reportáž v první polovině 80. let. Týkala se hladomoru v Etiopii. On chtěl tedy situaci pomoct a proto se rozhodl svolat největší hudební jména té doby, aby natočili charitativní píseň a výdělek věnovali právě k boji proti hladomoru. Fungovalo to, jenže peněz bylo málo a tak přišel s megalomanským nápadem, jak celý svět spojit s hudbou, a to směrem k dobré věci. V roce 1985 uspořádal akci s názvem Live Aid, tedy v překladu Živá pomoc. Dva koncerty na dvou kontinentech v Londýně a v americké Filadelfii. Umělci bez nároku na honorář a všichni jen 30 minut na vystoupení. Můžeme zmínit jen některé z nich. Sting, Phil Collins, David Bowie, skupina U2 nebo třeba legendární Queeni. Všichni se stejným cílem, skrze hudbu připomenout světový nepoměr. Koncerty nakonec vygenerovaly přes 100 milionů liber. Bob Geldof byl následně jako první rokový zpěvák i pasován na rytíře s příslibem, že už podobnou akci neuspořádá. A jak hádáte správně, v roce 2005 si celou událost ještě ve větším měřítku zopakoval. Dnes Bob Geldof slaví 75. narozeniny.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Uhlí proti loňsku zdraží zhruba o 5 až 10%, vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cen sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Ve středu se otevře nová část cyklostezky z České Lípy do Nového Boru. Nově dokončený úsek je přes 1 km dlouhý a podle mluvčího města Nový Bor je jeho nejdůležitější částí. Nový most umožní cyklistům bezpečný přejezd hlavní silnice mezi Novým Borem a Českou Lípou. Budovu bývalého dětského oddělení v areálu nemocnice ve Frýdlantu čeká demolice. Vznikne místo ní nový pavilon pro ambulance a laboratoře. Ještě předtím stavbaři zrekonstruují bývalou nemocniční márnici. Nově v ní bude energetické centrum celé nemocnice. Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Omezené jsou i lety do Španělska. Liberečtí hokejisté uspěli na ledě Mladé Boleslavy. Bílí tygři v utkání 8. kola zvítězili 5-3 a dokázali tak navázat na domácí výhru 2-0 s Olomoucí. A pondělí bude slunečné, má být jasno až polojasno, teploty dnes až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte, v Jablonci nad Nisou, v Rýnovické ulici se mezi odbočkami do Žitné ulice a do ulice na Čehadle srazila dvě osobní auta a dodávka. Policisté jsou u nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: I další zprávy dobrého rána Českého rozhlasu Liberec nám připravila Hana Hauptvoglová. Aktuálně tady pohled na hodiny 8:32 v kalendáři 5. října. A za okamžik nás čeká, myslím si, tradiční věc každého ranního vysílání, a to bude krimi příběh. Dnes se vydáme na Jablonecko, neboť tamní policisté zadrželi, a teď pozor, hladového zlodě. Jak se to projevilo tedy při jeho činu, to se za okamžik ve vysílání dozvíte.
4: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chce se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ze nízko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese,

0: Společně s Petrem Reskem jsme ukrojili další část ranního vysílání, a to s písní Jsi, 9 minut po 8:30, a u písniček na okamžik zůstaneme. Díky těm z Osvobozeného divadla víme, že bída z lidí lotry činí a že vlky z lesu žene hlad. Nedávno vyhnal hlad jednoho takového vlka z lesu na Jablonecko. Vloupal se do domu v Pivovarské ulici, ale moc si svého lupu neužil. Dnešní krimi příběh o jídle má pro nás připravený Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Zlí jazykové o mně říkají, že jsem lakomý, tedy co se týče jídla. A že jsem prý dokonce pobodal kamaráda, než abych se s ním rozdělil, což je sprostá lež. Nebo aspoň sprostá neúplná pravda. Když mám, rád se rozdělím. Něco jiného ale je, když mám jídlo před sebou na talíři. To už totiž není jídlo, ale konkrétní oběd, případně večeře nebo snídaně. Nebo svačina, nebo druhá svačina. Jakmile je jídlo na talíři, podléhá jakési koncepci, rozdělení, které soustopu jde jako první a které až nakonec, samozřejmě to nejlepší, už je rozvržený poměr omáčky ke knedlíkům, případně každá nožička párku hypoteticky naporcovaná rovnoměrně ke krajícům chleba tak, aby to přesně vyšlo. No a když mi někdo v takové chvíli sáhne do talíře, přestože vidí, že mám v ruce příbor, nesmí se pak divit, že dostane vidličkou do břicha. Jak říkám, rád se rozdělím. A nejsem sám. Svědčí o tom projekt Potravinová banka, kam lidé dobrovolně přispívají při svých nákupech. Podotýkám dobrovolně. Jídlo se vybere a lidé v nouzi o něj pak můžou požádat. Bez toho požádání to prostě nejde. Někomu ale žádat o jídlo nedovolí jeho hrdost. Tak třeba nedávno se jeden hladovec vloupal nad ránem do domu v Pivovarské ulici v Jablonci nad Nisou. Šel najisto, neomylně našel ledničku a doslova ji vyplenil, stejně jako zbytek kuchyně. Bral všechno, včetně pečiva, jogurtů nebo třeba bonbonů. Vše je už pečlivě zdokumentováno, jednak díky bezpečnostní kameře, která ho příčinu natočila, a jednak díky protokolu z jeho výpovědi. Policisté v něm na kameře poznali starého známého recidivistu, takže byl za mřížemi dřív, než stihl sníst všechny ty jogurty a bonbony.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pondělí v Libereckém kraji očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. K večeru následně tedy i vyjasnění, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni. Ráno k tomu slabý proměnlivý vítr nebo klidno, během dne vítr převážně jihozápadní a biometeorologická předpověď, ta je i na začátku nového týdne mírná, tedy na jedničce. A přesně ve 8:45 vás zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Liberci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

Několikanásobná česká slavice Eva Farná s písní Boží mlejny melou, a to téměř 10 minut před 9. hodinou. Znamená to tedy i v závěru pondělního dobrého rána. Připomenout můžeme ještě dnešní datum, a to 5. října. Po 9. hodině už to bude dopoledne pod Ještědem a můžeme jen připomenout, že dnes to bude společně s Filipem Majslem, který vás dopoledním vysíláním bude provázet. Na co všechno se můžete po 9. těšit, ku příkladu i na pohled do Jablonce, tedy do okolí Pražské ulice. Ostatně tam teď budeme muset počítat s omezením. Jakými? To se po 9. hodině dozvíte. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: Jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Vládu čeká další pravidelné zasedání, projedná mimo jiné novelu školského zákona. Frýdlantská vodárenská společnost připravuje projekty na zajištění pitné vody. Majitelský areál chce v Rokytnici nad Jezerou postavit nádrž na zasněžování a bude jasno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké pondělní dopoledne přeje Hana Hauptfoglová. Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Luboše Zajíce i nový systém placení asistentů.
4: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
2: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Na Frýdlantsku začne stavba prvního z projektů na zajištění pitné vody pro obyvatele. Zdroje vody i tam ohrožuje pokračující těžba uhlí v polském dole Turův u česko-polské hranice. Ve frýdlantském výběžku se počítá se 4 projekty, které se budou částečně financovat z fondu Turův. Podle Petra Olišora, ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, která projekty připravuje, bude první stavbou přivaděč z Frýdlantu do Dětřichova v délce asi 10 kilometrů. Bude se také stavět druhý přivaděč z Frýdlantu do Bulovky a největším projektem je podle Petra Olišera zkapacitnění a rekonstrukce úpravny vody ve Frýdlantu. V Rokytnici nad Jezerou by příští rok mohla začít stavba rozsáhlé podzemní nádrže na vodu. Plánuje to majitel tamního lyžařského střediska. Záměr už projednávali zastupitelé města. Voda má sloužit k zasněžování sjezdovek. Nádrž bude pod parkovištěm P2 a nad ní má vzniknout dvoupatrový parkovací dům.
5: Původně chtěl majitelský areálu společnost Trigema postavit otevřenou vodní nádrž, která by v létě mohla sloužit ke koupání. Kvůli klimatickým podmínkám ale řešení není udržitelné. Místo toho bude nádrž podzemí, nad ní zmíněný parkovací dům a vedle na jiném pozemku má vzniknout koupací biotop. Trigema připravuje projekt. Z Rokytnice nad Jezerou Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Začíná týden Nobelových cen. Jako první dnes ve Švédsku oznámí držitele prestižní ceny za fyziologii a lékařství. Vloni ji získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Laureáti si ocenění převezmou v prosinci.
3: Počasí.
2: Pondělí bude slunečné, čekáme jasno až polojasno s odpoledními 19 až 22 stupni Celsia. Vítr fouká jen slabý, proměnlivý nebo je bez větří. Během dne bude foukat ze západních směrů a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici 1/38, kousek od odbočky na Staré Splavy je na silnici sražená srna. Buďte na všech svých cestách opatrní.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tak jestli správně počítám, tak zhruba před 10 minutami začala ve školách vyučovací hodina, ale i tak obzvlášť srdečně zdravím všechny učitele, kteří mají dnes svůj mezinárodní den. Jedna definice tady tvrdí, že

Učitel je člověk, který nás učí řešit úkoly, které bychom vlastně bez něj ani neměli, což je možná pravda, ale zároveň je to také dost cynický pohled na věc. Kromě učitelů speciální pozdrav poletí také do Jablonce řidičům, protože tam dopravu v okolí Pražské ulice komplikují výkopové práce. Ono se to tedy netýká jen řidičů, ale také vás, kteří cestujete autobusy. Kudy neprojedete a jak dlouho omezení potrvá, na to se za pár minut zaměří kolegyně Kateřina Kubíčková. No a s Kateřinou Kohoutovou se podíváme do Krkonoš, abychom zjistili, jak klimatické změny mění také přírodu v Krkonoších. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje v rámci možností samozřejmě pohodové pondělní dopoledne, teď tomu přispěl i Tomáš Linka 10 minut po 9. hodině. Pohodu možná nebudete zažívat na některých silnicích v Jablonci nad Nisou. Pokud se dnes nebo v dalších dnech chystáte do Jablonce, tak počítejte s dopravním omezením v okolí Pražské ulice. Dnešním dnem tam začala další etapa oprav inženýrských sítí. Část ulice je uzavřená a řidiči musí jezdit objízdnými trasami a podrobnosti k uzavírkám má redaktor Kateřina Kubíčková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Dělníci v místě opravují další část kanalizace, vodovodu a plynovodu. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je do konce října zcela uzavřená část ulic Na hranici a Revoluční. Do 29. listopadu pak potrvá omezení provozu v ulicích Turnovská, Nová Pražská a Pražská. Uzavřená je taky část ulice 5. května. Objízdná trasa vede přes Turnovskou, Vrkoslavickou, Sokolovskou a Janáčkovu ulici, kde se řidiči můžou napojit zpět do Pražské.
0: Já už jsem v úvodu hodiny mluvil o tom, že se to dotkne i těch, kteří cestují autobusy. Jak se teda ta omezení dotýkají městské dopravy?
1: Týká se to linky 101 z Bedřichova do Rychnova u Jablonce nad Nisou a taky linky 105 z Rychnova do Proseče nad Nisou. Linky v obou směrech neobsluhují zastávky Pod Pivovarem a Revoluční. Cestující můžou místo nich využít zastávku Turnovská. Ve směru do Kokonína a Rychnova u Jablonce nad Nisou pak autobusy neobsluhují zastávku Vrkoslavice Dělnický dům. Tu nahrazuje zastávka v Janáčkově ulici. V obou směrech taky jablonecká dopravní obnovila provoz zastávek Pražská a u Gymnázia.
0: A mění se s tím i nějak doba jízdy linek?
1: Ano, kvůli omezení je delší, z toho důvodu jablonecká dopravní posunula časy odjezdu o několik minut dřív. Cestujícím zároveň díky objízdné trase přibyly další možnosti, kde můžou nastoupit nebo vystoupit. Linky 101 a 105 tak nově staví taky na zastávkách pod stadionem Malé Vrkoslavice a Vrkoslavice Hasičská zbrojnice. Na zastávce Janáčkova autobusy staví pouze ve směru do Kokonína. Cestujícím jablonecká dopravní doporučuje, aby při cestě počítali s dostatečnou časovou rezervou a sledovali aktuální jízdní řády.
0: S radostmi jízdy po Jablonci nás seznámila Kateřina Kubíčková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Krásné dopoledne vám přeje Český rozhlas Liberec. My máme za sebou možná na nějaký ten čas poslední hezký víkend, tak snad jste si ho hezky užili, třeba i vyrazili do přírody. Pokud jste dorazili do Krkonoš, tak možná jste si všimli určitých změn. Na hřebenech Krkonoš totiž ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů, vysokých trav a keříčků. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace.
1: Jsme na vrcholu Studniční hory, druhé nejvyšší hory Krkonoš.
2: V souvislosti s tím, jak se mění celosvětové klima, tak tady na hřebenech Krkonoš se ukazuje, že to, jak tady už není tak extrémně drsné, chladné počasí, napomáhá šíření druhů, které tady normálně jsou, ale držely by se víc na menší ploše.
1: Vysvětluje mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný, ta typická tundra, tak ta pomalu opravdu zarůstá, mizí.
2: My to sledujeme o to intenzivněji, protože když nám krkonošská tundra vlastně zaroste, přijdeme o ten jeden z nejvzácnějších přírodních fenoménů hor.
3: Donedávna ty změny vegetace šly relativně pomalu.
1: Vysvětluje botanik Stanislav Březina.
3: Nejde o rozrůstání klečových keřů, které už tady byly, ale vlastně o vscházení úplně nových klečí, těch semenáčků, což jsme donedávna v těchto polohách vůbec nepozorovali.
1: Jaké jsou možnosti správy parku, jak množení ať už vřesů, kleče nebo borůvčí zabránit?
2: Situace si vyžaduje hlubokou odbornou diskuzi, protože jsme v národním parku, kde by měla být dána přednost přírodním procesům. Tedy měli bychom to de facto nechat být, ale zároveň víme, že tady máme zákonem chráněné druhy. A my zároveň máme povinnost je ochránit tak, aby nevymizely.
1: Čili teď bude následovat to, že se vytipují jednotlivé oblasti a v nich se zasáhne.
2: Budeme napomáhat přírodě v lokalitách, kde víme, že ty vzácné druhy jsou. Ostatně už letošní experimentální pastva na Stříbrném hřebeni je toho jasným důkazem, kde jsme se pokoušeli právě návratem pastvy zjistit, jestli to je způsob, kterým bychom dokázali pomoci vzácnému endemickému všivci krkonošskému pravému, který právě trpí tím, že lokality, kde roste, jsou zarůstány travinami.
1: Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Stále příjemné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. To dopoledne je pondělní a člověk ve formě. My jsme třeba před vysíláním s kolegyní Janou Švecovou rozebírali oslí můstky. To je taková ta nenásilná forma propojení dvou témat. Já jsem si vzpomněl na jiného kolegu, který o oslích můstcích tvrdil, že to jsou můstky pro osly. Jana Švecová zastává názor, že více oslích můstků. Tak já vám jeden předvedu. Za malou chvíli, ani ne za 10 minut, vás čeká kalendárium s Petrem Jungmanem. Já jsem neodolal, do kalendáře jsem nahlédl a zjistil jsem, že dnes je to vlastně 174 let přesně, co v Plzni uvařili úplně první várku plzeňského piva, tak jak ho dnes známe. Na pivo vás bohužel tedy v tomto čase nepozvu, tak to snídají jenom ti nejzocelenější z nás, ale pozvu vás aspoň na pivoňky. Slyšíte tam ten oslý můstek, ano? A ve Frýdlantu zahájili výstavu obrazů malířky Moniky Pirochové s názvem Tajemství pivoněk. Výstavní síň Frýdlantské radnice je otevřená od pondělí do pátku mezi 8 a 16 hodinou a o víkendu od 10 do 14 hodin. Další podrobnosti určitě najdete na webu Frýdlantu. No a kromě milovníků výtvarného umění tady máme dobrou zprávu také pro sportovce. Pro návštěvníky hrádeckého skateparku v areálu Cihelny. Ten je totiž opět otevřen pro veřejnost. Vstup je ze zadní části areálu a otevírací doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 6:30 večer, v pátek a v sobotu pak od 8 do 21 večer a v neděli od 8 do 6:30 večer. Pohyb v areálu Cihelny mimo vyhrazené prostory je ovšem zakázaný, tak pozor na to. Určitě si další informace vyhledejte na webu města Hrádek nad Nisou. Český rozhlas Liberec vám stále přeje příjemný poslech, teď s Paulem Simonem a Artem Garfunklem.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vyladíte dopoledne pod Ještědem s Českým rozhlasem Liberec. Máme minutu po 9:45. Za pár okamžiků vás čeká už jednou avizované kalendárium Petra Jungmana. Já jsem skálo prvně přesvědčený o tom, že kromě jiného bude mluvit o Eliškách, které dnes slaví svůj svátek. K tomu jen trochu přihřeju regionální polívčičku. V našem kraji máme Elišek téměř 3000. Dámy, já vám přeju všechno nejlepší a teď už Petr Jungman.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Pondělí 5. října. V svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
3: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
2: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungman. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56.
4: Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus.
2: Při ruském raketovém útoku na ukrajinskou obec Hroza na východě země zahynulo před 3 lety 59 lidí. Raketa zasáhla kavárnu, kde se sešly desítky lidí, aby uctili památku padlého ukrajinského vojáka. Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
1: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
5: Ukombajím se stan malé, přijeli Drápalíka.
2: 80 má v pohodě i Drápalík.
6: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík sochu.
2: Herec Rudolf Hrušínský mladší. 75 má dneska punker povýšený na rytíře a nominovaný na Nobelovu cenu míru. Rodák z Irska, Sir Bob Geldof. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ale to nám ta první dopolední hodina rychle utekla. Už máme 8 minut před 10. Vás po 10. mimo jiné čeká první díl našeho nového seriálu Týdne s Ivanou Bernátovou, kde se vydáme po liberecké stopě Václava Havla, který by dnes oslavil 90. narozeniny. Za malou chvíli pochopitelně zprávy, ty pro vás připravuje Hana Hauptfoglová a Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále příjemný poslech.
1: Když jeme,

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V únoru začne fungovat varovný systém v případě krizových událostí. Kvůli průtahům s termínem dokončení centra urgentní medicíny se liberecká nemocnice obrátí na rozhodčí soud. Kameny z bývalého hřbitova v Jabloneckém Mšině budou mít nové využití. Slunečno a teploty kolem 20 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Ministerstvo vnitra plánuje spustit systém varovných zpráv na mobilní telefony v únoru příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil šéf rezortu Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Lidem by v případě krizových situací, jako jsou povodně, výpadek elektřiny, rozsáhlý požár nebo dronový útok, zaslal na mobilní telefony varování i s radami, co dělat. Zobrazí se i na zamčené obrazovce a vydá zvukový signál i přes vypnuté zvonění. S přípravou začal rezort ještě za minulé vlády. Tehdy byl ministr vnitra Vítra Rakušan z Hnutí STAN.
2: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili, ale ta bezpečnostní situace klidná není, nevypadá, že se zlepší, a tohle je určitě systém, který může zachraňovat zdraví a životy.
0: Systém Cell Broadcast teď prochází zkušebním provozem. Podobná varování využívají i další evropské země. Krajská nemocnice Liberec se kvůli sporům s dodavateli, kteří pro ně staví centrum urgentní medicíny, obrátí na rozhodčí soud. Rozhodla o tom dozorčí rada nemocnice spolu s akcionáři. Výstavba centra se prodlužuje o 2 roky. Podle stavebních firem se protahováním zvyšují náklady na materiálech a subdodavatelé mají problém dostát závazkům, protože s takovým prodlením nepočítali. Firmy proto chtějí po nemocnici finanční kompenzaci. Rozhodčí soud určí, zda na ně mají nárok, jak říká generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
3: A v případě, že oprávněný jsou, tak do jaké míry, čili množství těch peněz, který to prodlení znamená. Zhotovitelé řekli, že nebudou chtít víc než 150 milionů, ale máme smlouvu a tam se nepíše nic o tom, že když to bude díl trvat, tak to bude o spoustu peněz dražší.
0: Město Jablonec nad Nisou zužitkuje kameny z bývalého hřbitova ve Mšině. Podle mluvčí magistrátu budou sloužit na úpravu pohřebiště urnového háje na hlavním městském hřbitově. Část taky město využije pro opravu hřbitovní zdi v jabloneckých pasekách. Práce magistrát naplánoval na tento týden. Americká armáda oznámila, že při útoku na loď v Karibiku zabila 4 lidi. Plavidlo bylo podle sil Spojených států amerických zapojené do obchodu s drogami. Na čluny v Karibiku a východním Pacifiku útočí americká armáda od loňského podzimu opakovaně na příkaz prezidenta Donalda Trumpa. Při vojenských operacích tam za tu dobu zemřelo víc než 200 lidí.
1: Počasí.
0: Je před námi slunečný den, čekáme polojasno až skoro jasno s teplotami od 19 do 22 stupňů Celsia. Fouká jen slabý proměnlivý vítr nebo je klidno, během dne začne foukat od západu. A biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby potkáte na silnici 1/35 ve směru z Chrastavy na Liberec. Silničáři v levém jízdním pruhu sekají trávu a levý jízdní pruh je proto uzavřený. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A já už k zelené vlně jen doplním šťastnou cestu a krásné byť pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Liberec. Jsou 4:50. My se hned v úvodu hodiny s regionálním stopařem vydáme do Rokytnice nad Jizerou, protože tam probíhá poslední den hlasování v participativním rozpočtu. Pak vás čeká už jednou avizovaný seriál týdne. Tam se vydáme po libereckých stopách Václava Havla s Ivanou Bernátovou a samozřejmě se můžete těšit na recepty s Vladimírou Jakoubějovou. Dnes budou brambory na víně. To je tematicky docela příhodné, protože po 11. hodiny bude naším hostem vinař. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Regionální stopař Českého rozhlasu Liberec připravil do pondělního dopoledne takový špek pro moderátory, slovo participativní. Čtyři zajímavé nápady na vylepšení Rokytnice nad Jizerou se uchází o podporu místních v hlasování o projektech participativního rozpočtu, který má v Rokytnici nad Jizerou letos premiéru. Co by mohlo v Krkonoších příští rok vzniknout, nám přiblíží regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne, tedy dopoledne.
2: Přesně tak. Dobré dopoledne z prosluněné Rokytnice nad Jizerou. O podporu se tady uchází čtyři projekty a prvním z nich je zóna pro teenagery u Pěvína, což je sportovní areál v Dolní Rokytnici. Zdejší hřiště by měl doplnit betonový pingpongový stůl a jednoduchá parkourová sestava pro bezpečný trénink základních dovedností a také nové posezení. A vznikl by tak moderní venkovní prostor, který kombinuje sport, odpočinek a přirozené setkávání. Další dva projekty jsou zahradní. Rokytnická bylinková zahrada by mohla vzniknout u kompostárny. Mají to několik vyvýšených záhonů a jednoduché odpočinkové místo a cílem projektu je vytvořit příjemný přírodní prostor, který nabídne obyvatelům města i návštěvníkům možnost poznat rostliny typické pro Krkonoše a Podhůří a také se dozvědět více o významu kompostování a zároveň si odpočinout v klidném prostředí. Třetí finálový projekt se jmenuje Ze školy do zahrady. Pěstujeme pro budoucnost. Cílem je vybudovat v areálu základní školy v Rokytnici nad Jizerou malou školní zahradu zaměřenou na pěstování zeleniny, bylinek a dalších užitkových rostlin. Projekt je inspirován myšlenkou projektu Salát na střeše, který vznikl na Technické univerzitě v Liberci. Děti by se během praktické výuky naučily, jak se pěstují potraviny, jak funguje koloběh vody, proč je důležité šetřit přírodní zdroje a jak může zeleň pomáhat městům. No, výpěsky se navíc dají zužitkovat třeba při vaření ve školní kuchyni a nebo ve vaření jako školním předmětu. A čtvrtým projektem je Rokyho medvědí stezka. Naučně zábavná stezka pro děti a rodiče s interaktivními prvky, s fyzickými úkoly a hádankami, třeba dřevěným xylofonem. Trasa by vedla od infocentra na Dolním náměstí do Františkova k lesnímu hřišti.
1: Jak to tak poslouchám, tak všechny ty projekty by si zasloužily podporu, ale to asi možné nebude. Kdo a jak může hlasovat?
2: Tak participativní rozpočty jsou určené vždy jen pro obyvatele daného města. Hlasování v Rokytnici nad Jizerou probíhá na stránkách zapojse.město/rokytnice.cz, kde místní se musí nejdříve zaregistrovat k hlasování a pak mají k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas a mají tak možnost dát vzniknout některému z projektů, na kterých je rozpočtu určeno 300 tisíc korun.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Já jsem rád, že si nás provedl úskalými participativního rozpočtu a budu se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou. Hezký den odpoledne z Turnova.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Liberci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 8 minut před 10:30 Miraj Navrátil a skupina Miraj i přesto všechno. My i přesto, že už jsme dnes jednou do kalendáře koukali, se do něj podíváme znova. 5. října 1936 se totiž narodil dramatik, esejista, disident a první polistopadový prezident Václav Havel. Jeho nevyužité 90. narozeniny si připomínají lidé po celé zemi na řadě akcí, zajímavých setkání i kulturních programech a my si na tuto osobnost zavzpomínáme v našem novém seriálu Týdne, který připravila redaktorka Ivana Bernátová. K mikrofonu si nejprve pozvala někdejšího poradce Václava Havla, filozofa, politika a vysokoškolského pedagoga, Liberečana Jana Šolce.
2: Jan Šolc pracovala v letech 1996 až 1999 v kanceláři prezidenta republiky a patřil do úzkého okruhu lidí, kteří prezidenta doprovázeli na různé události a byli mu k dispozici 24 hodin denně.
3: Já jsem tedy byl poradcem, ale to pro Ameriku spíš. Podle regulí legislativních jsem byl ředitel odboru vnitřní politiky. Já tam měl asi 14 špičkových odborníků na různé ty směry Havlova zájmu. Ať to byly starostové, ať to byly církve, školy, průmysl, cokoliv. Takže jsem dělal takového syntetiky, přenášel to na Havla, Havel mě posílil místo sebe. No a já jsem se tam dostal, to se mě často studenti ptají, jak se to stane. Já jsem říkal, no to vás musí někdo prostě pozvat. To byly lidé, kteří byli kolem Havla a znali mě z parlamentu. A když zemřela Olga, tak samozřejmě bylo potřeba hodně měnit a tak Ivan Medek šel na kancléře a já jsem šel na místo Ivana Medka řídit tu vnitřní politiku. A byla to ohromná doba. Každému bych přál to zažít, jednak aby věděl, co je politika a jednak aby věděl, jak je v politice dobře, když je slušný člověk, který má velké potíže, aby svoje vcítění dokázal omezovat a aby byl tedy politikem, natož státníkem. Tak pro mě velká škola.
2: S Václavem Havlem se vídal i později v rámci nadační činnosti.
3: Pak jsem pracoval ve správní radě nadace Vize. Měl jsem z jeho pověření na starosti naše velmi nadané studenty, které jsme posílali po celém světě. Havel měl 60 čestných doktorátů z nejprestižnějších univerzit světa. Takže to nebyla taková práce.
2: Jan Šolc si Václava Havla nesmírně váží.
3: On byl opravdový demokrat, jestli to tak můžu říct. Tam hrálo roli vcítění prvotně, protože on takový byl jako dramatik. Potom tam hrála velkou roli ta intelektuální stránka. On byl důsledný a nic nerozhodoval od boku v časové tísni. I když musel někdy, jaksi pod tlakem času, tak všecko to bylo z nitra osobnosti, z hlouby. Já bych tak řekl, trošku on si to všecko až protrpěl. Takže ať dával milosti, ať měl vyjádřit něco proti některému ze svých bývalých spolupracovníků, tak to vždycky stálo dost energie. Když jsme někam přijeli, třeba jeli jsme z nějaké té cesty po republice, tak jsme přijeli třeba, to mě volal do auta, říkal, jeďte napřed, najděte hospodu nebo hotel, dáme hodnotící pivo. To znamená, že po té návštěvě bylo první hodnocení. No a jak jsme tam přišli, tak hned prostě hospoda auf a lidi nosili jídelní lístky a nevím, účtenky a Havel to podpisoval a už teda moc toho hodnocení nikdy nebylo, že jo. Tak ta jeho srdečnost, ta laskavost, ta ho stála hodně krve, jak říkal, a na druhou stranu to bylo to, co je pro něj velmi typické a erbem bylo to srdce.
1: A právě srdce, které Václav Havel připojoval k svému podpisu, bylo jeho ikonickým poznávacím znakem, jak dodává ve vzpomínce na našeho prvního polistopadového prezidenta, jeho někdejší poradce Jan Šolc. A já připomenu, že ve druhém díle našeho seriálu Týdne zavzpomíná spolu s redaktorkou Ivanou Bernátovou na Václava Havla bývalá ředitelka Liberecké knihovny Věra Vohlídalová.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Trocha lehkého dopoledního snění s irskými brusinkami neboli kapelou Cranberries je 11 minut po půl jedenácté a před námi spotřebitelský rádce, kterého se dnes ptáte na nedodanou nebo nekompletní službu. Jak se bránit, poradí Josef Černý.
1: Pan Tonda prosí o radu v případě, že uzavřel s podnikatelem smlouvu o zhotovení plotu. Podnikatel část plotu vyrobil, ale pak se odmlčel a telefon nezvedá. Plot měl být hotový podle smlouvy už na jaře. Pane posluchači, je potřeba vyzvat podnikatel nikoli telefonicky nebo mailem, ale doporučeným dopisem s dodejkou k dokončení díla v určitém reálném, ale nepříliš dlouhém termínu s upozorněním, že pokud nebude zakázka v novém termínu dokončena, jste připraven se bránit právní cestou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec posloucháte Dopoledne pod Ještědem. Máme 3 minuty po 10:45. Nakolik inspirativní bude dnešní povídání o kuchyni našich babiček, to si nedovolím odhadnout. Bramborové víno ale prý bylo zdravé. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření přidají podrobnosti a recept na brambory na víně.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které se kdysi připravovaly v městských i vesnických kuchyních, si dnes připomeneme, že z brambor se nevařily jen placky, kaše, natřásanky a sejkory, ale také alkohol.
2: Z brambor se nejen pálila kořalka, ale také se z nich vyrábělo bramborové víno. Na to jak, přišli Francouzi, konkrétně jistý pan Moulin. Jeho recept na výrobu tohoto nápoje byl prý tak jednoduchý, že si víno z brambor mohl doma každý připravit sám.
1: Alespoň to píše Alois Erhard v časopise Epocha v roce 1902. Ve svém článku uvádí, že je třeba pouze nastrouhat brambory, vylisovat z nich veškerou vodu, aby víno nedostalo špatnou chuť. Potom je nutné přidat trochu sladu, pomocí kterého se bramborový škrob změní v dextrin, a cukrovou šťávu, kterou je pak třeba zahřát na 150 stupňů Celsia. Při této teplotě se v tekutině z brambor srazí bílkoviny, které by mohly vyvolat kvašení, a víno tak údajně dostane příjemnou chuť. Tekutina se nechá vystydnout, dají se do ní kvasnice, které se používají při výrobě šampaňského vína, a na teplém místě se nechá kvasit. Další postup je stejný jako u přípravy ovocných vín. Ze 40 kg syrových brambor a 1 kg sladu přibylo možné získat až 50 litrů dobrého levného vína. A jak autor uvádí, rozhodně zdravějšího než jiné druhy laciných vín. Nabádal proto čtenáře, aby provedli příslušné pokusy, které by zajistily nové využití brambor, které považoval za levnou plodinu. Jak víno chutnalo, to netuším, proto raději přidám starý a vyzkoušený recept na brambory na víně. Budeme potřebovat 1 kilo brambor, 1,5 deci bílého vína, 1 lžičku kmínu, máslo, sůl a tymián. Brambory očistíme kartáčkem, potom je v osolené a okmínované vodě uvaříme do měka. Vodu slijeme. Brambory přendáme do pekáčku, potřeme rozpuštěným máslem nebo šmolcem, posypeme solí, tymiánem a sezamovými semínky. Podlijeme vínem a pečeme, dokud se víno neodpaří a brambory nezrůžoví.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ano, jak zpívá žlutý pes, modrá je dobrá, ale vinaři by k tomu dodali červené a bílé je ještě lepší. Já o tom mluvím záměrně, protože po 11. hodině přivítáme ve studiu našeho dnešního dopoledního hosta a tím bude vinař a degustátor Petr Bušanský. A kromě jiného si budeme povídat třeba o burčáku. Za malou chvíli zprávy s Hanou Hauptfoglovou a já přeju stále příjemné dopoledne.

0: Cent vyplývá to z cen prodejců, které Český rozhlas oslovil. Metrický cen cipaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Potvrzuje to i majitelka uhelných skladů Anna Bučková, podle které uhlí těžaři zdražili i kvůli rostoucím nákladům na dopravu.
1: Kostka ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
0: Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako loni. Někteří oslovení prodejci je dokonce snížili. V Jablonci nad Nisou začala další dopravní omezení v Pražské ulici a okolí. Podle mluvčím jablonického magistrátu jsou důvodem opravy inženýrských sítí. Až do 29. listopadu bude provoz omezený v ulicích Pražská, Nová Pražská a Turnovská. Další omezení je také v části ulice 5. května. Do konce října jsou úplně uzavřené i části ulic Na Hranici a Revoluční. Objízdné trasy jsou značené.
2: Stavební práce ovlivňují taky provoz autobusových linek 101 a 105. V obou směrech přestali obsluhovat zastávky pod Pivovarem a Revoluční. Lidé můžou využívat zastávku Turnovská. Ve směru na Kokonín a Rychnov linky neobsluhují zastávku Vrkoslavice Dělnický dům. V blízkosti křižovatky ulic Pražská a Janáčková zároveň vznikla náhradní zastávka Janáčkova. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Oprava Podsemínského mostu přes říčku Žehrovku v Českém ráji nabírá zpoždění. Původně měl být historický pískovcový most z roku 1856 opravený do konce letošního roku. Zamýšlenou rekonstrukci zdržují průzkumné a projektové práce. Obec Troskovice proto nemohla vypsat soutěž na firmu, která historickou památku opraví. Podsemínský most je už roky v havarijním stavu. Auta na něj nesmí a turisté jen na vlastní nebezpečí. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru iRozhlas. Šéfredaktoři adresují výzvu všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost. Upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Poukazují také na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N a podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a České tiskové kanceláře.
3: Počasí.
0: Pondělí je a bude slunečné, čekáme nadále jasno až skoro jasno s odpoledními 19 až 22 stupni Celsia. Vítr fouká slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/35 na průtahu Libercem ve směru na Děčín. Za nájezdem z ulice České mládeže se srazila dvě osobní auta. Policisté jsou u nehody. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A Český rozhlas Liberec vám v tuto chvíli výjimečně přeje i na zdraví. I přesto, že hlavní sezóna burčáku pomalu končí, ke slovu se v těchto dnech dostává tento lahodný nápoj z pozdního sběru. V čem je výjimečný? Jaká je letošní sezóna? Nakolik se podepsalo na množství a kvalitě hroznů suché a horské počasí? Jaké se očekává svatomartinské víno? Nejen to probereme s hostem hodinu předpolednem, který bude vinař, degustátor a zástupce vinařství Vino Hruška. Petr Bušanský, Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Dalibor Janda dospíval svůj part v Českém rozhlase Liberec v poslední dopolední hodině dnešního dne, kterým je pondělí 5. října. Teď máme 8 minut po 11. a já jsem rád, že v dopolední pod Ještěrem mohu přivítat člověka, který, pevně věřím, rozšíří mé vinařské obzory. Tím hostem je vinař, degustátor a zástupce vinařství Víno Hruška Petr Bušanský. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, milí posluchači.
0: Já tady na úvod opravdu musím sám sebe, tak říkajíc, prásknout, že pokud je světlo, tak rozeznám bílé od červeného, jinak vínu vůbec nerozumím, takže věřím tomu, že vy mi opravdu rozšíříte obzory. Mimochodem, v tomto období, tak jsem se dočetl, se prý vinaři moc nevyspí. Máte vyspáno do růžova?
1: No je to, ano, je to náročné. Toto období je časově náročné, protože příprava na vždycky na druhý den, připravit vlečky, vyčistit všechno na další den sklizně, časově je to velmi teďka náročné, protože jsme v plném proudu té sezóny a vinobraní a sklízení je toho nejlepšího, co potřebujeme pro výrobu vína.
0: Takže hrozeně ještě nemáte pod střechou?
1: Všechny ještě ne. Ty pozdní odrudy jsou ještě na vinohradu, máme zhruba tak půlku sklizeno, ale na ty skvosty se ještě čeká. Je potřeba, aby ty hrozna ještě dozrávaly. Teď je opravdu ideální počasí, protože přes den je teplo, v noci je chlad, když máte v noci chlad, tak se vám ve vínu vytváří větší množství kyseliny a s tím stoupají aromatické profily, takže teď je ideální počasí na to, aby ty hrozny dobře dozrály.
0: Tak teď jsem si rozšířil svůj vinařský arzenál o aromatické profily, byť mi to trochu uniká, ale třeba k tomu časem dospějeme v průběhu tohoto rozhovoru. A co vy jako vášnivý vinař, chodíte ještě na vinici nebo už máte na všechno lidi?
1: Musíme pracovat všude, samozřejmě máme to rozdělené, jsou lidé, kteří dělají na vinařské, dělají na vinohradech, pak jsou lidi, kteří se musí starat o prodeje, takže částečně to je rozdělené, ale když je potřeba zabrat, tak jdeme všichni dělat to, co je potřeba.
0: No a když je potřeba zabrat, schání se lidé na vinici dobře?
1: Velmi těžko, tak jako všichni bojujeme s personálem, lidí je málo. My jsme tak nějak malinko to predikovali, že ta situace se zhorší a nastane, takže když jsme dělali nové výsadby v nových vinohradech, tak jsme už počítali trošku s větším zapojením mechanizace. Takže dá se říci, že dneska 60% vinohradu sklízíme kombajnem, tak aby jsme to sklidili hlavně v čase, který je nejlepší pro sklizeň hrozna. Je dobré, když z toho hroznu sklízíte po ránu zase. V tom hroznu je vykultivovaná fruktóza, glukóza, to jsou ty přírodní cukry, ale v noci se vám vytvoří ta kyselina. A čím později jdete sklízet, tím ta kyseliny v tom vínu, v tom hroznu je méně. Takže když sklízíte odpoledne za horkého dne, tak to hrozno je přepečené, nemá tolik té kyseliny a pak to ztrácí na aroma a začíná těžknout to víno. A jak se říká, víno bez kyseliny není víno, takže to je důležité to umět a i rychle sklidit. No a ten kombajn vám dá tu šanci, že když 5 ráno nastartujete, což nastartujete vždycky, ne, lidi vždycky přijdou.
0: No, lidé se startují velmi špatně po ránu.
1: Tak to i rychle sklidíte. Někteří to odsuzují, ale na druhou stranu ty kombajny, ty mechanizace jsou dneska velmi šetrné, neponičí ty vinohrady a dokážou to velmi rychle sklidit. Rádi bychom udrželi tu tradici, je to hodně o lidech.
0: Vidíte, a já jsem měl takovou útkvělou představu, že třeba z každého toho keře nebo stromku se nedá sebrat úplně každý hrozen, že se to pečlivě vybírá. Ten kombajn to přeci nevybírá.
1: No, ten kombajn to vybere, jenom si to je potřeba u mě představit. Když máte narostlé hrozno a jede ten kombajn, který vlastně obuchuje tu trať, tak když v tom je nějaká kulička, která je nedozrála, tak ona neodpadne, protože pevně drží vlastně na té stopce. Takže naopak bych řekl, že ten kombajn přiveze opravdu jenom dozrále cibéby, neboli hrozná kuličky.
0: Tedy vinařství, to už je velmi sofistikovaný obor a my se o něm za malou chvíli budeme dál bavit s naším dnešním hostem, vinařem a degustátorem Petrem Bušanským.

0: Příjemnou pohodu rozséval na vlnách Českého rozhlasu Liberec Karel Černoch a my si v takovém pohodovém vinném oparu povídáme s naším dnešním hostem, vinařem a degustátorem a zástupcem vinařství Víno Hruška Petrem Bušanským. Tak se pojďme podívat na počasí. To tedy letos dělalo divy přes léto. Hlavně bylo sucho a horko. Jak moc to ovlivnilo vlastně úrodu?
1: Je to rok od roku náročnější na to počasí, protože opravdu samozřejmě sluníčko je velmi prospěšné životoschopnosti vinné révy, ale to sucho je problém. Když končilo léto, to znamená někde kolem té poloviny srpna, když už jdete a rozhodujete o tom, kdy začnete sklízet, tak to sucho letos ovlivnilo vinnou révu tím, že vlastně kuličky byly malé, nebyly natečené, měly málo prostě vody. A to snižuje výnosnost. To je velký zásah pro každého vinaře, protože jste závislí od toho, kolik vylisujete z toho hrozna. Někteří vinaři se báli, že to hrozno už bylo dobře dozrálé a bylo malinké a báli se plísní, tak začali sklízet dříve. My jsme počkali na ty deště, které přišly kolem toho 20. srpna, což se nám vyplatilo, protože ta voda se krásně dolila do toho hrozna a zvětšil se objem. Všeobecně dá se říci, bude méně hrozna, ta výlisnost bude slabší, ale zatím to vypadá, že kvalitativně to bude naprosto skvělý ročník.
0: A jsou odrůdy, které lépe odolávají tomu suchému a horkému počasí a které naopak hůř?
1: Ano, ty brzké rané odrůdy právě tím trpí, protože dozrávají výrazně dřív, než by měly dozrávat. Jsou třeba s menší a tím větším teplem popraskávají. Třeba typický muškát moravský na to hodně trpí, že praskne dříve, než dozraje. Pak přilítnou vosy, nabodnou to, začnou osávat ten sladkou glukózu a začne to hrozno hnít. Ale těm pozdním odrůdám, který třeba sklízíte až na konci října, červené vína, což pro ně je to obrovsky prospěšné. A i se to podepisuje, když se podíváte dneska na hodnocení červených vín ve světě, tak ty moravská už nejsou tak, jak se říká, dobré pro Moravu a pro Čechy, ale už jsou dobré jako po celém světě, protože to červené hrozno má větší teplotu při dozrávání a jsou výrazně lepší.
0: V čem jsou lepší? To by mě zajímalo, protože já mám takovou utkvělou představu, že když je hodně sluníčka, tak to víno je potom cukernatější, je sladší, pro mě třeba lepší, pro mě jako pro laika.
1: Mm-hmm. Tím větším teplem a delším kvalitním dozráváním vyzrajou taniny v tom víně, to je výrazná chuť, která v tom vínu je, a barva. To znamená, více vyzrává barvivost, když to pak vylisujete, tak z toho máte výrazně temnější barvu, rubínovou barvu. A celkově ten profil toho hrozna a té chuti je vyváženější. My jsme dříve se to dělali vína na menší kvalitu, to znamená, šlo hlavně o výnosnost, aby toho bylo co nejvíce. Dneska už se od toho úplně ustoupilo, jde se spíše do kvality a tím se vlastně ty vína zharmonizují, jsou plnější, jsou kulatější a není to tak, jak se říkalo občas, ta nepříjemná moravská kyselinka, která občas poškrábala někde. Když si dneska dáte jako třeba i nové odrůdy Cabernet Cortis, který krásně dozraje, tak je sametový a říká se tomu až lehký nádech španělského krémového vína.
0: Co se tady dnes člověk nedozví, vy mi úplně otevíráte oči. Já moc krát samozřejmě děkuju a za malou chvíli budeme pokračovat.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 11:23 pokračujeme v Českém rozhlase Liberec v takovém vínem ovoněném a ochuceném dopolední s naším dnešním hostem, vinařem a degustátorem Petrem Bušanským. Teď jsme se mimo vysílání bavili o těch moravských vínech a o tom, jaká byla třeba před 30-40 lety, a tady musím upřímně říct, že tady jsem možná došel na cestí, že jsem na víno zanevřel, protože mě to chutnalo jako ocet, ale to moravské víno už se dostalo přeci jenom dál.
1: No ano, je to tím, jakým způsobem se dneska pěstuje vina reva. Dříve se pěstovalo vina reva na výnosnost, to znamená co největší množství hroznů na jedné hlavě vypěstovat. A to byl nějaký systém, který tady byl. Dneska už se to pěstuje tak jako všude jinde ve světě. To znamená, na kvalitu vyzrání svého hrozna celoevropský průměr je 4,5 kg hroznů sklidit na jednu hlavu. My to pěstujeme, maximálně necháváme dozrát 2 kg hroznů. Čím méně hroznů na té hlavě dozraje, tím více chuti, temperamentu, charakteru do toho hrozna dostanete a to se vám potom odrazí v chuti a v aroma toho vína. Takže proto dneska bych řekl, že jsme dohnali svět a já bych řekl, že jsme ho aj trošku předeběhli.
0: No, tak trošku lavírujete, mlžíte, jako kdyby se vám do toho chlubení moc nechtělo, ale já vás tam přeci jen dotlačím, jen se pochlubte, co pak se vám povedlo.
1: Jo, máme obrovskou radost, srdečnou radost, protože na aktuálně proběhlé nejprestižnější evropské výstavě ve Vídni na VCčku jsme obdrželi neskutečné ohodnocení našeho vína. Je to právě z té naší vlajkové lodi z Hibernalu, z organické bioorganického vinohradu, kde jsme získali velkou zlatou medaili, získali jsme 93,8 bodů a byl to vítěz bílých vín v evropské výstavě v takzvaně rezistentních pivoodrůdách. Je to pro nás neskutečná čest, protože jsme i jako první vinařství s takto velkým úspěchem.
0: Tak to vám samozřejmě gratuluju. Znamená to, že jste snad porazili i francouzská vína.
1: Ano.
0: Tak to je dvojnásobná gratulace.
1: Děkujeme.
0: Ono to možná teď bude vypadat, že trochu degradujeme téma, ale vzhledem k tomu, že vlastně vyvrcholila ještě před pár dny, možná týdny, sezóna burčáku, pojďme se na chvíli bavit o burčáku, protože to je něco, co chutná i mně. Mm-hmm. Jak jsme na tom byli letos s burčákem?
1: Dobře, my jsme čekali právě na ty deště, takže jsme spouštili třeba oproti ostatním trošku pozdější prodej, ale my jsme opravdu chtěli, aby to hrozno bylo natečené a mělo všechno. A když se podívám na ty chutě, ať to bylo v Jeršeji, ať to bylo v Růžovém ze Svatova Vřince, minulý týden jsme ukončili prodej Millerky, tak ty chutě byly skvělé. Prostě ten burčák naznačuje, a to je to vlastně, proč ten burčák my jsme vždycky pili, že se podíváme do té šťávy, do té rozkvašené šťávy, jaký víno můžeme očekávat. Jestli tam je opravdu všechno, a ten burčák letos ukázal, že opravdu ta kvalita je význačná.
0: Takže a teď na závěr tohoto bloku jenom stručně, protože pak to rozebereme, už máme představu o tom, jaká nás čeká vinná sezóna.
1: Já si myslím, že ano, můžeme očekávat krásné, plné, bohaté vína.
0: Říká náš dnešní host, zástupce vinařství Víno Hruška, vinař a degustátor Petr Bušanský.

0: Adam Ďurica nám tady zahrál na mandolínu, čím v Českém rozhlase Liberec dokreslil tu pohodovou atmosféru, která tady dnes panuje s naším hostem, vinařem a degustátorem Petrem Bušanským. My jsme před malou chvílí nakousli téma burčák, ten klasický burčák už má, tak říkajíc, řekl bych po sezóně, ale tak úplně burčák letos odzvoněno nemá, je to tak?
1: Ano, ano, ano. Ty klasické rané odrůdy, tak ty už jsou opravdu vyprodané a de facto jako burčáková sezóna skončila. My však pro naše zákazníky, kteří toho nakoupí hodně a opravdu velké množství burčáku prodáme, tak už letos podruhé připravujeme z naší vlajkové odrůdy, to znamená z hibernalu, právě to je ten hibernal, který vyhrál burčák z takzvané pozdní odrůdy. Je to netradiční věc, protože každý vinař to chce už zpracovat do vína, mít toho vína co nejvíce a my to máme jako poděkování našim zákazníkům, takže ode dneška máte možnost si po celé republice koupit náš burčák, který je z pozdní odrůdy hibernal, který je nejvíc aromatický a nejvíce takových těch ovocných tónů a je to fantazie. Ty pozdní odrůdy jsou i zajímavější tím, že se pak podíváte na tu barvu, tak on totiž ta pozdní odrůda vyzrává i v té barvě pod slupkou, takže ta barva je až jako příjemně zlatavá, taková lehce naoranžovělá, je to prostě unikátní a jiné než ty klasické rané odrůdy.
0: Já tady musím prozradit, že jste přinesl ochutnávku a je to opravdu jak šťáva z citrusů, taková pomerančová barva, chutná to výborně. Nicméně po burčáku už se asi začnete připravovat na svatého Martina, který tady bude za měsíc a pár dní. Jaké bude svatomartinské víno?
1: Tak jak já říkám, opravdu vypadá to, že ten ročník bude velmi povedený, kvalitní. My už teďka máme připravené první mladé víno, které můžou zákazníci ochutnat, a to je z odrůdy Irshire Oliver. Nikdo nechápe, jak to, že už teďka máme první mladé víno, ale je to prostě první odrůda, tím, jak se to zrychluje a dozrává to dříve, tak se to rychle dočistí. No a připravujeme se na martinské vína, která bych řekl, že budou hodně aromatická, bude dostatek kyselinky a bude tam taková ta svěžest, já říkám martinským vínům, tančící vína, ty vás prostě vždycky lehce poštípou, pobaví a roztančí, takže máte se na co těšit, věřím tomu, že všichni vinaři budou mít naprosto krásný martinský vína.
0: A máte nějaké víno, které byste nám doporučil ke svatomartinské huse?
1: Tak ty tradiční odrůdy je samozřejmě Millerka, ta je třeba u mě jako vede, protože je za mě taková krásná, rázná, ale podívejte se, nezapomeňte i na ty červené odrůdy, jako je třeba Modrý Portugal, který je tradiční do martinských vín a za mě krémovost, která se ukázala loni, pravděpodobně letos bude stejná, protože ta fruktoza fakt byla dobře vyzrála, bude to hezký k tomu červenému zelí a krásně vonavé kachně na kmínu, to bude fantastické. Fantazie.
0: No tak teď jste nás navnadila, já už se těším tady opravdu na listopad. Kachnička, vínečko. Ale my jsme se před malou chvílí bavili o kvalitě, nebo ne kvalitě vína, ale o chuti vína, protože já mám takový neodbytný pocit, že čím méně tomu člověk rozumí, tím víc mu chutnají ty v úvozovkách největší patoky. Čím to je?
1: Ne, já bych se na to podíval trošku jinak. Já to vždycky všem hostům a přátelům říkám, víno není o tom, jak my říkáme, jestli je bohaté, jestli je drahé. Víno je o tom, jestli je dobré, jestli vám chutná. A jestli máte nějaké lehučké, jednoduché víno, třeba z takové té nejstarší moravské odrůdy, jako je Silvánské zelené, dříve se ji říkalo Moravka, tak v 9 ráno, 9 večer, napoledne vždycky vám bude chutnat. Takže důležité je, aby to víno vám chutnalo a myslím si, že když se zamyslíte nad tím, jestli vám to víno chutná nebo ne, tím je rozpoznáte, jestli to víno je dobré, jako kvalitní, nemusí stát miliony a může stát opravdu i 150 korun a může být skvělé pro vás. Takže důležité je, aby to víno vám hlavně chutnalo.
0: Dobrá rada na zlato na samotný závěr. Mimochodem, mají vinaři nějaký zvláštní pozdrav, jako třeba rybáři Petru Zdar a tak?
1: Tak svatý Urban je ten, který nám žehná, který opatrovává naše vinohrady. Nemáme nic typického, já jenom vždycky říkám, že hlavně dobře sklidit a setkat se u dobrého vínečka.
0: Říká vinař a degustátor, zástupce vinařství Víno Hruška Petr Bušanský. Já moc krát děkuji za návštěvu, za příjemné povídání a budu se těšit zase příště na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání a hezké babí léto všem.
0: Na zdraví.
1: Na zdraví.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pojďme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad a dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To je ošemetné a má to svá rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí? Na to se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí, dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak si ověřovat informace.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Želva a skupina Olympic. Mimochodem tahle písnička nás zavedla do roku 1968, což samozřejmě byla doba, kdy ani humoristé nemývali na růžích úplně ustláno a vtip, který chtěli pobavit publikum, je v některých případech mohl být i pěkně draho. No a cenzoři škrtali a škrtali a v našem zábavném pořadu se do těch časů před mnoha lety vrátil i Miroslav Žbirka, když si vybavil některé konkrétní momenty.
1: Slovensko tiež má svoj humor, ktorý napríklad dokumentujú Lasica Satinské. Si pamätám, že už dávno takýto humor existoval. Oni vydávali časopis, ktorý sa volal, veľký nadhľad to malo, volal sa Krivda a vychádzal v náklade jeden kus. A ja som bol vtedy študent, si pamätám, a strašne ma to zaujalo, ten časopis. A na zadnej strane vychádzala mapa Sovietskeho zväzu na pokračovanie. To som už zistil, že toto bude zaujímavá dvojica, Lasica a Satinský. A v tom časopise tiež bol rozhovor s jedným chlapikom, ktorému sa podarilo odfotografovať odvrátenú stranu mesiaca Československo-sovietského priateľstva. A to si pamätám, že samozrejme s týmto časopisom oni mali strašné problémy a si pamätám, že jak takéto cenzúry bežali, tak z hodou okolností sa ten pán, ktorý proste mal túto povinnosť sledovať takéto tieto hry a nejakým spôsobom do nich zasahovať, sa volal Rúsko. A raz to niekto nejak poplietol, bol taký vyplašený, tam videl ten podpis Rúsko, tak to škrtli a napísali Sovietský zväz.
0: Tak tady vás v Českém rozhlase Liberec 7 minut před 12. hodinou povabil Miroslav Žbirka a dál vás bude bavit kolega Pavel Kudrna. I když uvidíme, jak se nechal slyšet před vysíláním, ukončil výřivkovou sezónu, což znamená, že nebude vířit, ale já věřím tomu, že bude hýřit. Bude hýřit dobrou náladou, humorem a v následující hodině hlavně písničkami. Osobně jsem docela zvědavý, jestli zohlední i ten dnešní světový den učitelů, protože i těch je mezi hudební spousta. V našich končinách třeba Martin Maxa a Marcela Březinová jsou bývalí učitelé v zahraničí, Sting, Sheryl Crow, Art Garfunkel a také pozor, Gene Simmons, zpěvák a baskytarista kapely Kiss, čili Pavel Kudrna má z čeho vybírat. Tak si s ním písničky na přání a celé pohodové odpoledne báječně užijte a my se uslyšíme zase zítra, krátce po 12. Filip Majsl vám přeje hezký poslech a naslyšenou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Liberecký kraj zvažuje odkoupení horské chaty Ještětka. Frýdlantská vodárenská společnost připravuje projekty na zajištění pitné vody. Majitelské areálu chce v Rokytici nad Jizerou postavit podzemní nádrž na zasněžování a parkovací dům. A odpoledne čekejme převážně slunečno a teploty mezi 19 až 22 stupni. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji dobré poledne.

0: Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj ale bude důležitá právě cena. Záchytné parkoviště vedle Ještětky přitom součástí nabídky není. Patří obci Světlá pod Ještědem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Na Frýdlantsku začne stavba prvního z projektů na zajištění pitné vody pro obyvatele. Zdroje vody i tam ohrožuje pokračující těžba uhlí v polském dole Turów u česko-polské hranice. Ve frýdlantském výběžku se počítá se 4 projekty, které se budou částečně financovat z fondu Turów. Podle Petra Olišara, ředitele vodárenské společnosti Frýdlant, která projekty připravuje, bude první stavbou přivaděč z Frýdlantu do Dědřichova v délce asi 10 kilometrů. V Rokytnici nad Jizerou by příští rok mohla začít stavba rozsáhlé podzemní nádrže na vodu. Plánuje to majitel tamního lyžařského střediska. Záměr už projednávali zastupitelé města. Voda má sloužit k zasněžování sjezdovek. Nádrž bude pod parkovištěm P2. Nad ní má vzniknout dvoupatrový parkovací dům.
2: Původně chtěl majitelský areálu společnost Trigema postavit otevřenou vodní nádrž, která by v létě mohla sloužit ke koupání. Kvůli klimatickým podmínkám ale řešení není udržitelné. Místo toho bude nádrž podzemí, nad ní zmíněný parkovací dům a vedle na jiném pozemku má vzniknout koupací biotop. Trigema připravuje projekt. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení. Informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i 2 pokuty. Celkem zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území úspěšně opustil.
3: Počasí.
1: A odpoledne bude obloha jasná až skoro jasná. Teploty vystoupí na 19 až 22 na horách, na 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo jihozápadní do 3 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, místy přechodně dobré a biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A s dopravním omezením počítejte v Liberci ve Zvolenské ulici kolem Harcovské přehrady. Kvůli opravám je tam vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak tady máme poledne, vlastně už ne pravé, protože uplynuli z pravého poledne 4 minuty. A to je přesně ten správný čas, tradiční čas na písničky, které vám můžeme nabídnout. Písničky na vaše přání. Ať už písemná či telefonická, budeme hrát to, co budete chtít vy. Pokud přání nebudou, budeme hrát to, co si myslíme, že byste si chtěli nechat zahrát. Od mikrofonu vás v příjemném pohodovém pondělním odpoledni zdraví Pavel Kudrna.

Tak já myslím, že za cvoka se dnes můžeme považovat skoro všichni, protože všichni máme občas bláznivé nápady. No, nevím, jaké nápady máte vy, já dnes žádné, protože mě čeká pohodové pondělní odpoledne s Pavlem Kudrnou, takže se do toho dáme, začíná písničkami. Je tady hned první žádost od paní Jany, prý jinou Janu, Janu Kratochvílovou, chce milování zasvítání, nebo také jdi hned ráno, se jmenuje písnička. A vy si můžete napsat na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo zavolat na 22 155 37 22. Tady je jedno milování zasvítání.

To bylo první splněné přání. Mám tady dotaz. Minulé pondělí píše pan Jaroslav, jste hráli písničku, kde se zpívalo Bala Bala, byla zajímavá. Co to bylo? Tak to byl Francesco Napoli, taková, myslím, hodně zajímavá směs. No jestli se vám líbila, tak tady vám ji nabídnu.

to byl Francesco Napoli v Českém rozhlase Liberec v písničkách na přání. Telefonická nemám, ale to je možná dobře, protože alespoň spláchneme tady ty e-mailové dluhy, které mám před sebou. Tak paní Marie z Jablonce nad Nisou nás zdraví, poslouchám vás pravidelně, líbí se mi, jak hrajete, tím myslí všeobecně stanici, děkujeme za to. A přeje si Karla Gotta, kterého prý hrajeme dostatečně, ale v něčem, v čem ho neznáme, nebo v čem ho známe málo, respektive jinak, písničku, kterou v Českém rozhlase nehrajete. Tak tady je něco, co běžně nehrajeme, a pak něco, co vlastně běžně hrajeme.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: První posluchačka, které v historii Českého rozhlasu přidělíme inventární číslo, je Jarča z Frýdlantu. Dobrý den, Jaroslavo.
1: Dobrý den, Pavle. Víte, Pavle, dneska je Elišky, takže bych chtěla popřát Eliškám všem a hlavně od mý sestřenice Jany, ta má nevěstu Elišku a vnučku Elišku na Moravě, hranice na Moravě. A pak druhá a třetí Eliška je od Barušky a ta je v Frýdlantě u babičky Marušky na Jakláku, takže taky bych jim chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně mě zdraví, štěstí a ať se jim holkám daří. A děkuju, Pavle, a bude písnička Překvapení. A bude to i pro všechny i vám, jako, že jste mi ji našel.
0: Dobře.
1: A pro vaše kolegy a kolegyně.
0: Jaroslavo, dnes pro všechny sourozenci nebudeme hrát?
1: Taky a všem příbuzným s rodinami. To by mě to neodpustili, to máte pravdu, Pavle.
0: Jistě. No a Překvapení Jaroslava vybrala, takže teď dramaturgie podle Jarči z Frýdlantu.

Zpěvačka Gabriela. Já jsem si, když jsem nevěděl, jak jsem si plet se Shania Twain, tedy s popovou hvězdou, s country hvězdou. No je tady přání paní Miluše. Paní Miluše nepíše, odkud je, ale děkujeme rovněž za přání a pozdrav. By ráda píseň Marie od skupiny Lucie. Ptá se, kdo to zpívá. Tak jejich novým hlavním zpěvákem je Viktor Dyk, nahradil Davida Kollera. Spolu s ním zpívá taky kytarista, autor textu Robert Kodym, doprovodné vokály dělá zpěvačka Leny od Lenky Filipové, dcera a dětské sbory. Tam je 6 dětí a to jsou děti samotných členů kapely. Takže plníme další přání, skupina Lucie a píseň Marie.

Roller. Poznali jste skupinu, no aby ne, slavná skupina Nazaret. No, jedno přání Eliškám už tady dnes padlo od Jarči z Friedlandu, tak my přidáme pro všechny Elišky ještě jednou, no a tentokrát v orchestrálce ostraváka Vladimíra Figara, který spolupracoval s našimi ostravskými hvězdami, však to znáte.

to bylo pro Elišku, respektive všem Eliškám od Vladimíra Figara. Jak už jsem říkal, je významným českým klavíristou, je také varhaníkem, skladatelem, aranžerem, nebo byl, nutno dodat, jeho jméno je spojeno s ostravskou hudební scénou, působil třeba ve skupině Flamingo nebo Plameňáci také, kde působila i Marie Rotrová, no a hlavně dlouhá léta pracoval v ostravském rozhlasovém orchestru Vladimír Figar. No a teď si dáme v originále Ricky Epovery, a my si to dáme v českém, myslím, velmi dobrém přepracování skupiny Triky a Pověry. Italská směs,

0: byla italská směs skupiny Triky a Pověry, neboli Petr Janů, Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře. Originál, vlastně tady to byla směs písniček originální se skupení Riky a Pověry. Musím říct, viděl jsem ho v Lucerně, byli naprosto dokonalí a úžasní. Tady ještě jedno přání, a to je přání paní Milušky, ta si přeje Miroslava Žbirku a rovněž posílá pozdravy.
1: Český rozhlas Liberec.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stát chce spustit systém nouzových varování v únoru příštího roku. Dopravu v Jablonci nad Nisou ode dneška komplikují opravy inženýrských sítí. V Česku vydrží babí léto do čtvrtka a odpoledne bude převážně slunečné s teplotami do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a klidné odpoledne přeje Lída Jiroutová. Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný cell broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je testovacím provozu.
2: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
3: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
2: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
4: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
2: Stát připravuje také větší ochranu objektů

0: Město chce touto novinkou zapojit lidi do rozhodování o vylepšení veřejného prostoru a financování jejich vlastních nápadů. Tajemnice městského úřadu Radka Metelková dodává, jakou částku město poskytne a dokdy je možné posílat návrhy.
1: 1 milion korun a je to ve spolupráci s nadačním fondem Škoda. Zhruba někdy před Vánoci by mělo být vyhodnocení těch nápadů a bude se dále hlasovat, který z těch nápadů se skutečně zrealizuje.
0: V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mrazků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni o víkendu. Počasí. A odpoledne v Libereckém kraji bude obloha jasná až skoro jasná. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo jihozápadní do 3 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, místy očekáváme přechodně dobré a biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Pozor, se aktuálně dávejte v ulici Čepkova v Semilech. Tam se srazila 2 osobní auta, na místě je policie. Ulice Daliborova v Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřena a v Pertolticích pod Ralskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu přes most uzavřen Panenský potok.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
3: Mrchy.
1: Je mrchy, ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti a živila se focením, tak jako přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, ale to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně nějaký...
2: Neměla hlídání, tak mě vzala.
1: Vzala
2: a
1: sebou.
2: Pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme tě my všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, moc krát děkuju každopádně.
2: No.
1: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak, okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla nějakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. Mm. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jelitopitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě
2: ne. Zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: teď už ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala, jakože budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Kresarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
2: docela
1: to bych
2: dobře.
1: To není tak
2: špatný. Zdravím Lucku. Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne. Tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem tomu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdybychom to ukončili a já wow, protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, nebo 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupely ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance. Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to
3: jo,
2: se taky
3: no,
2: zeptal.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky, jednoho jako by... co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi dali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako... jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc...
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat? A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let, skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo, protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsme tak velký silný osobnosti proti co bym říkal s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Skočili z mostu za týden. Tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním?
2: No
3: ježiš, to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty.
2: Ano.
3: Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo?
2: Tak
3: já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala, víš, znáš to, no blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů, tak, no to mě bavilo, změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarťák. Ano. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce. Spousty koláčů, jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo, protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jaký latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme skončili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí, protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit. A nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy.
2: Přenádherný. No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, že, no myslím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano, fakt? To se stává všem, všichni jsme měli my vypky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečníkce. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu a jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácela po ramoně. Říkala jsem, dobrej, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
2: Honzík Révaj.
3: Honzík Révaj, tanečník. Pár excellence. Ten dělal krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal krvinku?
3: Myslím, že dělal krvinku, no. Máma taky Drákulovi. Dělala krvinku, ne?
2: Máma dělala krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak, kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Drive on a downtown street.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholina Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, čtyřletý dítě v těle 25-letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, se ká 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jet s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mně to došlo, že bylo manice celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale... že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říká, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: to mě živí.
1: Oproti tomu, Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám jako ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak po mým pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věří, a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem nad tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky...
2: Jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
2: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj, čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Svěnskou arénu v Liberci budou moci sportovci využívat ve stejném režimu jako v loni. Uhlí v Česku meziročně podražilo. Člen strany motoristé sobě Jakub Svoboda se má veřejně omluvit za lhaní na Facebooku a úterý bude slunečné s teplotami nad 20 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Provoz liberecké svianské arény bude letos v zimě ve stejném režimu jako v loni. Sportovci budou moci zimní stadion využívat. V případě, že na střechu napadnou minimálně 2 cm sněhu, areál se uzavře. Tréninky se přesunou do náhradní nafukovací haly. Důvodem omezení je schátralá střecha arény. Město chystá její opravu. Původně měla být hotová do začátku sezóny, začne ale až v příštím roce, říká jednatel městské společnosti sportovní areál Liberec Zbyněk Karban.
2: Finalizujeme přípravu projektové dokumentace tak, aby se mohli vypsat veřejnou zakázku do konce října. No to spodíně způsobujeme tím, že vlastně nechceme jenom prostě vyměnit ten střešní plášť, ale chceme udělat i sanaci ocelových konstrukcí, což znamená změnu projektové dokumentace.
0: Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu proti loňsku zhruba o 5 až 10 %. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Lidé v Novém Boru na Českolipsku si můžou ode dneška prohlédnout novou výstavu Václav Havel Známý neznámý. Koná se v rámci akce Havel 90, kterou k příležitosti 90. výročí narození

0: Pro Prahu 3 podle nepravomocného rozsudku o ní na Facebooku šířil, že sdílel totiž fotografii z demonstrace proti motoristům, kde podle něj aktivistka hajlovala. Podle soudu ve skutečnosti zdviženou rukou organizovala DAF. Svoboda musí kromě omluvy taky příspěvek odstranit a zaplatit remundové 50 tisíc korun. Svoboda tvrdí, že šlo o politický spor. Pokud se odvolá, případ bude řešit pražský městský soud. Počasí. A noc bude s malou oblačností a mlhami, teploty klesnou na 9 až 6 stupňů, v údolích naměříme kolem 3 stupňů a ojediněle se budou tvořit přízemní mrazíky. Ve Frýdlantském výběžku místy teploty klesnou jen na 11 až 8 stupňů. Ráno se místy bude vyskytovat mlha nebo nízká oblačnost, během dopoledne se bude rozpouštět a bude převládat jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty zítra vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A silnice třetí třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena, pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnici druhé třídy číslo 610, tedy Příšovice a Přepeře.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Hezké odpoledne, já doufám, že pohodové s Pavlem Kudrnou pokračuje zdárně, vítám vás při poslechu. Tak slyšeli jste to, přízemní mrazíky, a to tady máme stále, nebo možná jsme měli babí léto, dnes to bylo krásně proloženo mlhami. No a v televizi, co hůř, už se objevují první reklamy na nákup vánočních dárků, no abychom nezmeškali. Tak to my si ještě s vánočním vysíláním trošku pohrajeme, minimálně týden, pak vám řekneme, co bude. Ne, zatím ne, nebojte se, nebudeme vás tím obtěžovat. Co vás čeká v té následující hodině? My se budeme věnovat umělé inteligenci. Pražská společnost Ralsko AI Campus požádala o ukončení posuzování projektu zvažovaného datového centra pro umělou inteligenci v Ralsku na Českolipsku. Máme pro vás informace. No a potom vás pozveme na začínající Šperkfest do Turnova a 28. mezinárodní 28. sympozium současného šperku. Tak to je taková malá záloha na následující hodinu pohodového odpoledne. Užijte si ji.

0: Karel Gott, stejně jako v písničkách Na přání, tak tentokrát trochu zamilovaná, závistivě zamilovaná. No, mimochodem, dělal jsem pořádek ve svých věcech a našel jsem knihu s osobním věnováním a dodnes si vyčítám, že když jsem moderoval jeho turné po České republice, že jsem místo honoráře nepřijal obraz, který mi byl nabízen. No, tehdy mladý, lakomý a hlavně úplně pitomý. Tak 14 hodin a 11 minut. Pojďme k první informaci, už jsem naznačil. V Ralsku na Českolipsku připravovala soukromá firma velký projekt Datové centrum pro umělou inteligenci. Stavit se mělo v průmyslové zóně v Kuřívodech a výhrady k němu měl Liberecký kraj i vedení města Ralsko. Jen pár týdnů po podání žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí však firma svou žádost stáhla. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Adéla Jindrová, která je se mnou ve studiu. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Stavbu připravovala pražská firma Ralsko AI Campus, jejímž vlastníkem je společnost Findom. Liberecký kraj i město Ralsko požadovali k projektu posouzení vlivu na životní prostředí, a to zejména kvůli velké spotřebě energie a zásahu do zeleně. Podle vedení kraje je také třeba posoudit, zda není stavba ve střetu s jinými projekty v okolí.
0: No jak to žádostí dopadlo?
1: Firma podala žádost o posouzení projektu v polovině srpna. Podle informačního systému EIA však žádost na konci září sama stáhla, jak zjistil Český rozhlas.
0: A důvod?
1: Český rozhlas kontaktoval jednatele společnosti Petra Šebečka, aby se k situaci vyjádřil. Podle něj firma důkladně zvážila všechny aspekty a rozhodla se vzít žádost zpět. Situaci komunikovala i s vedením města Ralsko. Petr Šebeček také dodal, že firma plánuje projekt ještě podrobit další analýze, aby mohla vyhodnotit další postup. Více informací nemáme. Projekt datového centra je ale aktuálně pozastavený.
0: S umělou inteligencí se dnes pracuje v televizi, ve filmu mohutně, v rozhlase minimálně nebo podle jistých přesných zásad. Jinak když něco člověk hledá, tak dřív prohledal internet, dnes požádá umělou inteligenci, tam mu najde, co neví, vymyslí, je potřeba jí důkladně kontrolovat. Ale já myslím, že Adélo, ne každý asi ví, k čemu takové centrum nebo datové centrum pro umělou inteligenci slouží.
1: No, dalo by se to popsat jako takový obrovský počítač, který poskytuje umělé inteligenci potřebný výkon. Slouží hlavně k vývoji a trénování AI modelů, ale i k výpočtům, které umělá inteligence právě v těchto věcech, co jste říkal, provádí. Právě tento provoz potřebuje velké množství energie. Nejde ale jen o to. Tyto prostory jsou plné výpočetní techniky, která se přehřívá a proto potřebuje ochlazovací systém. V případě Ralska mělo jít o spotřebu přibližně 86 gigawattů ročně a takové množství energie ročně spotřebuje třeba město velikosti Liberce.
0: No, to jsem zrovna chtěl říct, jinak všechny ty počítače se taky různě spojují, když nestačí to jedno centrum. No, je to strašně složité a obdivuju toho, kdo vůbec tu umělou inteligenci vymyslel. Datové centrum chtěla stavět firma v Kuřívodech. Jak mělo vypadat?
1: Společnost zakoupila v průmyslové zóně pozemek o velikosti 6,5 hektaru. V plánu měla postavit velkou halu o délce 230 metrů, ve které by bylo 6 samostatných výpočetních sálů.
0: Stejně to jednou dopadne, jak v těch katastrofických filmech, až se ujme vedení. Dokonce už snad, já nevím, jestli jste slyšela něco o tom, že už snad měla taky napadnout nějaké počítače nebo
1: slyšela,
0: něco takového.
1: Slyšela.
0: To bude. Jak se jmenovaly ty filmy se Schwarzeneggerem, takové ty, jak ta umělá inteligence, jak ty roboti pak ničili.
1: Terminátor.
0: Ano. Stejně to takhle jednou dopadne. No, Adéla Jindrová byla ve studiu. Děkuju a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. We

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Liberci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Do Turnova dnes míří 10 předních šperkařů z celého světa a jeden mladý talent, aby se zúčastnili 28. ročníku Mezinárodního sympozia současného šperku. Co čeká v následujících 2 týdnech a zda veřejnost uvidí jejich práci nebo je samotné při práci, to už se vydal zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého zdravím. Jaroslave, dobrý den.
2: Dobré odpoledne od Muzea Českého ráje. Tradiční šperkařské setkání bude mít jako vždy jedinečnou a kvalitní sestavu umělců, ale letos bude i výjimečné. Stává se totiž součástí programu nového festivalu Kamene a šperku Šperkfest Turnov 2026, který připravují turnovské subjekty s vazbou právě na šperkařství a kamenářství. Umělce z kterých zemí dnes sympozium přivítá a co nám přivezou, tak to už se ptám spoluorganizátorky festivalu Lenky Laurinové. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne. Budeme tady mít hosty, dva tedy tuzemské, máme tady jednu dámu ze Slovenska, potom bude zastoupena Velká Británie, Německo dvěma výtvarníky, Švédsko, ale i Spojené státy americké.
2: Oni se sice jedou tvořit, ale také přivážejí něco, co bude vidět hned už zítra. Máte představu, co to bude?
3: Každý si přiveze několik kousků své tvorby, tak aby ji představil turnovskému publiku a tahle ta exkluzivní přehlídka bude vlastně k vidění pouze po dobu jednoho týdne do toho příštího týdne.
2: Ještě než se umělci pustí tady v kamenářském domě do vlastní práce, do vlastní tvorby tady, tak je čeká několik různých návštěv přírodního bohatství, kulturního bohatství. Kam se podívají?
3: Budeme si prohlídnout zdejší střední umělecko-průmyslovou šperkařskou školu. Zajedeme do Železného Brodu, do galerie Kotelna. Celé odpoledne strávíme v Jablonci nad Nisou, kde navštívíme Muzeum skla a bižuterie, Univerzitní galerii N a ateliér Ludmily Šikolové a Vratislava Karla Nováka. A důležitý zážitek bývá zpravidla a také z návštěvy těžební lokality Dolní Olešnice, kde se těží české granáty.
2: A oni pak z toho vlastně co vidí a také třeba najdou, možná najdou nějaký ten granátek případně, zakoupí, tak z toho tady pak budou tvořit?
3: Je to tak, všechny jak materiálové, tak i zážitkové vlastně nehmotné, jak bych to tak řekl, nálezy, které tady pozbírají a zážitky, tak vlastně přispívají k tomu výslednému šperku, který pak zůstává ve sbírce Muzea Českého ráje v Turnově.
2: Do dílen by měli zasednout v pátek, jinak do té doby to mají teda jako docela nabitý program a uvidí veřejnost šperkaře při práci, může jim nahlédnout pod ruce?
3: Je to tak, je to exkluzivní možnost se jim podívat přímo na šperkařský zlatnický stůl. Ta možnost bude v podstatě od pátku, od poledních hodin a to vždy v otevírací době muzea, takže od 9 do 4 hodin a také k tomu ještě nabízíme podvečerní prezentace od 18 hodin, které se budou konat od soboty do středy každý den vlastně.
2: A protože Turnov se stává centrem šperku a tradičního řemesla kamenosocharství na 2 týdny, tak my se na některé další akce nejen s mikrofonem samozřejmě ještě vypravíme.
1: Tak Jaroslave, co jsi skoupil nebo co si pořídíš za šperk do nosu, do ucha?
2: Já jsem v tomhle tom tak konzervativní, takže jako do těchto částí dělat ne.
1: A ty jsi nikdy neuvažoval třeba o náušnici v době, kdy jsme byli mladí, ty jsi stále ještě?
2: No, tak už jsem opravdu hodně dlouho mladý, ale protože v té době já jsem byl hlavně elektrikář, tak náušnice nepřipadala v úvahu z bezpečnostních důvodů.
1: Já jsem jako chvíli, když to bylo moderní po revoluci, tak jsem chvíli uvažoval, naštěstí se to nikdy nestalo, tak jsem odolal. No tak jo, my se budeme vracet a nabízet informace z tohoto zajímavého klání. Měj se hezky, Jaroslave. Jaroslav Hoření, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Oceán s Petrem Mukem a Lék světu. No kdybychom tak našli, bylo by zapotřebí Lék světu, jak dva jedinci dokáží ovlivnit dění na celém světě, tím myslím samozřejmě známé prezidenty. No, svého času velmi kladně ovlivnil dění naší zemi prezident, jehož 90. výročí narození si dnes připomínáme, Václav Havel, bývalý československý a český prezident a politik. Vědí předškoláci vůbec, kdo je politik? Na to se jich ptala redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, kdo je politik?
2: Že se někde staví třeba skoro.
3: To je pan, že rozhoduje.
1: Jak takový politik vypadá?
3: Třeba, že naší kabelku.
2: Že třeba má čáru a nemá košily.
4: No, třeba staví školy nebo rozhoduje o městu celým. No.
1: A co tam rozhoduje?
4: Staví domy třeba a třeba staví silnice někde nebo dálnice, já už nevím.
1: A co musí politik umět?
2: Třeba stavět.
3: Třeba velražadovat.
2: Když se bude otevřít nějaká školka a škola a nebo práce.
1: Jak to politik ví?
2: Třeba tam má napsaný nějakým důležitým papíru.
1: A kde ten papír má schovaný?
2: Třeba kapše.
1: A kde politik pracuje?
3: Třeba v práši.
2: V kanceláři nebo někde to. Někde jezdí a nebo jezdí s někým v autě, když hledá třeba v práci.
3: Třeba v pracovně.
0: A já myslím, že na mrňou si docela dobré, ne? Tak jistý, nebo jisté podvědomí, povědomí mají. Nevím, jestli tedy musí politik nosit kabelku nebo chodit bez košile, ale to se ještě doladí samozřejmě. No, my taky budeme mít politiky. Po 17. hodině nás čeká první diskuse, volební diskuse lídru kandidátek v Liberci. Ještě tedy dnes, zítra a pozítří diskutovat budou zástupci stran a hnutí. Jana Švecová všechno nachystala, připravila, bude klást dotaz. Za chvíli zprávy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Liberecký kraj zvažuje odkoupení horské chaty Ještětka. Kvůli průtahům s termínem dokončení centra urgentní medicíny se liberecká nemocnice obrátí na rozhodčí soud. A zítra čekejme zpočátku mlhavo, postupně jasno a teploty až u 22 stupňů. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moci prodávat nejvíc za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. O turistickou chatu Ještětka u záchytného parkoviště pod Ještědem projevil zájem Liberecký kraj. Horská chata z roku 1966 je na prodej za 30 milionů korun. Podle vedení hejtmanství by šlo o chatu využít jako zázemí pro horský hotel Ještěd, který kraj odkoupil letos na jaře od Českých radiokomunikací.
4: Realitní kancelář nabízí Ještětku i s celým vybavením. Kromě restaurace je v ní 7 pokojů s kapacitou 23 lůžek. Liberecký kraj ale oslovil přímo soukromého vlastníka chaty. Ještětku chce zařadit do nového konceptu okolí Ještědu, který chce zapsat na seznam památek UNESCO. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale bude důležitá právě cena. Záchytné parkoviště vedle Ještětky přitom součástí nabídky není. Patří obci Světlá pod Ještědem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Krajská nemocnice Liberec obrátí na rozhodčí soud kvůli sporům s dodavateli, kteří pro ní staví centrum urgentní medicíny. Rozhodla o tom dozorčí rada nemocnice spolu s akcionáři. Výstavba centra se totiž prodlužuje o 2 roky. Podle stavebních firem se protahováním zvyšují náklady na materiálech a subdodavatelé mají problém dostat závazkům, protože s takovým prodlením nepočítali. Firmy proto chtějí po nemocnici finanční kompenzaci. Rozhodčí soud určí, zda na ní mají nárok, říká generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
5: A v případě, že oprávněný jsou, tak do jaké míry, čili množství těch peněz, který to prodlení znamená. Zhotovitelé řekli, že nebudou chtít víc než 150 milionů, ale máme smlouvu a tam se nepíše nic o tom, že když to

0: řízení v létě zrušilo. Přihlášky má posuzovat odborná komise složená z mezinárodních odborníků. Podle ministerstva galerii v čele s novým šéfem v příštích letech čekají zásadní investice.
1: Počasí.
0: Úterní ráno bude místy s mlhami nebo i nízkou oblačností, během dopoledne čekejme její rozpuštění a převládat bude na obloze jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou tu ještě informace pro řidiče. Ulice Radniční a u stadionu v Tanvaldu jsou kvůli práci na inženýrských sítích zúžené na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty, pokračuje pondělní pohodové odpoledne s Pavlem Kudrnou a já vám z této hodiny nabídnu ze začátku něco a z konce něco. Na začátku k vám dáme informaci o lyžařském středisku v Rokytnici nad Jizerou. Jeho majitel totiž plánuje postavit obří nádrž pro zasněžování, ale změnil plány. Jak, to se dovíte už za chvíli. No a nakonec naše pravidelná rubrika v 15.50, jak nenaletět. Tentokrát to bude o sdílení osobních údajů s umělou inteligencí. Je v pohodě, nebo to může být nebezpečné. Všechno vysvětlíme. Ať se vám dobře poslouchá.

0: studiu jsem sám, ale v dálce daleký až v Krkonoších je naše kolegyně a důvod je jasný. Možná už příští rok začne v krkonošské Rokytnici nad Jizerou stavba veliké vodní nádrže na zasněžování. Ski areály postaví pod parkovištěm P2 a nad ní bude parkovací dům. Detaily má redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Nádrž bude pod zemí na pozemku, kde je parkoviště u ski areálu značené P2. Betonová nádrž bude uzavřená a bude mít 30 000 metrů krychlových. Sloužit bude pro zasněžování sjezdovek. Nová nádrž je klíčová pro udržení celosezónního provozu, protože v současnosti není vody v Rokytnici dostatek. Zastupitelé na svém posledním jednání schvalovali změny v projektu.
0: 30 000 kubíků, to už je pořádné množství. Původně měla nádrž sloužit jako koupaliště, z toho se šlo?
1: Ano, podle projektantů totiž není možné kvůli klimatickým podmínkám vodu přes léto udržovat v takové kvalitě, aby se v ní mohli lidé koupat a na zimu vodou zasněžovat sjezdovky. Projekt proto společnost změnila, nádrž na zasněžování umístí tedy pod parkovišti, jak už jsem zmiňovala, nad ní bude ještě dvoupatrový parkovací dům, což je další velká novinka, a vedle něho chce Trigema postavit koupací biotop, takže lidé o novou možnost koupání nepřijdou. Ještě doplním, že stavba nádrže by mohla začít příští rok, pokud se práce protáhnou do další zimní sezóny, budou moct lidé parkovat na místě bývalé továrny RTK, kterou už společnost nechala zbourat.
0: No tak plán velkolepý, snad se to všechno podaří a dodejme včas, že se najde investor, kdo to bude provádět. Jaké další změny ski areál v Rokytnici chystá?
1: Je toho hodně, například na začátku září schválili zastupitelé zásadní změnu územního plánu, která umožňuje prodloužení lanovek a propojení ski areálu v Rokytnici se ski areálem Studenec a Studenec se ski areálem v Harachově. Kromě toho plánuje Trigema v Rokytnici postavit nový obchodní dům a také obří wellness hotel se službami na místě bývalé textilky Seba. Společnost teď pracuje na projektech.
0: No, jak říkám, plány velkolepé, tak hlavně, aby to všechno klaplo. Prvotní informace nabídla redaktorka Johana Tománková. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Absurdní dialogy, filozofické diskuse i legendární design v nových kulisách, dnešní 90. výročí narození prvního prezidenta a dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad čtyřměsíčním festivalem Havel Elif. Ten po nedávné světové premiéře v New Yorku přináší do Česka i Havlovo znovu nalezené dílo s názvem Varování.
1: Najednou řízením osudu k vám přijde jako rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy.
2: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal.
1: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
2: Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít inscenace 23. října.
1: Jako ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem a Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný a on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy vlastně žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
3: My jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme v zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuze.
2: První z nich odvysílá 22. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. V jízdárně Pražského hradu pak ve spolupráci s Design Blokem vzniká unikátní výstava.
3: Tam bude představena jak ta jeho legendární knihovna, která se nacházela v pracovně, takže člověk vlastně vstoupí do toho prostředí Václava Havla, ale budou třeba ukázány uniformy, které vytvořil Teodor Pištěk, a nebo výtvory od designéra Božka Šípka.
2: Většina akcí festivalu Havel Alive na Pražském hradě bude přístupná zdarma. Kvůli omezené kapacitě je však nutná rezervace předem. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec.

0: Volá vám Český rozhlas Liberec.
1: A volá na městský úřad v Turnově, kde už nás čeká u telefonu tisková mluvčí paní Marcela Jandová. Přeji hezký den, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Turnova.
1: Vždycky, když se otevírá nějaký nový objekt nebo koná nějaká akce pro veřejnost, tak je to vždycky velmi milé, přínosné a je z toho velká sláva. No a vy zítra budete slavnostně otevírat knihovnu ve Skálově ulici, tak jsme říkali, stojí to za to, protože je to k nevíře, ale stále ještě chceme číst a stále ještě nejsme všichni otroky jenom toho internetu a těch mobilních telefonů. Já se musím zeptat, vy jste měli starou nevyhovující knihovnu, že jste se rozhodli postavit novou, nebo proč k tomu došlo?
2: Je pravda, že původní knihovna v historické budově už v současné době úplně nevyhovovala těm standardům pro knihovnu, ať už co se týče toho prostoru, dostatečnosti prostoru, ale nebo třeba také bezbariérovosti, což ta nová budova moderní splňuje.
1: Říkáte budova, to je celá budova knihovny nebo jenom část?
2: Je to celá budova knihovny, je to novostavba, která vyrostla, jak jste zmínil, ve Skálově ulici. A má takové unikum, kromě toho, že je knihovnou novým komunitním prostorem ve městě, tak také plní funkci promítacího plátna letního kina.
1: Tak to je zajímavý počin docela. Mě by zajímalo, kdo všechno, prosím vás, přenášel ty knihy? To jsou tisíce knih z té staré budovy do nové.
2: Je to pravda. Za sebou tohleto velkou výzvu mají pracovníci knihovny, kteří přinosili neuvěřitelných 35 tisíc knih knižního fondu. A kromě toho, že také přemístili z té původní budovy do nové, tak ten knižní fond kompletně přebalili a přeznačili, takže za sebou mají opravdu hodně práce během letošního léta.
1: Takže přes léto to dělali? Takže žádná dovolená, pěkně posilovna. Knihovnická posilovna.
2: Ano, já myslím, že by to kolegové z naší městské knihovny potvrdili.
1: Zítra tedy slavnostně otevíráte přestřižením pásky. Jak to bude probíhat? Bude to velká sláva nebo jen tak potichoučku otevřete?
2: Já si především myslím, že to vzbudí velký zájem našich obyvatel a možná i návštěvníků města, kteří se už těší na to, jak ta knihovna vypadá zevnitř, protože zatím stále sledují jenom to, jak zajímavě ta budova vypadá zvenčí. Sláva to asi bude veliká, počítáme s tím, že během odpoledne tam budou proudit návštěvníci, že si knihovnu projdou. V 16 hodin chystáme takové krátké zastavení s tradičním přestřižením pásky před vchodem do budovy.
1: Tam budou předvolební řeči, předpokládám, co? Bude se bojovat předvolebně?
2: Já myslím, že budeme příchozí šetřit a budeme se snažit být struční, ale je to taková věc, která k tomu patří a můžeme to přestřižní pásky vnímat jako věc, která slouží fotografům, zachytili okamžik, ale na druhou stranu tohle krátké zastavení taky podtrhne všechny osoby, které stály u toho zrodu knihovny a tak trošku připomene, kolik práce za takovýmihle velkými projekty stojí.
1: Tam prý se chystá nějaké netradiční hudební zastavení v soutěžce, co to bude?
2: Ano, to vyplývá z toho charakteru celé budovy, která uprostřed má takovou speciálně prosvětlenou, až bychom řekli skalní průru, protože je inspirována skalním městem Českého ráje a právě v téhle soutěžce se v 5 hodin odpoledne rozezní takové netradiční hudební zastavení, můžete se těšit.
1: A mohou přijít jenom VIP a nebo všichni?
2: Samozřejmě, že všichni. 16 hodin otevřeme budovu knihovny pro širokou veřejnost. Dá se čekat, že tam bude rušno, ale můžeme slíbit, že pokud někdo chce přijít třeba do knihovny v tom klidnějším čase, tak knihovna už zůstane otevřená a během toho úterního odpoledne by měla být otevřená až do 8 hodin večerních, ale určitě dostanete příležitost i už v těch následujících dnech, když už knihovna zahájí běžný provoz.
1: Tak gratulujeme k nové knihovně, držíme palce, ať to všechno zítra dopadne a hlavně ať čteme. Mějte se moc pěkně, naslyšenou.
2: I vy, nashledanou, krásné odpoledne.
1: Z městského úřadu tisková mluvčí paní Marcela Jandová.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Lucie Vondráčková, výborná zpěvačka, herečka, hlavně dabérka. Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. Má to své rizika, vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí?
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici, to je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí, dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba i nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: Zprávy co by dupen hned potom humoriáda dnes s Pavlem Kučerou, hostem bude Marie Tomsová. No a po 17. hodině dnes poprvé ve všední den nenabídneme den v kraji, ale první ze tří volebních diskusí lídrů kandidátek v Liberci. Tak já doufám, že si užijete i zbytek dnešního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Program máme bohatý. Po 18. hodině také Šarm s Ladou Klokočníkovou. To je nejenom pro ženy, na to upozorňuji. Hezký den přeje Pavel Kudrna.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Výkopové práce komplikují v Jablonci, nad ní jsou provoz v Pražské ulici. Majitelský areálu chce v Rokytnici nad Jizerou postavit podzemní nádrž na zasněžování a parkovací dům. Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. A úterý bude slunečné s teplotami nad 20 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. V Jablonci nad ní jsou začala další dopravní omezení v Pražské ulici a okolí. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jsou důvodem opravy inženýrských sítí. Až do 29. listopadu bude provoz omezený v ulicích Pražská, Nová Pražská a Turnovská. Další omezení je taky v části ulice 5. května. Do konce října jsou úplně uzavřené i části ulic Na hranici a Revoluční. Objízdné trasy jsou značené.
2: Stavební práce ovlivňují taky provoz autobusových linek 101 a 105. V obou směrech přestali obsluhovat zastávky Pod pivovarem a Revoluční. Lidé můžou využívat zastávku Turnovská. Ve směru na Kokonín a Rychnov linky neobsluhují zastávku Vrkoslavice Dělnický dům. V blízkosti křižovatky ulic Pražská a Janáčková zároveň vznikla náhradní zastávka Janáčkova. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V Rokytnici nad Jizerou by příští rok mohla začít stavba rozsáhlé podzemní nádrže na vodu. Plánuje to majitel tamního lyžařského střediska. Záměr už projednávali zastupitelé města. Voda má sloužit k zasněžování sjezdovek. Nádrž bude pod parkovištěm P2. Nad ní má vzniknout dvoupatrový parkovací dům. Na Javorníku u Liberce stojí nová rozhledna. Zatím funguje ve zkušebním provozu, oznámilo vedení tamního střediska. Pracovníci ještě dokončují poslední práce kolem rozhledny a na odbavovacím systému. Slavnostní otevření rozhledny je naplánované na 28. října.
3: Kovová konstrukce má téměř 35 metrů. Nachází se v těsné blízkosti restaurace Obří sud, kde byla rozhledna historicky. Původní Blažkova věž byla dřevěná a vysoká 18 metrů. Postavila ji Hodkovická sekce Německého horského spolku. Provozovatelé teď místo ní postavili novou. Dominanta vrcholu Javorníku má vyhlídkovou plošinu pro návštěvníky a také vysílač. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Státní zástupce označil poslance motoristů sobě Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server irozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisu a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječna dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz.

0: je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžena vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
3: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky, i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
2: Humoriáda.

0: písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele.

0: nastávajícím v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. On byl tak nevěřící, ani nevěřil, že v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže on nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženě, který by poprvé v tomto prostředí neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak ji vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat, a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtníčková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtníčková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic, a jenom viděla najednou zahadička ty svoji Libušky, jak se tam říká, v kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. To vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale teda je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženík prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosili, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála, došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je...
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Má Majka co dodat na téma svatba?
3: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou, a sice ten první je Svatba jako řemen,
2: ano,
3: pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomí, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
2: Aha.
3: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
2: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové, nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý.
2: Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím.
1: Ano.
2: Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No,
1: Majka,
2: že
1: určitě.
2: Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
2: Krásné
3: jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: To je hezký. Děkujeme.
1: Mně teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló? Haló?
3: Hola.
5: No, prosím.
1: No, prosím.
5: Tady Janíčka z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou.
3: Děkuju.
6: I vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschle, ano.
3: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
7: Paní Tomsou, zdravíte.
3: Děkuju, děkuju.
7: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano?
8: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych... Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Bolek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu?
3: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Mm-hmm. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj, proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. Ale Majce docela jdet a Věra Chytilová?
3: No já nevím. No, radši se do toho nebudu
1: pouštět. Nedá se na imitátorku z hlasatelky?
3: Ne, radši ne. Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
9: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkurohoši Gutentag, jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
10: Neříkal jsem mi to. Povídej, povídej.
9: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. A hraju a nejenom slyším, stop, stop. Se zastaví, ona říká, proč nehraješ? A když jste říkala, stop. To byla slepice, ty blbče.
11: No. Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože jsem proto takový nestil loučej a komparsa, všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z okén, byli připraveni, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to nějaký nový nařízení.
9: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová, tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy a já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji, takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet a teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo. Mně je to jedno, jo. Ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si na to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. Já jako netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera já jsem vyšel na oběd a jsem dostal pivo k obědu normálně a pak jsem dostal ještě jedno, protože to bylo ostrý. A teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem dostal ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodí na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. No vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. Tak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že budu se teda sebrat a jít zpátky do práce. Což zase notabene tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že i to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Tož to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel ta také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho, který jenom poslouchá.
2: No, no vidíte, to, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme do
4: taková hrady. Seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všetky humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý den.
4: Ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří a vybírám Pavle Bčko.
4: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
4: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Naschledanou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
10: Ano.
9: Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou se týká čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie vláhny.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuško, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No, teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Alois, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no, to je
2: typ.
4: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: A Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně, děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře,
4: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, no, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádnýho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom mitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měku.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahý. Takhle
6: ale
7: dobrý?
6: Netřeba, já jsem ex offo.
7: Ex offo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane
7: sedět.
5: Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: To máme.
7: Hezká paní dozorkyně. Ale...
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatý kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal,
5: to je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, o kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? U brázdů kape, u Nováků dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatéra pouze vydával.
5: co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsnění?
6: Námitka!
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

0: Chutilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Kvůli průtahům s termínem dokončení centra urgentní medicíny se liberecká nemocnice obrátí na rozhodčí soud. Svěnskou arénu v Liberci budou moci sportovci využívat ve stejném režimu jako loni. Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté zabavili i v Česku a dalších 16 zemích. A zítra čekejme zpočátku mlhavo, postupně jasno a teploty až u 22 stupňů. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Krajská nemocnice Liberec se obrátí na rozhodčí soud kvůli sporům s dodavateli, kteří pro ní staví centrum urgentní medicíny. Rozhodla o tom dozorčí rada nemocnice spolu s akcionáři. Výstavba centra se totiž prodlužuje o 2 roky. Podle stavebních firem se protahováním zvyšují náklady na materiálech a subdodavatelé mají problém dostát závazkům, protože s takovým prodlením nepočítali. Firmy proto chtějí po nemocnici finanční kompenzaci. Rozhodčí soud určí, zda na ní mají nárok, říká generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
5: A v případě, že oprávněný jsou, tak do jaké míry, čili množství těch peněz, který to prodlení znamená. Zhotovitelé řekli, že nebudou chtít víc než 150 milionů, ale máme smlouvu a tam se nepíše nic o tom, že když to bude díl trvat, tak to bude o spoustu peněz dražší.
4: Provoz liberecké svěnské arény bude letos v zimě ve stejném režimu jako loni. Sportovci budou moci zimní stadion využívat v případě, že na střechu napadnou minimálně 2 cm sněhu, areál se uzavře. Tréninky se přesunou do náhradní nafukovací haly. Důvodem omezení je schátralá střecha arény. Město chystá její opravu. Původně měla být hotová do začátku sezóny, začne ale až v příštím roce. Povodí Labe dokončilo vypouštění Veseckého rybníku. Bez vody bude nádrž kvůli rekonstrukci necelé 2 roky. Povodí taky nechá odbahnit. Státní podnik začal rybník takzvaný Tajch vypouštět minulý týden. Doplňuje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
6: Na dně rybníka čekala potopená pramice, sud a nečekaně také větší množství registračních značek vozidel. Protože Vesecký rybník historickým vodním dílem, jeho obnažené břehy přitáhly zájem archeologů Severočeského muzea, kterým jsme tímto rádi poskytli součinnost.
4: Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba antihistaminikum etomidát nebo halicugen DMT. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu.
3: Počasí.
4: Úterní ráno bude místy s mlhami nebo i nízkou oblačností. Během dopoledne čekáme její rozpouštění a převládat bude na obloze jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách zítra naměříme mezi 15 až 18 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

můžete ve všední dny pravidelně poslouchat souhrn důležitých událostí dne v pořadu Den v kraji. 3 dny nás ovšem čeká výjimka. Ode dneška do středy v tomto čase můžete poslouchat předvolební diskuse lídrů kandidátek v Liberci. Za malou chvíli vám dnešní hosty představí redaktorka Jana Švecová.

0: Komunální volby 2026.
1: Dobré odpoledne, vítáme vás při poslechu první ze tří předvolebních debat, ve které se zaměříme na kandidáty v krajském Liberci. Připomenu, že o složení jednotlivých debat rozhodl los, a to za účasti státního notáře. Dnešními hosty debaty jsou podle abecedy Lukáš Hájek, lídr starostů pro Liberecký kraj. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tomáš Rec, který vede do komunálních voleb v Liberci hnutí ANO 2011. Také vítejte.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Třetí je podle abecedy Lenka Tarabová, která kandiduje za stranu Pro, právo, respekt, odbornost. Také vám dobré odpoledne.
4: I vám krásné odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Posledním z vylosované čtveřice je jednička kandidátky ODS společně se sportovci Jiří Veselka. Také vás vítám ve studiu, dobrý den.
5: Dobré odpoledne a také děkuji za pozvání.
1: A debatou vás bude provázet Jana Švecová. Dobrý poslech.
0: Komunální volby 2026.
1: Já bych vás na úvod poprosila o krátké představení

0: tedy kde a v jaké pozici v současné době působíte a proč kandidujete na primátora Liberce. Na odpověď máte jednu minutu a začnu od dámy, paní Tarabová.
1: Tak, jmenuji se Lenka Tarabová, jsem předsedkyní strany PRO v Libereckém kraji. Dlouhé roky jsem se zabývala politikou bydlení, zastupovala jsem Českou republiku v Mezinárodní unii nájemníků. A v Liberci kandidujeme z toho důvodu, protože nás voliči a lidé Liberečané o to požádali, abychom byli takovou silou, která naruší dosavadní vedení a řízení libereckého magistrátu, ať už ze strany starostů, ODS, Pirátů a i ANO.
0: Tak to byla Lenka Tarabová ze strany PRO, Jiří Veselka a ODS společně se sportovci.
2: Takže já kandiduji za uskupení ODS společně se sportovci. Já žiju v Liberci od svých 15 let, mám Liberec velmi rád a rád bych pomohl k jeho rozvoji, k čemuž si myslím, že mám nějaké znalosti a zkušenosti. V Liberci jsem vystudoval střední průmyslovou školu, potom ČVUT v Praze, následně jsem získal manažerské vzdělání a titul MBA ze zahraniční univerzitě. Mám zkušenosti i s řízením města, kdy jsem byl 8 let v radě města, z toho 7 let náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování. V té době se v Liberci vybudovaly průmyslové zóny, Home Credit Arena, územní plán. Kromě toho působím celý život ve veřejných službách a tak bych rád tyto znalosti uplatnil v pozici primátora.
0: To byl Jiří Veselka a ODS společně se sportovci. Jaká je motivace a kdo je lídrem kandidátky hnutí ANO? Tomáš Rec.
3: Tak já jsem kandidátem na primátora Liberce za hnutí ANO. Pocházím z největšího libereckého sídliště, z Rochlic, a k politice mám blízko už od dob studií, kdy jsem studoval na Karlově univerzitě regionální a politickou geografii. Já působím více než 12 let ve veřejné sféře. Po škole jsem začal pracovat na magistrátu v Liberci, kde jsem se seznámil s chodem města. Dále jsem krátce prošel několika ministerstvy a nyní působím na vedoucí pozici v Centru pro regionální rozvoj v Liberci, kde administrujeme důležité projekty pro chod měst a regionu, například silnice, rekonstrukce škol a škole, sociální bydlení, sociální služby a tak dále. Jelikož celý život nebo celou svou profesní dráhu působím ve veřejné sféře, tak nyní přirozeně pro mě nastal čas, že kdybych se chtěl dále posunout a působit ve veřejné službě na straně Liberce a pomoct ho posunout tím správným směrem.
0: Tak a minuta pro lídra starostů pro Liberický kraj Lukáše Hájka.
4: Já jsem v Liberci strávil většinu svého života, kromě 10 let, kdy jsem sbíral zkušenosti, ať už na studiích, anebo prací v Praze, v Brně, ale i v zahraničí. Před 6 lety jsem se do Liberce vrátil jako nejlepšího místa na světě. Jsem moc rád, že tady teď s manželkou můžu vychovávat své dva syny. A poslední 4 roky také sbírám zkušenosti v zastupitelstvu. Vedl jsem největší zastupitelský klub starostů a jsem moc rád, že teď mám tu čest být i kandidátem na primátora našeho města, takže tyto zkušenosti, ať už své profesní anebo politické, chci nyní uplatnit a jsem moc rád, že stojím v čele týmu starostů a budu se ucházet právě o hlasy voličů.
0: Tak to byl Lukáš Hájek ze starostů pro Liberecký kraj a připomenu, že jeho předřečníkem byl Tomáš Rec, lídr kandidátky hnutí ANO. Já vám všem děkuji za krátké představení, za vizitku.
5: Komunální volby 2026.
0: Jedním z problémů, které trápí obyvatele města Liberce, zejména ty mladé a také začínající rodiny, je bytová problematika. Je to i téma, které patří mezi vaše programové priority nebo mezi programové priority většiny kandidujících stran hnutí. Já začnu u Tomáše Rece za hnutí ANO 2011. Jedno z hesel vašeho hnutí na billboardech zní: postavíme městské byty. Tak se ptám, kolik těch bytů chcete postavit během 4 let? Za co?
3: Je to tak, je to jedno z našich hlavních témat a my záměrně neříkáme kolik, ale pokud se ptáte, tak nižší stovky si myslím, že jsou reálné. My nechceme dopadnout jako starostové minulých volbách, kdy hlásali, že postaví 5000 bytů a postavili nižší desítky. A to byla zásluha shodou okolností také paní náměstkyně za hnutí ANO Šárky Prachařové.
0: Já jsem právě, omlouvám se, teď jsem chtěla podotknout, že vy jste byli ve vedení města v současné koalici.
3: Tak, hnutí ANO plánuje stavět byty na městském pozemku. A je potřeba si říct ještě nějaký kontext, proč je to tak pro Liberec důležité. V Liberci je nízká kupní síla Liberečanů a zejména absolventů po škole. Když se porovnáme například s Ústeckým krajem, tak průměrná mzda v Libereckém kraji, možná to mnohé překvapí, je nižší. A to nejsme strukturálně postižený region oficiálně jako Ústecký kraj, byť některé znaky i Liberecký kraj vykazuje. Takže ta bytová výstavba je opravdu velmi důležité téma a je potřeba, aby se začalo stavět. A ty podmínky k tomu nyní budou opravdu příhodné, protože naše vláda připravuje program Dostupné bydlení 2.0. Pro Evropskou komisi je dostupné bydlení také prioritou, takže můžeme počítat s tím, že ta podpora, ta vnější podpora ze strany vlády nebo z Evropské unie bude vysoká a je jenom otázkou politické schody, abychom tu podporu využili a opravdu začali byty stavět.
0: To znamená tedy z těch evropských dotací, s tím, že město tam bude mít procentní
3: Jasně. Vlastně ono to příští období bude fungovat tak, že už budou nižší ty nevratné dotace. To znamená, nyní se stavilo sociální bydlení na Žižkově, tam byla dotace 85%, tak to už nebude. Bude část dotace, dejme tomu třeba 15-20% a zbytek budou zvýhodněné úvěry. To znamená, my si budeme, a to je jedna z akcí, kde bychom byli jako hnutí ANO ochotni se zadlužit nějakým zvýhodněným úvěrem na bydlení, protože to je opravdu důležité téma. A myslím si, že není nereálné stavět, jak jsem zmínil, jde opravdu o tu politickou schodu, protože i okolní menší obce staví, například Bílý kostel nad Nisou nebo Hejnice, tam to jsou tedy nižší desítky bytů, a když bychom to přepočetli na počet obyvatel Liberce, tak my bychom museli stavět stovky bytů, abychom se jim vyrovnali. A nemyslím si, že to je nereálné.
0: Pane Hájku, to byla kritika z vlastních řad, protože vy jste byli v koalici s ANO, tak já se zeptám, proč, jak došlo k tomu, že jste slibovali tisíce bytů, vy jste jich postavili 57. Já připomenu, že za poslední 4 roky se v Liberci skolaudovalo zhruba 1000 bytů, z toho převážně šlo ale o byty, o výstavbu soukromých developerů nebo o individuální výstavbu. Váš kolega tady Tomáš Hrec mluvil o tom, že byste chtěli požádat právě z programu Evropské unie. Ty žádosti se budou podávat od roku, od 1. ledna 2027, tak se ptám, jak je na to město připraveno.
4: Vyjádřím se nejprve k té kritice. Je to úplně jednoduché, ta vaše otázka směřovala k městským bytům. My jsme v tom případě 5000 mluvili o bytech v Liberci. A když budeme počítat, vy jste zmínila, že tisíce skolaudovalo, ale je potřeba také mluvit o tom, které se projektově připravili. Měli jsme tady změnu územního plánu, respektive nový územní plán z roku 2022, který připravil nové prostory právě celkově pro těch 5000 bytů, které se v Liberci můžou velmi rychle dělat. Ta otázka na ty městské byty, úplně konkrétně my můžeme ty počty zmiňovat, protože v těch příštích 4 letech my přesně víme, které se udělají a nebude to ani o žádný byt navíc. 70 bytů na Žižkově, 150 bytů na Papíráku. To jsou věci, které buď jsou naprojektovány, nebo se doprojektují v brzké době. Samozřejmě musíme projektovat dále, ale upřímně není možné dostat se k nějakým vyšším počtům během těch následujících 4 let. Jinak naprosto souhlasím s tím, že musíme maximálně využívat dotační tituly a neměli bychom směřovat jenom k tomu, že stavíme nové byty, ale věnovat se také současnému bytovému fondu města, protože tam najdeme několik desítek bytů, které by si opravdu zasloužily za nižší peníze než je výstavba nových bytů a může nám to rychle do toho městského fondu ty byty přinést.
0: A město slibovalo teď zvýšit ten současný stav, kdy je ve městě tuším 1021 městských bytů, tak do roku 35 jste slibovali, že byste chtěli tento počet zdvojnásobit. Je to tedy reálné a podle vás dostačující?
4: Taková je strategie. Ten cíl je velmi ambiciozní, vůbec to nepopírá. Když si to začneme nějak projektovat, tak to tedy znamená, že bychom měli postavit nějakých 100 bytů ročně, to znamená, tou rychlostí musíme přidat, ale Tomáš Rec tady má naprostou pravdu, že my, když se srovnáme porovnáváme jako Liberec s jinými městy napříč republikou, tak těch bytů skutečně máme nedostatek. A já jsem třeba dneska ráno byl na kampani na Fignerce, tam jsem se bavil s lidmi, jedna paní, která zrovna šla do centra bydlení Liberec a mluvila o tom, jak by potřebovala to bydlení, protože je ve velmi složité sociální situaci a my nedokážeme v tuhle chvíli pomoci, protože všechny naše městské byty jsou obsazeny. To je právě ten impuls, který pro mě znamená, že se prostě musíme maximálně snažit tu výstavbu nastartovat ještě více. Ono se to stalo. Já připomenu, že třeba ty byty na Žižkově v té první etapě, které se otevřely, myslím, 2 roky zpátky, tak to byly po asi 10, možná dokonce 15 letech, to byly první úplně nové městské byty, které se udělaly. Takže za naší vlády se konečně tenhle proces nastartoval, ale přiznávám, musíme ještě zrychlit.
0: Lenka Tarabová, a pro, je podle vás postoj nebo to, co tady zaznělo, dostačující?
1: Absolutně není a já se usmívám, když tady poslouchám svoje kolegy, protože před každými volbami, a jedno, jestli to jsou parlamentní, krajské nebo komunální volby, tak vlastně problematika bydlení je vždycky předvolebním tématem jednotlivých stran. Pak se ty strany dostávají do vedení, ať už to je magistrát na kraj nebo právě jako republikového. A ty projekty na zlepšení bytové situace, která je mimochodem jedna z nejhorších v Evropské unii, a to mohu říci s čistým svědomím, protože jsem právě připravovala legislativní procesy v rámci Evropské unie pro dostupné bydlení. A mnozí možná znají jméno mého otce, který je vlastně dlouhé roky odborníkem pro bydlení, dostupné bydlení a sociální bydlení a byl součástí pracovní skupiny pro přijetí sociálního zákona, který do dneška leží v šuplíku. Mimochodem i v mém šuplíku kopie. Takže problematika bydlení je vždycky velkým tématem před volbami a po volbách se to neřeší správným způsobem.
0: Tak, to byla kritika a já se teď zeptám na váš recept. Jak byste postupovala vy? Z čeho byste stavěla byty v Liberci, pokud byste se stala primátorkou nebo se dostala do vedení? Z čeho byste financovala výstavbu a jakou formou?
1: Víte, ono je velice jednoduché vždycky vymýšlet nové věci a nedívat se na věci staré, které fungovaly. V České republice se od roku 1968 do roku 1992 postavilo 800 tisíc bytů, které se právě řadily do kategorie dostupné bydlení. Bylo to většinou družstevní bydlení. Takže v našem programu je podpora vzniku družstevních spolků. Chceme podporu, protože to je velice jednoduchá věc, to jsou zapsané spolky, je tam potřeba tři lidi vždycky.
0: Mm-hmm. Takže budeme... než se dostaneme do řeči, takže než se dostaneme k té formě, nebo pokud byste popisovala tu formu, tak jste pro družstevní bydlení.
1: Určitě.
0: To je ta cesta.
1: Určitě ano.
0: Družstevní
1: Mohu
0: bydlení.
1: Ještě doplnit, prosím, jenom maličko.
0: Ano.
1: Víte, ono to družstevní bydlení je něco, co jako opravdu fungovalo. A já musím říci, že nastavení právě podpory bydlení v rámci státního bytového fondu za předešlé vlády od roku 2017, tak bylo velice dobře nastaveno. Kolega Rec tady už hovořil o těch procentech na výstavbu dostupného bydlení, bylo tam dokonce 100% na výstavbu sociálního bydlení. Bohužel se mnoho vedení magistrátů obcí do tohoto projektu nezapojilo, protože ono získávat úvěry, tak je to dlouhodobá záležitost, je to dlouhodobý příjem financí do rozpočtu magistrátu a obcí a ne každému vedení se do toho chce. Oni raději ty rychlé peníze.
0: Já připomenu možná, že situace v Liberci s dluhy je trošku komplikovaná, ale když jste tady zmiňovala to družstevní bydlení, tak to má v programu také ODS a společně se sportovci. Pane Veselko, jaký je váš tedy recept na dostupné bydlení?
2: No tak,
0: bavíme se především o tedy nájemném a družstevním bydlení.
2: Jasné. My si především myslíme, že cena bytů, která, jak tady byl padlo, je v Liberci vysoká, není daná počtem bytů, který vlastní nebo postavilo město, ale počtem bytů, které se v Liberci vystaví.
0: Znáš
2: dostatkem těch bytů.
0: Pardon, teď mluvíte o těch bytech, které stavějí developeři.
2: Ano, jak vidíte, v Liberci se postavilo necelých 1000 bytů, z toho město necelou desetinu.
0: Ano.
2: To znamená, že rozhodující na tom trhu je to, co postavějí developeři. Ale to můžou být samozřejmě i družstva, můžou to být společenství vlastníků.
0: Dobře.
2: Prostě různé soukromé subjekty.
0: Uh-huh. A jak se tedy dostat k tomu dostupnému bydlení? To je, oč to běží. Protože všichni víme, že developeři staví.
2: No, ale staví málo. Já jsem si udělal takovou statistiku srovnání a třeba v Olomouci se za poslední 4 roky postavilo 2700 nových bytů. V Českých Budějovicích 1400, jo, víc se postavilo i v Hradci nebo v Pardubicích. Záměrně jsem vybíral srovnatelná města. To znamená, že tady je vidět, že město nepodporuje a vytváří naopak bariéry pro ty soukromé investory a to je daný tím, že není dobře připraveno územní plán. Je tady vyhláška, která, jak jsem s některými investory mluvil, zásady města pro spolupráci s investory, která prodražuje to stavění. Dlouho trvají povolovací procesy. A tohle to jsou všechny věci, na kterých se chceme zaměřit a kterých chceme odstranit, aby se bytová situace povolovací, ve městě zlepšila.
0: Pardon. Povolovací procesy jsou součástí stavebního zákona, tak to nevím, jestli z pohledu Liberce se dá nějak významně ovlivnit. Ale já jsem se ptala na to nájemní bydlení. Tak z čeho byste financovali, pokud byste
2: myslíte,
0: byli vedení?
2: Nájemní bydlení, který ano, by stavělo město?
0: Myslím si městské byty.
2: Ano.
0: Tak případně družstevní byty, které máte v programu.
2: Jedná se o startovací byty a, nebo prostě o sociální bydlení a my si myslím, že ve svém programu jednoznačně říkáme, že se chceme zaměřit jako v první prioritě na efektivnější fungování města. To znamená, že chceme zefektivnit to fungování města a tím získat potřebné finance.
0: Ano, a já se ptám už jenom, z čeho byste stavili nájemní byty?
2: Z čeho?
0: Z čeho? Jestli byste šli do těch evropských fondů, tak jestli byste se zadlužili?
2: Ne, tak samozřejmě je, pokud je možné získat dotace, dotace bychom chtěli využít a potom, jak říkám, z těch úspor, které si myslíme, že jsou v hospodaření.
0: Říká Jiří Veselka z hnutí ODS a společně se sportovci.
5: Komunální volby 2026.
0: Posloucháte předvolební debatu s kandidáty do komunálních voleb v Liberci. Pozvání do dnešní debaty přijali lídr kandidátky starostů pro Liberecký kraj Lukáš Hájek, lídr kandidátky hnutí ANO 2011 Tomáš Rec, jednička kandidátky hnutí pro právo respekt odbornost Lenka Tarabová a jednička kandidátky ODS společně se sportovci Jiří Veselka. Tak my jsme shrnuli bydlení, otázku bydlení, není to jednoznačné, není to jednoduché. Dalším tématem, které se v Liberci velmi řeší, tak to je doprava, konkrétně průjezdnost krajským městem. Na jednu stranu dožívají silnice a mosty, v tristním stavu jsou některé chodníky, v řadě míst se nutně opravuje kanalizace a vodovodní sítě. Jak tohle všechno skloubit, aby se Libercem dalo bez nervů projet? Tak většina z volebních programů navrhuje lepší koordinaci. Tak já se zeptám, kdo koordinuje teď a kdo by měl koordinovat v budoucnu. Já začnu u Lukáše Hájka, protože vy jste slibovali online mapu uzavírek. Jak jste sami potvrdili, tak ta dosud nefunguje. Tak jak zlepšit tu koordinaci?
4: Je to spočívající hlavně v tom, abychom věděli, co se na území města odehrává za všechny opravy a všichni, kdo ty opravy činí a mají je v plánu, tak seděli u jednoho stolu a neustále jsme diskutovali o tom, jak se ta situace vyvíjí. Protože představme si, že potřebujete od toho projektu se dostat k výběru třeba té stavební firmy. Ono se často může stát, že se spoustu věcí protáhne, prodlouží a my následně musíme potom sáhnout k tomu, že upravíme ten plán. On teďka, ta koordinace v nějaké podobě probíhá. Z větší části to má na starosti pan náměstek Lenert z Hnutí ANO. Některé věci se daří, některé věci se můžou dařit lépe. Já jsem velmi rád, že tady máme příklady dobré praxe spočívající hlavně v tom, že když už děláme některou opravu, tak ty věci potřebujeme dělat v jednu chvíli. Za mě příkladem je třeba Jablonecká ulice, kde pracují plynaři, vodáci, město tam vlastní chodníky, kraj tam vlastní silnici, jezdí tam MHD, hnedka vedle je nemocnice. Tyhle všechny subjekty se dohodly na tom, že to budou dělat v jednu chvíli, aby se nestalo, že to po pár letech rozkopeme, anebo že to bude x let zavřeno z toho důvodu, protože tam bude chodit jeden vlastník po druhém. Takže my tady ty příklady dobré praxe máme. To, že to může být lepší, to vůbec nespochybňuji. Za mě online mapa města, která by tohle vždycky ukazovala. Druhá věc, když už ta uzavírka proběhne, pojďme třeba konkrétně těm lidem do schránek posílat případě těch ožehavých rekonstrukcí informaci o tom, že k tomu dojde, kudy můžou tu trasu objet, abychom s nimi maximálně komunikovali a spolupracovat třeba s místními komisemi, což jsou ti hlavní aktéři v tom místě, kteří pak můžou komunikovat i se sousedy.
0: Mm-hmm. Takže je to ta vzájemná souhra, neměl by to být jeden koordinátor, který má právo veta. Pane Reci, vy jste byli, zaznělo tady, že vlastně tyhle věci má na starosti za Liberec nebo v současné koalici hnutí ANO, tak se vás zeptám, jestli jste udělali podle vás za koordinaci dopravních staveb dost?
3: Tak město má už svého koordinátora nyní na radnici a pokud se nepletu, tak je pod gestcí pana Jandělka ze starostů, nikoli pod naším náměstkem panem Lenertem. Já souhlasím s Lukášem, že určitě musíme koordinovat a dělat sdružené opravy tam, kde to je možné. Ale podívejme se, Liberci chybí už spousty let nové silnice k průmyslovým zónám, chybí dokončený vnitřní městský okruh a i toto může zásadně pomoci potom, když bude nějaká uzavírka, tak lepší průjezdnosti městem. Takže já bych se chtěl zastavit u tohoto tématu. Souhlasím s koordinacemi, že je potřeba dělat lépe. Musíme brát také v potaz, že ne všechny silnice jsou městské. Máme tu krajské silnice, máme průtah Liberecem, který je ŘSD. Takže my musíme koordinovat nejenom v rámci města, za město, ale i s krajem, i s ŘSD, ale i se sítěři, takže s plynáři, když se budou dělat vodovody, kanalizace. Takže určitě je na tom co zlepšovat a chceme na tom dále pracovat.
0: To už tady zaznělo od vašeho koaličního partnera. Pan Hájek se hlásil o slovo, tak vy jste chtěla reagovat?
4: I jenom malá oprava. Ten koordinátor na magistrátu je, ale skutečně sedí pod panem náměstkem za hnutí ANO. Ale já si myslím, že tohle voliče nezajímá. Pojďme se bavit o tom, jak ta koordinace má být lepší. Byť je pravda, že já když projíždím Libercem a vidím ten billboard hnutí ANO, který říká ukončíme dopravní chaos, přičemž teď to mají v gesci, tak tomu úplně nerozumím. Ale myslím si, že my bychom se měli jako koaliční partneři přihlásit k tomu, že prostě město vedeme, pojďme si říct, co se daří a pojďme řešit to, co bude lepší.
0: Pan Rec na to chce reagovat a potom paní Tarabová, která tady nesouhlasně pokyvuje, takže pan Rec.
3: Já bych jenom doplnil k těm novým silnicím, které by mohly pomoci dopravní situaci v Liberci a týká se to i těch koordinací, potom těch uzavírek. Protože když budeme mít jiné alternativy, tak ty uzavírky nebudou mít takový dopad na Liberčany. Tady jakoby zásadně selhal pan primátor Zámečník, protože byl 8 let u moci a nebyl jakoby schopný zajistit výstavbu silnic k průmyslovým zónám. A to říkám v tom kontextu, že na kraji, ty silnice budou krajské, že na kraji celou dobu sedí pan hejtman Půta ze starostu. A toto by zásadně pomohlo Liberci nejenom v dopravní situaci, ale i v případě těch uzavírek, že by byly alternativní cesty, kudy by mohly Liberčané jezdit.
0: Já se omlouvám, oba zmínění pánové tady nejsou, takže nemohou reagovat. Já se tedy jenom vás zeptám, co by bylo tím prvním krokem, který byste udělali pro koordinaci dopravy. To znamená, že se všichni sejdou tedy u jednoho stolu, jak tady
3: přesně
0: navrhuje.
3: Přesně tak, určitě. A nějakým
0: Lukáš
3: způsobem.
0: Hájek, a je to reálné?
3: Já myslím, že to.
0: Když ŘSD má své termíny, sítě mají své termíny, tak.
3: Tak já myslím, že to je jenom o lepším nastavení systému a komunikace, jak tady zaznělo, takže věřím, že to je možné a měla by to být jedna z prvních věcí, kterou budeme řešit, protože toto opravdu Liberečany trápí.
0: Lenka Tarabová a její vlastně recept na to, jak skoordinovat tu dopravu v Liberci, aby nedocházelo při těch zásadních opravách a nutných opravách, tedy k tomu dopravnímu kolapsu, o kterém se mluví.
1: Já si myslím, že nejlepší odpovědí pro Liberečany, jaký je stav právě řízení dopravy a oprav v Liberci, tak je stav toho, jak to v Liberci vypadá a právě z diskuzí a v ulicích, když se bavíme s občany, tak samozřejmě ta nespokojenost je veliká. Takže tady od kolegů, kteří jsou současně ve vedení magistrátu, jakoby poslouchat, že ty věci se daří nebo nedaří, proč se daří, proč se nedaří. Já si myslím, že tam je nějakým způsobem špatně manažerské řízení. Souhlasím samozřejmě, že dialog je velice důležitý. Tam jde o to, kdo vlastně ten dialog, jako kdo tam přesně rozhoduje, protože zase tam musí být prostě člověk, který bude schopný řídit jak tu koordinaci těch oprav v rámci těch, ať už to je magistrát, nebo to je kraj, anebo to je ředitelství silnic a dálnic, protože ono se dost často stává, že tam nastává střet prostě tří těch uskupení a není tam ta pevná ruka, která boukne do stolu, když to řeknu takhle. A jenom ještě jedno doplnění. Tady zaznělo, že by se upozorňovali lidé do schránek, pokud jsou nějaké opravy, tak já si myslím, že takové utrácení je úplně zbytečné. Ono totiž stačí třeba to, co já dělám dlouhodobě už 6 let, a to jsou různé podcasty a informovanost napřímo. A druhá tady zmínka ještě byla o místních komisích. Místní komise je skvělá věc, která vznikla v Liberci, ale myslím si, že není dostatečně využívána. A pak si na závěr si vás dovolím jednu malou opravu. Vy jste představila PRO jako hnutí, my jsme politická strana.
0: Omlouvám se, samozřejmě PRO právo, respekt, odbornost je politická strana, kterou vede Jindřich Reichl. Je to tak?
1: Ano.
0: Tak. Pane Veselko, váš recept
2: na
0: zjednodušení dopravy v Liberci?
2: Tak.
0: Já ještě upřesním to, co říkala paní Tarabová, že vy jste říkala, že se tady bavíme o tom, co už se udělalo, tak předpokládám, že tady mluví s pánu nějaká zkušenost a vás jsem se vlastně ptala na to, jak vy byste tedy tu dopravu skoordinovala. Říkala jste, že jedna ruka, která bouchne do stolu. Pan Veselka.
2: Takže já už jsem to říkal na jedné debatě. Za mě, když jsem byl ve funkci náměstka, tak fungovala pracovní koordinační skupina, která vlastně fungovala kontinuálně, byli tam zástupci všech těch síťových firem a ty stavby se koordinovaly a spouštěly, když byly připravený. A měli je připravený všichni. Myslím si, že to je jeden z hlavních problémů, že ty stavby se spouštějí, když nejsou dobře projektově připravený, není dotažený, měl by být hotový i výběr dodavatele. Mělo by pak probíhat následně lepší řízení těch staveb. Jako příklad třeba takový nekoordinace, vy jste uváděl dobrý příklad naopak toho, kdy se všichni domluvili na Jablonecké, ale byli jsme v Růžedole na debatě, tam se vyměňovaly povrchy v ulici Ostašovská. Jsou tam plánovaný do budoucna i chodník, ten chodník se při té příležitosti neudělal. To považuji za ukázku třeba ne dobré koordinace.
0: Pan Hájek se hlásí velmi stručně, prosím.
4: On to je příklad dobré koordinace, protože kdybychom tam ty chodníky dělali, ta ulice je zavřená a teď v momentě, kdy se opravuje most nad Sněhulákem, tak by to tu situaci jenom zkomplikovalo. A úplně celkově a krátce, my jsme za poslední 4 roky v Liberci opravili celkem 75 silnic. Je to prostě obrovské množství. Ten dluh investiční, který Liberec má z minulosti, tak my napravujeme. Já chápu, že je komplikované v tu chvíli Libercem projet, ale myslím si, že ještě mnohem lepší je, že prostě opravujeme ty silnice.
0: Tak pan Hájek nám tady do toho vnesl jasnější světlo z pohledu současné koalice. Já jenom, pane Veselko, se doptám, jestli máte pocit, teda vy jste to tady zmínil, že za vašeho vedení doprava v Liberci fungovala a dopravní stavby fungovaly, že město nemělo problém s průjezdem.
2: Tak
0: můžete to říct s čistým svědomím, protože Liberec, já jsem Liberečák, tak mám pocit, že v Liberci to nefungovalo nikdy.
2: To jako každá dopravní takováhle stavba samozřejmě ten průjezd Libercem komplikuje. Myslím si, že tady to, co zmínil pan Rec, to je řešení prostě pokračovat v dobudování toho komunikačního systému, tak jak je udělán v územním plánu, dobudování prostě toho městského
0: ano,
2: okruhu.
0: Já jsem se jenom ptala, jestli máte skutečně s čistým svědomím pocit, že to tady fungovalo.
2: Tak upřímně řečeno, ano, takovýhle fungovalo to lépe.
0: Dobře. K dopravě patří i samozřejmě nejenom individuální doprava, ale i městská doprava. Jenom stručně, anketně se vás zeptám, jestli dopravu ve městě by mohlo snížit i právě větší využívání autobusů, městské hromadné dopravy. Jak chcete lidi motivovat? Poprosím každého z vás o krátkou odpověď. A ještě, pokud byste byli pro nějaké řešení, abyste zpřístupnili MHD, tak z čeho byste případně dotovali ty případné ztráty. Tak začnu takhle zleva od pana Rece, zahnutí ano.
3: Tak my máme v plánu zavést jízdné do 15 let zdarma, čímž věříme, že částečně můžeme motivovat to, aby rodiče všude děti nevozili a využívali více MHD.
0: Z čeho byste dotovali případné ztráty?
3: buď z městského rozpočtu, nebo můžeme snížit například slevu pro studenty studující na vysoké škole, kteří mají nyní slevu 75%, když ji snížíme na 50%, tak si myslím, že tu ten jakoby výkyv pokryjeme.
0: Mm-hmm. Jiří Veselka a ODS společně se sportovci.
2: Já si myslím, že více by pomohlo městské dopravě zavedení krátkodobého jízdného, které by bylo výrazně levnější. Jsme ale ochotni třeba podpořit i tu záležitost jízdného zdarma, pokud se ukáže, že to má hlavu a patu, ale působil jsem jako ředitel dopravního podniku a priori se tyhle ty slevy moc v praxi neosvědčovaly.
0: Pokud by bylo jízdné zdarma, tak z čeho byste dotovali tu případnou ztrátu?
2: Já jsem to říkal na debatě v Babylonu. To je nějakých 15 milionů korun, je to vypočítáno při nějakých 900 milionů korun rozpočtu města, teda rozpočtu dopravního podniku. Dalo by se to řešit z rezerv dopravního podniku.
0: Paní Tarabová.
1: Já nebudu hovořit o jakýchkoliv úlevách nebo MHD zdarma, protože já si myslím, že situace v rámci rozpočtu a financování Liberce je tristní. Proto my máme jeden z prvních bodů audit veřejných financí a na základě toho pak lze se podívat, co občanům slibovat je možné je a co není.
0: Takže nejste teď v rámci ankety pro nějaké snižování jízdného MHD?
1: My jsme hlavně pro sjednocení ceny jízdného, protože si myslím, že je nespravedlivé, aby jízdné elektronické a jízdné papírové mělo rozdílnou cenu. A určitě bychom se do budoucna rádi podívali na cenu jízdného, protože ten Liberec není tak velký. A pokud se z jednoho konce Liberce na druhý přesunete autem levněji než MHD, tak určitě to není ten způsob, jak motivovat lidi k městské hromadné dopravě a jejich využívání.
0: Takže zlevnění jízdného by bylo tím receptem?
1: Určitě ano. Ale na základě právě finančního stavu magistrátu.
0: A Lukáš Hájek ze starostů?
4: My víme, v jakém finančním stavu naše městská kasa je. Ten náš plán je MHD do 15 let zdarma a udržet ty dlouhodobé časové kupony, lítačky na co nejnižší úrovni, abychom motivovali Liberečany mít právě lítačku a jezdit pravidelně.
0: Tak to bylo téma, ve kterém jsme řešili dopravu a v posledním bloku rozebereme návrhy, jak zlepšit parkování ve městech a hlavně na sídlištích.
5: Komunální volby 2026.
0: Posloucháte první ze série předvolebních debat s kandidáty na primátora města Liberce. Pozvání přijali lídr kandidátky starostů pro Liberecký kraj Lukáš Hájek, lídr kandidátky hnutí ANO 2011 Tomáš Šerec, jednička kandidátky strany PRO Lenka Tarabová a lídr kandidátky ODS společně se sportovci Jiří Veselka. Tak dalším avizovaným tématem předvolební debaty je nedostatek parkovacích míst. Začnu anketou. Máte představu, kolik parkovacích míst aktuálně v Liberci chybí? Tak začnu třeba od pana Veselky, ten vždycky mluvil jako poslední, tak máte slovo?
2: Ne, konkrétní počet říct neumím, nicméně jak se potkáváme s místními komisemi a s obyvateli, tak si myslím, že ten počet je značný.
0: Lukáš Hájek, může být konkrétnější?
4: Můžu, byť to nebude celé město, ale udělali jsme nějaký pilotní projekt pro prvních 5 velkých sídlišť a třeba na Františkově, tak tam je těch parkovacích míst 600, ale spočítalo se, že potřeba by jich bylo 1300, což upřímně, když trochu vykopnu tu naši debatu, ukazuje, že my nebudeme schopni vždy uspokojit tu poptávku úplně, ale tam místa chybí.
0: Paní Tarabová.
1: Tak místa určitě chybí, to je zpětná vazba i od lidí, když se právě pohybujeme v rámci petičního stánku v ulicích. Zase já si myslím, že v momentě, kdy tahle ta věc je dlouhodobě problémem, tak současné vedení ji neřeší.
0: Já se tomu se budeme věnovat. Já se chci teď zeptat na číslo, jestli má vaše strana představu, kolik těch parkovacích míst právě na základě třeba debat s občany, kolik jich chybí.
1: Ono to je složité, tam je potřeba, protože pokud mluvíte jednotlivě na jednotlivých těch sídlištích, tak každý tam řekne svoji potřebu. Takže tam je primární krok, který je potřeba udělat, právě je získat ta čísla. A potom následně se dívat na jiná evropská města, kde to parkování vyřešené mají, jak to tam funguje.
0: Takže analýzu jste zatím si nedělali. Pan Rec z hnutí, ano.
3: Tak místa určitě chybí a to zejména na sídlištích. Tam je do budoucna velký problém s nárůstem dopravy automobilové, takže na ty sídliště se musíme zaměřit. Ten problém nebude takový v centru, tam se plánují parkovací domy, ale na ty sídliště tam je velký problém, tam bychom se měli upínat naší pozornost.
0: Já se vás zeptám, jestli třeba, když mluvíte o těch sídlištích, máte vytipované, a prosím o stručnou odpověď, máte vytipované, jestli byste třeba využili nefunkční obchodní centra, jako je třeba na Kunratické nebo Bromovské k přestavbě na parkovací domy?
3: Tak i to je možnost využít nějaké nevyužité plochy, případně objekty. Město by je mohlo vykoupit, pokud je nemá ve vlastnictví, a stavět parkovací takzvané etážové domy, ty nízkopodlažní, třeba dvou, tří podlažní, které by pomohly nějakým způsobem zlepšit tu dopravní situaci, respektive parkování na sídlištích. Ale není to jenom o tom vykupovat třeba staré objekty nebo je nějakým způsobem renovovat a měnit na parkoviště, ale využít i stávající plochy, které máme a které na sídlištích jsou. I například v Rochlicích pod Albertem je plocha, kde nyní parkují auta, a kdyby se tam vybudovalo to nízkopodlažní, třeba dvou, tří, jak jsem zmínil, parkoviště, tak by to nějakým způsobem zlepšilo tu situaci.
0: Já jsem se tedy ptala na to využití těch nefunkčních
3: vlastně. Je to možnost, vlastně, určitě.
0: Bytu. Pane Hájku.
4: My jsme vytvořili takovou pilotní studii pro těch pět hlavních sídlišť pro tuhle chvíli. Broumovská, Alojze Novýšina, Františkov, Kunratice, Staré Pavlovice. A tam máme vlastně jednak spočítáno, kolik těch míst konkrétně chybí, a potom tam jsou ty konkrétní plány, jak postupovat. První věc, úplně jednoduše, někdy stačí překreslit čáry, aby se třeba místo podélného parkování parkovalo kolmým způsobem, hned přidáte parkovací místa. Druhá etapa je potom ta, že se zaměříte na ty i třeba malé městské pozemky, kde můžete vybudovat nějaké malé parkoviště. Třeba letos na jaře vzniklo na Broumovské pro 40 nových aut.
0: Takže to je to využití zatím nefunkčních ploch.
4: Určitě.
0: Pan Veselka, ODS společně se sportovci, jaké je vaše řešení?
2: Tak samozřejmě to, co tady zaznělo, lépe využití stávající plochy, to je prioritní a nejrychlejší řešení. Co se týká těch parkovacích domů, to je samozřejmě druhá věc a je to dlouhodobější řešení. A tady úplně nevidíme to, že by parkovací domy mělo a muselo stavět samo město, ale vidíme tady spíš prostor ve spolupráci s nějakými soukromými investory stavět nějaké multifunkční objekty, kde kromě parkování budou i nějaký komerční prostory, a v podstatě by to mělo tuhle tu investici financovat.
0: Takže spolufinancování se soukromými investory, vy už jste si nějak mapovali, jestli by byl zájem, nebo jestli by případně obyvatelé sídlišť na tom nějakým způsobem participovali finančně?
2: No tak samozřejmě vlastně to parkování by asi do jistý míry bylo spoplatněné. My si myslíme, že i spoplatnění pozemního parkování na sídlištích je taky cesta k získání nějakého místa, s tím, že by se samozřejmě preferovali a měli by významně menší cenu za parkování ty rezidenti, to znamená obyvatelé, kteří tam bydlí, takže tím by se vlastně taky získali nějaké místa, protože ti, co tam jenom přespávají, nebo co, tak by pak museli parkovat někde na odstavných parkovištích na okraji města. A
0: rozumím. Paní Tarabová opět tady nesouhlasně kroutí hlavou, tak se zeptám.
1: Já mám zkušenosti s modrými zónami, kdy v poslední době třeba Brno je zaplněno modrými zónami až po okraji na všech sídlištích, a myslím si, že spoplatňovat nedostatek, jak je velká chyba. Tady je potřeba ten nedostatek řešit a myslím si, že nejvíc a největší slovo k tomu mají místní občané. A sednout si a hledat ta řešení, jak z družství, tak z SVčky, tak z občany.
5: Komunální volby 2026.
0: To byly odpovědi dnešních hostů první předvolební debaty Českého rozhlasu Liberec. Do studia přišli na základě losu kandidát na primátora Lukáš Hájek ze Starostů pro Liberecký kraj. Děkuji, že jste přišel.
4: Děkuji za pozvání.
0: Tomáš Rec, kandidát na primátora za hnutí ANO 2011. Také vám poděkování.
3: Děkuji.
0: Lenka Tarabová kandiduje na primátora za stranu Pro právo, respekt, odbornost. I vám díky.
1: I já děkuji za pozvání.
0: A Jiří Veselka, kandidát na primátora Liberce za ODS společně se sportovci. Také vám děkuji.
2: Děkuji za pozvání.
0: A ještě připomenu, že na základě losu budou do zítřejší debaty pozváni zástupci těchto stran a hnutí. Jan Hruška, jednička společné kandidátky koalice Hnutí Liberec, Otevřený lidem a Pirátů. Zdeněk Chmelík, lídr kandidátky Sdružení Liberecká devítka, Tomáš Paleček, jednička kandidátky SPD a Martina Teplá, která vede kandidátku Hnutí Lepší Liberec. Od mikrofonu se loučí Jana Švecová.
5: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak taková byla dnešní hodina mezi 17. a 18. Druhou diskusi, předvolební diskusi lídrů kandidátek v Liberci uslyšíte zase zítra. No a Pavel Kudrna vám přeje dobrý poslech, za chvíli zpráv, no a hned potom Šarmu s Ladou Klokočníkovou. Hezký večer.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Nová rozhledna na Javorníku u Liberce se slavnostně otevře 28. října. V Nepálu skončilo pátrání po tisícovkách lidí pohřešovaných po srpnových povodních. A v úterý bude slunečno s teplotami nad 20 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezký podvečer. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moci prodávat nejvíc za 48 korun a 38 haléřů, to je o 16 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 halířích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Na Javorníku u Liberce stojí nová rozhledna. Zatím funguje ve zkušebním provozu, oznámilo vedení tamního střediska. Pracovníci ještě dokončují poslední práce kolem rozhledny a na odbavovacím systému. Slavnostní otevření rozhledny je naplánované na 28. října.
5: Kovová konstrukce má téměř 35 metrů. Nachází se v těsné blízkosti restaurace Obří sud, kde byla rozhledna historicky. Původní Blažkova věž byla dřevěná a vysoká 18 metrů. Postavila ji Hodkovická sekce Německého horského spolku. Provozovatelé teď místo ní postavili novou. Dominanta vrcholu Javorníku má vyhlídkovou plošinu pro návštěvníky a také vysílač. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Tento týden můžou lidé naposledy vidět výstavu šperků v galerii N v Jablonci nad Nisou. Svou tvorbu tam představují manželé Jana a Peter Machatovi ze Slovenska. Při své tvorbě využívají stříbro, porcelán, dřevo i plexisklo. Jana Machatová se ve tvorbě šperku věnuje ženské identitě. Peter propojuje výrobu šperku se sochařským uměním, doplňuje autor.
6: Toto byla kolekce, kterou jsem nazval Portrét dámy. A já jsem skenoval ruky. To je už tak jakože velmi zložitá digitální hra, že je vyfrezovaný jeden relief a vzniká tam taký veľmi výrazný plastický efekt, ale fakticky sa hýbete v rámci toho reliefu v nejakých 4 mm.
4: Galerie N je otevřená od pondělí do pátku od 13 do 17 hodin. Výstava potrvá do pátku 9. října. Nepal ukončil pátrání po těch, kdo mohli ještě zůstat naživu po ničivých srpnových povodních. Zemřelo při nich nejméně 1455 lidí. Dalších více než 5000 úřady dál pohřešují. Podle šéfa Národního centra pro nouzové operace Nepal zvažuje, jak správně prohlásit pohřešované osoby za mrtvé, aby jejich rodiny mohly vyřídit potřebnou administrativu, píše agentura Reuters. Místy až 100 metrů vysoká vlna smetla tisíce obydlí.
3: Počasí.
4: A noc bude s malou oblačností a mlhami, teploty klesnou na 9 až 6, v údolích naměříme kolem 3 stupňů a ojediněle se budou tvořit přízemní mrazíky. Ve Frýdlantském výběžku místy teploty klesnou v noci na 11 až 8 stupňů. Ráno se místy bude vyskytovat mlha nebo nízká oblačnost, během dopoledne se bude rozpouštět a bude převládat jasno nebo skoro jasno. Teploty zítra vystoupí na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšínská, a to ve směru na centrum. Objížďka je značená a vede přes ulice Generála Píky, Žižkovo náměstí a ulici Přemyslova.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
2: 1. říjnový Šarm je tady a Lada Klokočníková přeje jako vždy příjemné chvíle s magazínem

správně vybrat. Poradíme také, jak se obléci, pokud je v době babího léta ráno zima a odpoledne nás přepadnou vysoké teploty. A v kosmetickém rádci to budou peelingy, které probereme. Tolik stručná nabídka, teď už Alice Springs a přání, ať se vám Charm hezky poslouchá. No tak kusum.

0: A v dnešní osobnosti šarmu jedno výročí. 1. října oslavil 95. narozeniny Jiří Suchý. Napsal tisíce písniček, stovky divadelních her, desítky knih a filmových scénářů a také se prosadil jako výtvarník. Kouzlo jeho osobnosti jsme měli možnost poznat i my to, když v roce 2020 přijel do Hradce Králové a jako šarmantní osobnost roku 2019 vtančil do zaplněného sálu Aldisu, kde taky převzal hlavní cenu Zlaté slunce. Po dvouhodinovém přímém přenosu, ve kterém nás opět přesvědčil o své jedinečnosti, se ho Jana Kudyvejsová a Zdeněk Novák zeptali na jeho spřízněné duše a tady je odpověď.
1: No, spřízněné duše jsou hlavně ti, kteří mají rádi to, co dělám, to znamená ten humor, který jako provozuju, písničky, který mám rád, tak ty považuji za spřízněných duše.
2: Pane Suchý, vy už něco pamatujete, tak mě řekněte, u nás v Česku je humoru pořád stejně, nebo ubývá, anebo se mu daří stále lépe?
1: Já mám pocit, že je to teď takový nějaký přechodný období, že to není přesně ono. Je pořád, humor je věčný, že jo, takže on je taky pořád přítomný, ale nevím, ale já jsem stařičkej člověk, takže já tady plácám něco podle svých letitých zkušeností a ono je to všecko jinak. Možná, že jsme právě na ohromným vrcholu českého humoru, ale mně to tak nepřipadá.
3: Vás naši posluchači zvolili jako šarmantní osobnost. Kdo pro vás je šarmantní?
1: No tak například já. No a zde přítomný pan Grigar, pan profesor Pavko.
2: Já vím, že vy jste s panem doktorem Grigarem přijeli trošku dřív do Hradce Králové, protože jste si chtěli dopřát trochu kulturu.

0: Ano, výstavu pana Matušky. Já se s ním znám už dlouho, ale pan Grigar se s ním taky zná. Dověděli jsme se, že tady máme výstavu, tak jsme přijeli a prošli jsme tou výstavou.
1: No my čekáme, až si dopovídá pan doktor Grigar. Podívejte, jak jsou v družném hovoru s Pavlem Pavkem. Na to se hezky kouká.
0: No, tak mají si co říct zřejmě.
1: Pan Pavko se ptal, kolik hvězd je viditelných pouhým okem. Prý asi 2500, že člověk zaregistruje.
0: Tak já to schválně přepočtu, až přijdu domů.
2: No a jste vy romantik? Rád se díváte na hvězdy?
0: Jo. Já jsem si koupil dokonce i dalekohled, ale tím jsem provozoval to, že jsem se koukal na měsíc a vždycky jsem si říkal, že si udělám procházku.
3: Jiřímu Suchému dodatečně přejeme i my hodně zdraví, štěstí a skvělých nápadů.
4: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije

0: kdokoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: A ještě jednou 1. říjen, tentokrát to ale nebudou narozeniny, ale Mezinárodní den kávy. Tenhle významný den, který každoročně zastřešuje Mezinárodní organizace pro kávu, oslavuje oblíbený kofeinový nápoj. Říkám si, aby ne, k životnímu stylu mnohých z nás káva patří. A tak si ji dnes v Šarmu připomeneme i my, protože všimli jste si, že každou si vychutnáváme jinak. Ta snídaňová bývá spíš rychlá, kávou pracovní si dopřáváme alespoň krátkou pauzu a očekáváme od ní povzbuzení, no a kafíčko odpolední to už bývá relax a pohoda. Taky záleží na tom, jestli si tento nápoj dáváme s přáteli, nebo je to jen chvilka pro nás o samotě. Co všechno ovlivňuje taková chuť kávy a jak se chovají jednotlivé druhy, na to se Patrika Lamky z Hradecké pražírny zeptala Jana Kudyvejsová.
2: Při tom samotném procesu pražení, kdy se mění kávová zrna na kávu, záleží velmi na tom, jak bude obsluha pražení šikovná, jak se podaří rozvinout všechny ty chutě. Jak se vlastně říká tomu, kdo praží? Je to pražič?
3: Ano.
2: A je to skutečně tak? Nehlídají si to už sami stroje, sami počítače, technika?
3: Tak moderní pražící stroje jako pražičky, ať jsou elektrický nebo plynový, tak ty větší už mají samozřejmě napojení na počítač, kde jsou různý senzory a ovlivňují proces pražení. Ale to je takový automat, by se dalo říct. My se snažíme pražit kávu po 1 kilogramu, to znamená v malých dávkách, a celý proces ovlivňuji já jako pražič.
2: Jak dlouho to trvá, celý tak, takový proces?
3: Celý proces závisí na tom, jak moc je káva vlhká od toho pěstitele, to znamená, jaký má zbytkový obsah té vlhkosti, ale je to v průměru od 11 do 14 minut.
2: Ono je určitě taky vůbec oříšek nakoupit kávová zrna, aby z nich byla potom dobrá káva. A já jsem někde viděla, že vy snad používáte ručně sbíraná kávová zrna.
3: Ano, je to tak. Zabýváme se pouze vlastně kávou, která je ručně sbíraná z poslední sklizně. To znamená buď to letošní, anebo ze závěru loňského roku. A vždy musí být z ručního sběru, protože těch stylů sběru je několik. Je to ruční sběr, pak je to česání, anebo strojní sběr.
2: A odkud je to káva?
3: Kávu bereme z celého světa, a to ne proto, aby jsme měli ze všech světadílů, ale aby jsme měli všechny chuťové profily.
2: Káva je známá různými chutěmi, které ale bych řekla rozezná jenom odborník nebo někdo. Kdo opravdu si dá tu práci a nakupuje různé druhy, ochutnává a tak dále, protože se říká, že tam můžeme cítit nějaké ovocné tóny, kořeněné tóny, hořké tóny. Co to ovlivňuje?
3: Tak ovlivňuje to nejdřív samotná odrůda. Těch odrůd je velká spousta. Spousta už z těch nových odrůd jsou takzvané přepěstované hybridy, to znamená, aby vydrželi v tom určitým třeba vlhku, teplu, nadmořský výšce, a samozřejmě, aby dávala co největší výtěžnost, aby tomu pěstiteli se to samozřejmě i vyplatilo. Ale ovlivňuje to i to, vedle čeho káva roste, to znamená vedle jaký plodiny, co je tam blízko, jestli tam jsou banánovníky nebo pomerančovníky, to všechno se vlastně tím taky ovlivní. A ta chuť pak je ovlivněná i stylem zpracování kávy, to znamená, jestli káva prochází vodní cestou, jestli je fermentovaná ve vodě, nebo jestli se suší včetně slupky a dužiny, to je takzvaný proces hany, kdy ta káva je pak sladší, a jsou to další a další věci. Já jako pražič už pak pouze dolaďuju, dalo by se říct laicky, jenom tu vůni, jak bude moc intenzivní. Samozřejmě nechá se to zkazit i tím, že se káva nechá v pražičce díl při vyšší teplotě, pak se káva přepraží a pak už má takový ty hořký, těžký tóny, a to už pak není ono. Arabika se vyznačuje tím, že roste ve vyšších nadmořských výškách, potřebuje trošku většího chladu a je náročnější na pěstování. V chuti má pak víc ovocitou chuť a laicky řečeno je taková kyselejší. Robusta, ta se pěstuje v nižších nadmořských výškách, je víceméně, dalo by se říct, nenáročná na pěstování, a když to řeknu hodně laicky, tak je všechno možný jedné kyselá, má takový hořko-zemitý tóny.
2: Ne všichni jsme na to třeba úplně zvyklí. Můžeme ještě jednou připomenout, co trošku kyselejší tóny způsobuje a že to vlastně není špatně?
3: Káva, která má zvýšenou aciditu nebo je kyselejší nebo ovocnější, určitě není špatně. Je to tím, že je to 100% arabika nebo směs několika arabik, a arabika jako taková je vždycky nějakým způsobem ovocná nebo kyselejší z našeho laického pohledu. Pokud člověk nemá rád kyselou kávu, tak doporučuji třeba kávový směsi v nějakým poměru, kde je poměr třeba 50 na 50. 60 nebo 70 ku 30, kde je teda arabika a robusta. Ta robusta vždycky stáhne tu aciditu, doplní tu mohutnost té kávy a ještě navíc dodá kofein, protože robusta má zhruba 2,5 až 3 násobek kofeinu proti arabice.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Well,

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Víkend ve znamení parádního babího léta, slunečné počasí s letními teplotami, ranní mlhy, ale někde i mrazivá rána, tak taková je předpověď počasí až do příští středy. S ní ale přichází i otázka, co na sebe, a tak vám poradíme v dnešních módních trendech s návrhářkou Jitkou Šedovou. Vítej v trendech, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Takže pojďme na to. Ráno je nám zima, odpoledne je nám teplo, a teď co na sebe?
1: Tam se nabízí opravdu to vrstvení. O vrstvení jsme se bavili už několikrát, ale já si myslím, že když budeme vrstvit a tím pádem můžeme během dne odkládat, tak je to značka ideál. A můžeme si ještě dovolit zkrátka něco vzít z toho letního šatníku, ale už samozřejmě jakoby i zaplout do toho podzimního šatníku, protože třeba taková bordová barva vypadá skvěle v kombinaci třeba se světle modrou, se světle zelenou, nebo naopak třeba tmavě zelená zase vypadá výborně i s tou třeba růžovou, kterou si přetáhneme, i s tou světle modrou, i se světle zelenou. Takže zkrátka nebát se těch barevných kombinací, které vypadají zdánlivě, že k sobě nejdou, ale oni k sobě krásně jdou.
0: Kdybychom tedy chtěli nechat ještě něco v šatníku z toho letního oblečení, co by to mělo být?
1: Určitě by to měly být zvířecí vzory, měly by to být možná i ty proužky, měla by to být světle modrá barva, může to být i klidně ta bílá barva ještě, pokud je opravdu krásný letní den, a můžou to být i růžové tóny, které se k těm tmavším vlastně zemitým tónům krásně hodí taky.
0: Co se týká oblečení jako takového, jsou to ta trička nebo košile, potom už měli bychom mít navrch to sako, které můžeme odložit, nebo bundu?
1: Můžou to být samozřejmě i ta trička, dejme tomu třeba s obrázkem, může to být krajka, která krásně se hodí k těm hrubším strukturám podzimního šatníku, může to být i šifon, který taky vypadá výborně v kombinaci třeba i s kůží nebo prostě s nějakým pevnějším materiálem. Takže můžeme vlastně jakoby cokoliv a vlastně přidávat k tomu přesně nějakou tu bundičku, kožené sako nebo koženou sukni a vzít tomu šifonovou blůzu, a nebo vlastně tu koženou sukni přetáhnout klidně i přes zajímavě řešené šifonové šaty, kde nám to vytvoří ta sukně ze šifonu jako spodničku. Zkrátka můžeme si s tím hrát jakkoliv a hlavně se toho nebát.
0: Možná co se týká doplňků, tady jsou dobré ty šátky, které ráno můžeme vzít, zahřejí a potom je můžeme odložit.
1: Přesně tak, a můžeme vzít jakkoliv vlastně jakoby i ty hedvábné, ale už bych se nebála vzít si i třeba prostě nějakou jakoby tenčí pletenou nebo něco hrubšího, aby zase tam vznikl ten kontrast zajímavý a vypadalo to už jakoby podzimně, ne že jsme se zapomněli někde v to léto.
0: Trošku mi dělají problém boty, protože já jsem si říkala, sandály to už určitě bychom odložit měli. Nevím, jestli ještě můžeme nechat boty třeba bez paty v šatníku nebo v botníku, a přiznám se, že v poslední době velmi ráda nosím ty letní kozačky, které ráno zahřejí a odpoledne snesou i ty teploty.
1: Já si myslím, že volba na letní kozačky vypadá výborně i vlastně k těm šifonovým letním věcem, protože jsou perforované, jsou bez počívky, jsou volnější a většinou bývají skutečně kožené, takže ta noha v nich jakoby netrpí a můžeme do nich vzít i ponožku, pokud nám je chladno. A myslím si, že i jakoby takové ty kecky, botasky, to můžeme volit taky. Ta otevřená pata, to je otázka podle toho, jak vlastně už to ráno je, jestli už vycházíme a je sluníčko, už není ta mlha, můžeme si dovolit jít v podstatě na bosu takzvaně, protože ani v takovýchhle botách by nemělo vlastně být punčoška. A potom samozřejmě už můžeme sáhnout i zase do kontrastu k tomu letnímu outfitu, který trošičku přitvrdíme právě něčím tím podzimním, klidně vzít i ty podzimní třeba kotníčkové boty nebo něco takového trošičku jakoby už teplejšího takzvaně, právě zase, aby tam vzniknul ten kontrast.
0: Já si myslím, že Jitka Šedová báječně poradila, co vzít teď v době babího léta na sebe. No a už mě zaujaly ty boty, takže na ty bychom se mohli podívat zase za týden v módních trendech.
1: Ráda.
0: Budu se těšit. Nashledanou.
1: Děkuju a všem krásné podzimní dny. Nashledanou.

0: Jak se obléci v těchto dnech do nepředvídatelného počasí už tedy víme, ale jak se obléci na společenské události? Dobrým pomocníkem může být dobrá znalost dress kódu. No a protože už se blíží i ten náš gala večer Šarmantní osobnost roku, možná se vám budou hodit následující rady experta na etiketu Daniela Šmída. Dá se vůbec říci, že je nějaký takový ten hodně častý dress code, který dostáváme na pozvánkách, pokud jdeme na nějaké společenské události?
1: V současné době a pár let zpět se začíná velmi často objevovat dress code smart casual, který vlastně je takovou chybou, která se nám do toho vloudila. Smart casual není dress code, protože není jednoznačně vyložitelný. Je to spíše způsob odívání nebo možná až životní styl pro mě a je to tak široké téma, že jsem na toto téma napsal celou knihu, protože je to velikánská porce informací, která nejde zjednodušit jako ten obvyklý dress code. Takže ten je nejčastější, ale je to vlastně nedopatření. On by nám mohl zastoupit to vyjádření například, pokud by to byla firemní akce, tak můžeme říci business casual, což je trošičku formální a trošku neformální. Nezapomenout, že to není tedy džíny a tričko. A nebo by nám to mohlo zastoupit v tom společenském životě takzvaný semiformál. I to je možnost, jak si třeba vzít separátní kalhoty, separátní sako, co se mužů týče, a optimálně adekvátní variantu dámského oděvu, která má bohu díky širší paletu možností a na druhou stranu pro ženy mnohdy bohužel, protože to rozhodování je těžké. Takže třeba sukně a halenku, nebo sukně sako halenku, nebo nějaký top, nebo twinset a tak dále, k sukni nebo k kalhotám. Takže to jsou asi ty nejčastější, které se objevují. Relativně často se objevuje pořád ještě přání hostitele, aby lidé přišli formálně oblečení, to jsou všechny plesy, gala večery, jak jsme je jmenovali, nebo třeba firemní události, slavnostní výročí, nebo jubilea životní, to znamená, tam už je potom dress code formál, což je u žen buď u těch starších, dovolím si říci, kostým, u těch středního věku běžně šaty nebo také sukně a top. A u mužů je to oblek s košilí, světlou košilí a kravatou. Nemusí být nutně bílá, může být růžová, může být lila, nebo může být světlounce modrá.
0: My v poslední době dostáváme hodně často pozvánky na různé slavnostní vyhlašování živnostníka roku, gala večer, šarmantní osobnost. Jak se obléci tady?
1: Pokud je něco slavnostního, tak se oblečte slavnostně. Myslím si, že tam všichni rozumíme, co to znamená, a zároveň se mnohdy bojíme, abychom nebyli příliš hezky oblečeni. Ale nebojme se být hezky oblečeni, protože vypadat dobře není nic špatného a klidně buďte i přeoblečeni. Maximálně budete poutat pozornost a pozitivní pozornost. Nebojme se na slavnostní události vzít si šaty, vzít si sukně, bohaté sukně. Ty nejlepší věci, které máme připravené, kromě třeba dlouhé večerní, to bych tam asi nedával, ale nebojme se jako muži si vzít oblek. Neřeší to oblek bez kravaty. Oblek bez kravaty nevypadá nikdy dobře. Když se nechcete vzít kravatu nebo motýlek, je lépe zvolit takzvané specato, to znamená rozdělit ten oblek na dvojbarevný, vzít si světlejší kalhoty, tmavší sako, nebo obráceně, což vypadá ještě slavnostněji, tmavé kalhoty a světlejší sako.
0: A hezky jste řekl, že je vždy lepší být o level výš oblečen, než tedy potom se cítit trapně, že jsem přišla do společnosti, kde všichni jsou v gala a já jsem přišla v nějakém obyčejném oblečení.
1: Přesně. Ještě k jednomu dress code bych se rád vyjádřil, co se tady těch společenských událostí týče, a to je takzvaný cocktail attire. Oděv na koktejl bychom jim mohli říci, ale nejsou to jenom to, že si zajdeme někam na koktejl. Je to spíš taková hravější varianta toho poloformálního oděvu, kdy si můžeme dopřát i třeba zajímavější kombinace. U mužů to můžou být třeba světlé kalhoty, tmavě modrý rolák a tmavě modré sako. U žen to můžou být třeba zajímavé kalhoty volné, takové ty sukňové kalhoty. Můžou být i mírně, řekněme, lesklejší, mírně zábavnější, mírně excentričtější a zároveň to všechno držet v té formalitě. To znamená nevzít si tenisky, ale vzít si hezké boty na podpatku například. A třeba formální úpravu vlasů, což u žen je součástí dress code.
0: No to by se dalo dlouze mluvit ještě na toto téma, tak to o tom zase příště. Děkuji za dnešní návštěvu v Šarmu a těším se při nějaké hezké společenské události. Naschledanou.
1: Také se těším.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kosmetička Martina Petráčková, hostem našeho vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítám
0: paní vás. Martino, my jsme se naposled setkali, když jsme probírali nové trendy v kosmetice. No a dnes se zastavíme u peelingu, protože peeling to je také metoda, kterou by měly ženy znát a kterou by měly asi dost často využívat.
1: Ano, je to tak. Musím zmínit ty peelingy. Dneska máme širokou škálu peelingu. Určitě bychom měli zhodnotit stav naší pleti. Jestli vidíme na ty pleti více rohoviny, zdali je dehydratovaná, objevují se pigmentové flíčky po létě a pak přistoupit k tomu, co dál. To znamená, udělali jsme si diagnostiku pleti, pokud to nezvládneme, přijít do kosmetického salonu, paní kosmetička provede diagnostiku a zároveň si vytvoří s klientkou nějaký plán, kudy se dát. A protože nastane podzim je doba peelingu, takže určitě využije nějaký peeling. Dneska je ta široká škála, jak už jsme si řekli, my můžeme doma určitě aplikovat jemné peelingy formou abraziv malých zrníček na pleti. Naneseme na vlhké ruce a krouživým lehkým pohybem masírujeme na ty pleti a odstraňujeme
0: odumřelé
1: buňky. V kosmetických salonech už se používají enzymatické peelingy. Ty enzymatické peelingy jsou komfortnější. Využívá se enzym třeba z ananasu, z papáji. Naneseme, necháme působit, zvlhčujeme postupně, necháme působit 8 až 10 minut a následně opláchneme vodou. Ta pleť je nádherná, projasněná, vypnutá. Takže to jsou takový ty lehčí peelingy a pak jsou ty chemické peelingy, kde je potřeba už, aby pracovala paní kosmetička vedle své klientky, anebo dokonce i lékař, protože některé chemické peelingy se dostávají opravdu do hloubky a řeší stav pleti fakt výrazně, to znamená pigmentové fleky anebo akné.
0: Ano, chemické peelingy skutečně už patří do rukou odborníků. Pokud se vrátíme k těm jemným peelingům, které si mohou ženy udělat i doma, jsou to tedy ty krémy peelingové, nebo si můžeme i z nějakých domácích produktů vytvořit peelingový krém?
1: Ano, můžeme si vytvořit doma určitě peelingový krém, třeba z kávy.
0: Jo, takže kávu přidat
1: ano,
0: do krému.
1: Ano. A vlastně těma zrníčkama masírujeme a tím ty šupinky odumřelé odstraňujeme. Já musím říct, že dospělý jedinec těch odumřelých šupinek má až 21 vrstev. A jemným peelingem odstraňujeme 1 až 2 vrstvy. Enzymatickým peelingem odstraňujeme až 5 vrstev a chemickým peelingem až 10 vrstev. Záleží zase, jaká síla toho chemického peelingu těch kyselinek tam je.
0: Jak často si udělat takový peeling?
1: Pokud budeme provádět jemný peeling 2x do týdne, můžeme enzymatický peeling taky, ale ten chemický peeling tam už 1 za 4 týdny, může i 1 za 6 týdnů. Pokud chceme ten efekt vidět rychleji, tak je možný, když použijeme lehký chemický peeling a to 1 týdně.
0: O jaké peelingy je nejvíc zájem v kosmetických salonech?
1: No, musím říct, že to byly enzymatické, ale teď přijde ta doba, kde přijdou jako na řadu ty chemické peelingy, protože oni opravdu umí dokonale rozjasnit tu pleť, udělat ten glow efekt, zjemnit vrásky a to je pro nás, pro ženy, velice důležité.
0: Děkuji za všechny rady a informace Martině Petráčkové a těším se zase na další setkání v kosmetickém Ráci. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučila, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantníosobnost.cz.
1: A i dnes je tu knížka a také vstupenky na náš gala večer. Komu je pošleme? Jako šarmantní osobnost roku 2025 volím pana Jakuba Kvášovského. To nám napsala paní Věra Domesová z Jičína. Paní Věro, blahopřejeme a posíláme cenu. No, 30. září přišly poslední hlasy do naší ankety Šarmantní osobnost roku a my už víme, kdo se stane jubilejní 30. osobností. Už taky víme, kdo získá cenu internetu a cenu za spolupráci s rozhlasem. V těchto dnech také ladíme scénu, ceny a hlavně se těšíme na hosty. Tento týden potvrdili svou účast například šarmantní osobnosti let minulých Petr Kostka, Jan Přeučil, profesor Pavel Pavko, profesor Jan Pirk, také Simona Stašová, internetový vítěz roku 2017 David Dale, ale také nominovaní Daniel Stach, Jaroslav Svěcený, Saskia Burešová, Naďa Konvalinková, František Kinský a přijet by měla i Lucie Výborná. Velmi se těšíme i na rozhlasový big band Gustava Broma s Vlado Valovičem a především solisty Michalem Malátným a slovenskou zpěvačkou Ivanou Regešovou. No a samozřejmě zaspívá jak David Dale, tak také skvělí hradečtí gentlemani, tedy skupina Gentleman Singers, ti nemohou chybět. Ale protože jde o posluchačskou anketu, tak nás napadlo, že byste mohli pro naše oblíbené osobnosti připravit několik dobrých otázek, které bychom jim položili přímo na gala večeru. Stačí tedy dotazy poslat na adresu sarm@rozhlas.cz, no a my tři nejzajímavější anebo nejvtipnější odpovědi také odměníme. Čas na dotazy budete mít až do 20. října, ale o tom si povíme příští týden. A touto výzvou končí dnešní týdeník, tak se mějte krásně podzimně, užívejte babího léta a za týden se na vás budu opět těšit. S přáním myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe, se s vámi loučí Lada Klokočníková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Liberecký kraj zvažuje odkoupení horské chaty Ještětka. V Liberci skončilo vypouštění veseckého rybníku. Česko bude znovu udělovat krátkodobá víza některým Bělorusům. Schválila to dnes vláda. A zítra čekejme zpočátku mlhavo, postupně jasno a teploty až u 22 stupňů. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Turistickou chatu Ještětka u záchytného parkoviště pod Ještědem projevil zájem Liberecký kraj. Horská chata z roku 1966 je na prodej za 30 milionů korun. Podle vedení hejtmanství by šlo chatu využít jako zázemí pro horský hotel Ještět, který kraj odkoupil letos na jaře od českých radiokomunikací.
4: Realitní kancelář nabízí Ještětku i s celým vybavením. Kromě restaurace je v ní 7 pokojů s kapacitou 23 lůžek. Liberecký kraj ale oslovil přímo soukromého vlastníka chaty. Ještětku chce zařadit do nového konceptu okolí Ještědu, který chce zapsat na seznam památek UNESCO. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale bude důležitá právě cena. Záchytné parkoviště vedle Ještědky přitom součástí nabídky není. Patří obci Světlá pod Ještědem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: V Jablonci nad Nisou dnes začalo dopravní omezení na příjezdu od Prahy. Uzavřena je část Pražské ulice a okolí. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jsou důvodem opravy inženýrských sítí. Provoz v ulicích Pražská, Nová Pražská a Turnovská bude omezený do závěru listopadu. Výkopové práce komplikují i městskou dopravu na linkách do Kokonína a Rychnova u Jablonce nad Nisou. Povodí Labe dokončilo vypouštění veseckého rybníku. Bez vody bude nádrž kvůli rekonstrukci necelé 2 roky. Povodí taky nechá odbahnit. Státní podnik začal rybník zvaný Tajch vypouštět minulý týden. Doplňuje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
5: Na dně rybníka čekala potopená pramice, sud a nečekaně také větší množství registračních značek vozidel. Protože Vesecký rybník historickým vodním dílem, jeho obnažené břehy přitáhly zájem archeologů Severočeského muzea, kterým jsme tímto rádi poskytli součinnost.
3: Část Bělorusů si bude moci zažádat o krátkodobá víza. Nařízení dnes schválila vláda. Týkat se to bude lidí, kteří jsou přímými příbuznými Čechů nebo Bělorusů s dlouhodobým vízem, případně povolením k pobytu v Česku. Přímí příbuzní jsou hlavně rodiče, prarodiče, děti nebo vnoučata. Oproti současnosti stát nebude posuzovat věk, péči nebo závislost na výživě. Novelizace podle ministerstva zahraničí vychází vstříc některým návrhům běloruské opozice.
2: Počasí.
3: A úterní ráno bude místy s mlhami nebo i nízkou oblačností. Během dopoledne čekejme její rozpouštění a převládat bude na obloze jasno nebo skoro jasno. Odpolední teploty zítra vystoupí na 19 až 22 stupňů. Na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 15 až 18 stupňů. Vítr po ránu slabý proměnlivý, během dne jižních směrů do 3 metrů za sekundu. Rostlové podmínky po ránu přechodně mírně nepříznivé, během neočekáváme většinou mírně nepříznivé a bio bude na nejnižší stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A pozor, se aktuálně dávejte, v ulici Košická v Liberci, tam se srazila 3 osobní auta na místě, policie, očekávejte tam komplikace a zdržení, buďte na vašich cestách opatrní.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste přišla do Hezky česky se slovem plnohodnotný. Tak to je věc názoru, co je a není plnohodnotné, ale v poslední době se hodně objevuje spojení plnohodnotná válka, plnohodnotná invaze.
2: Já mám pocit, média to rozšířila, když přišla ta ruská invaze na Ukrajinu v roce 22. A začalo to být pojímáno jako vlastně neutrální popis toho, že to není anexe na jedno místo, ale kompletní na celý, v plném rozsahu. A já si nemůžu pomoct, ale já pořád cítím to přídavné jméno plnohodnotný, jako hodnotící, jako ano, něco kladného.
1: Je to tak, protože je to hodnota a hodnota znamená
2: něco dobrého.
1: Něco dobrého, něco plusového.
2: Tak, to slovo od jakživa se tu používalo třeba ve spojeních plnohodnotný zdroj, plnohodnotné dílo, zkrátka něco, co má plnou hodnotu, je to dostatečně kvalitní. Ale je fakt, že se to ujalo jako nehodnotící slovo.
1: No a kdybychom chtěli postupovat správně, tak jaké synonymum správné byste našla?
2: No tak já používám válka v plném rozsahu, případně ten původní překlad, řekněme, protože původně je to z angličtiny, ale do ruštiny a myslím si, že z té ruštiny do češtiny to přišlo. A v té angličtině full scale a pokud šlo o full scale war, tak se to překládalo jako totální válka.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Během víkendového ilegálního srazu tuningových aut policie udělila pokuty za 3 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
2: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
3: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
2: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
2: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
5: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
2: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost. Za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eizert.
6: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v Třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
0: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jihočeši se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku a Moravané jsou po prohře 11.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 je na kilometru 240 ve směru na Olomouc odstavené porouchané osobní auto. A v Semilech jeďte opatrně v Brodské ulici. Na krajnici tam leží mrtvá srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávě.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Mm-hmm. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, ale to ještě je strašný. Tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně
2: no,
1: nějaký...
2: Neměla hlídání, tak mě vzala a
1: sebou.
2: Pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme těmi všichni viděli si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, a k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně.
2: No.
1: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní prostě giganti, ale já jsem byla takový prce, jak mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla maličká, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo

0: přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let,
0: že
1: třeba
0: ještě ne. Zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
0: teď
1: tak,
0: už ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národní divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
0: No, no. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka, to si říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
0: docela
1: to bych
0: dobře.
1: To není tak
0: špatný. Zdravím Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
0: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když věděl, že hraju já, tak ježiš, ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Corantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
0: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow, protože jsem nechtěla být sráp, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráp a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší už úplně ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance. Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to jsem
3: jo,
2: se
3: no,
2: taky
3: zeptal. No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako... jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc...
2: Živel.
3: No a to si vím teď, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my chceme, tak jí strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat? A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let, skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo, protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsme tak velký silný osobnosti proti co by mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním?
2: No.
3: No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě.
2: Furt.
3: To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty.
2: Ano.
3: Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala, víš, znáš to, no blbě, ale už jsme, jako fakt jsme, my jsme toho odtancovali, jako to byly stovky plesů, tak no to mě bavilo, změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarťák. Ano. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce spousty koláčů. Jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo, protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jaký latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit, a nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy, přenádherný.
2: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, ten byl taky 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano, fakt? To se stává všem, všichni jsme měli my vypky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu a jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácela po ramoně. Říkala jsem, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně.
2: Honzík Révaj.
3: Honzík Révaj, tanečník. Pár excelenc. Ten dělal krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal krvinku?
3: Myslím, že dělal krvinku, no. Máma taky dělala krvinku, ne?
2: Máma dělala krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak, kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholina Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, čtyřletý dítě v těle 25-letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***rat. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mně to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale... že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říká, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: to mě živí.
1: Oproti tomu, Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní
1: technologie.
2: To mám v ruce, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám jako ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak po mým pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věří a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem nad tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
2: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné, děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr, já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou.
1: Ahoj,
2: čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. V krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati. A budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den. Sport.
0: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santidenia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na 2. kilometru ve směru na Turnov stojí na konci připojovacího pruhu neosvětlené osobní auto bez řidiče a posádky. Je označeno a na místě je asistenční auto. A porouchané osobní auto s přívěsem je v odstavném pruhu na dálnici D1 na kilometru 164,5 směrem do Brna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Rudolf Jelínek. Destiláty, které navazují na 400letou tradici.
1: Říká vám něco slivovice Rudolf Jelínek?
2: Ano, to mi říká. Moc dobrý.
3: Tak to zná si každý, kdo pije alkohol.
1: Jakou má chuť?
2: No tak cítím tam švestky. A pokud si koupím slivovici hruškovou, tak zase cítím hrušky.
3: Jako slivovice, čistá, dobrá. Ne úplně jako domácí, ale je kvalitní.
1: Jak dlouho je slivovice Rudolf Jelínek na našem trhu?
2: Takových 80 let, 90, no dlouho.
3: Byla tady už za doby protektorátu od 19. století někde?
0: Počátky palírenství ve Vizovicích najdeme už v 16. století. Tehdy palírny vznikaly jako přidružená výroba pivovarů a obvykle se v nich zužitkoval odpad vzniklý při vaření piva. Alkohol se pálil i z ovoce, z obilí se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století ve Štěpské ulici vyrostl nový pivovar se dvěma sklepy a sýpkou a naproti němu byla nová pálenice rovněž z kamene vystavěna a do ní 5 nových měděných kotlů koupeno bylo. Výlohy činily s chlévem pro voly při ní postaveným 433 zlatých a 38 krejcarů. Tolik dobový zápis. Protože pivovarská a palírenská výroba spolu úzce souvisely, byly oba objekty spojeny podzemní chodbou. Vrchnost se uměla postarat také o odbyt svých výrobků. Činorodý hrabě Prokop Golen, majitel tamního panství, nechal postavit 2 panské hospody na náměstí a dalších 10 v okolních vsích. Na Vizovicku se odpradávna dařilo ovocným stromům, především švestkám, místní by řekli trnkám či karlátkám. Dík za to patří příhodným klimatickým podmínkám. Valašské ovoce bylo proslulé po širokém okolí. Podle pamětníků bývaly místní trhy cílem kupců až z dalekých končin. V dalším dobovém zápisu se dočteme, že chutné zahradní a ovocné plody daří se všeobecně, přičemž vyváží se mnoho čerstvého ovoce do Vídně, ještě více však ovoce sušené a ořechy do cizích zemí a tím mnoho peněz do země přichází. Nejvýznamnějším obchodníkem se sušeným ovocem byl Karel Majzl ze Zlína. Jeho firma údajně prodávala do ciziny ročně až 200 vagónů sušených švestek prostřednictvím paroplavebních společností v Terstu. Jenže po rakousko-uherské okupaci Bosny se objevily na trhu konkurenční bosenské švestky a vizovickým rolníkům a obchodníkům skončily dobré časy. Bosenské švestky totiž byly lepší a hlavně levnější a tak jim ty vizovické konkurovaly jen stěžka. Jako na potvoru v těch letech byly tak bohaté úrody. Co s tím? Když nejdou na odbyt švestky sušené, třeba bychom je mohli dostat na trh ve formě tekuté. Pustíme se do pálení, řekli si vizovičtí. Chcete-li pálit, musíte mít kde. Vedle domácích palíren tak rychle začaly vznikat i malé průmyslové podniky. Roku 1891 přišel do města Vizovic mladý muž židovského původu, který stál u počátků pozdější slávy vizovického palírenství. Přistěhoval se z Jindřichova u Hranic a jmenoval se Karel Singer. Bylo mu 27 let, když si pronajal palírnu ve Štěpské ulici. Brzy na to ji koupil a nazval ji první vizovická pálenice Karla Singera. Přestože další podniky vznikaly jako houby po dešti, ta jeho si ve Vizovicích udržovala vždy vedoucí postavení. Singerova pálenice

0: se brzy šířila věhlas Valašské Slivovice a Borovičky daleko za hranice Moravy.
1: Před námi stojí láhev Vizovické Slivovice z roku 2017. Ta Slivovice, to je taková vlajková loď vaší značky. Ale já jsem se tady před chviličkou dozvěděla, že není Slivovice jako Slivovice.
2: Slivovic děláme bez přehánění desítky šarží nebo adjustáží. Slivovice není každá stejná a tahle, na kterou se díváme, je specifická tím, že je jednoodrůdová. Je z jedné odrůdy švestek a z jednoho konkrétního ročníku.
3: Světlana Lavičková si povídala s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Rudolf Jelínek Miroslavem Motičkou.
2: Kdybych vám vedle toho postavil slivovice z jiných odrůd z toho samého roku, tak budou úplně jiné. My nejsme schopni vyrábět nějaký unifikovaný nebo standardizovaný produkt. Vždycky je to přírodní produkt, který pokaždé má nějakou specifiku.
1: Chuť té slivovice vždycky ovlivňuje, z jaké odrůdy švestky je ta slivovice vyrobená a třeba také kde zraje.
2: Určitě odráží se v tom teroár, podobně jako u vína, tedy to místo, kde dozrávají ty švestky. Nejvíce do toho propisuje odrůda švestek, protože skutečně ne každá odrůda švestek je vhodná pro destilaci. Některé jsou daleko vhodnější pro čerstvý konzum, protože je sníte.
1: Která ta švestka je nejlepší pro destilaci?
2: To bych řekl, že může být část výrobního tajemství. Nejde to říct s určitostí. Celkově těch odrůd jsou desítky, nebo se používají v Česku desítky odrůd. A my pracujeme třeba tady v sadech s 9 odrůdami, které každý rok má každá odrůda své specifika, protože každý rok je jiné počasí samozřejmě.
0: Prvním konkurentem Singrovy palírny byl Zikmund Jelínek. Shodou okolností také Žid. Tato informace v našem příběhu později sehraje významnou roli. Zikmund Jelínek se ve Vizovicích poprvé objevil se svým otcem Jakubem už kolem roku 1880. O Zikmundovi víme, že se narodil roku 1859 v Luhačovicích a velice mladý, teprve 23letý, se stal ředitelem jedné z vizovických palíren. Nedlouho poté už sbíral zkušenosti jako hostinský. Když získal od města výčepní koncesi, chyběl už jenom krůček k tomu, aby si pronajal vhodný pozemek a v červnu 1891 byl závod u vyrábění kořalky schválen. Podniku se dařilo a firma sbírala ocenění na národopisných a průmyslových výstavách. Přes všechny úspěchy však Jelínkův podnik Singrově palírně ve Štěpské ulici zpočátku jen sotva dýchal na záda. Švestky plodily, Singrovi i Jelínkovi se dařilo, jiný odbyt pro ovoce nebyl a tak se vizovičtí sadaři rozhodli založit další podnik na zpracování ovoce. Združili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův mlýn u silnice k Zádveřicím a roku 1894 u něj zřídili palírnu. Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice se ale dlouho při životě neudržel. Zanikl po pouhých 5 letech. Zavinil to patrně nedostatek kapitálu a snad i nedbalé vedení. Nicméně zkratka společnosti Razov přežila a stala se ceněnou značkou, kterou užívali noví majitelé.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: My se ale vraťme k Zikmundovi Jelínkovi. Stal se velmi váženým občanem Bizovic. Byl například zakládajícím členem Bizovické spořitelny, členem obecního výboru i městské rady, iniciátorem výstavby místní synagogy. Byl otcem dvou dcer a dvou synů. Starší Rudolf se narodil 20. června 1892. V 19 letech nastoupil k otcově firmě, ale nedlouho na to musel narukovat do války. Za první světové války na palírenské podniky dolehla hospodářská nařízení. Už na podzim 1914 bylo zakázáno pálit z obilovin. Po třech letech bylo zakázáno pálit fakticky ze všech běžných druhů ovoce. Na konci války Vizovické palírny úspěšně vykročily do časů první republiky. 60-letý vdovec Zikmund Jelínek po bezmála třech desítkách let strávených budováním firmy předal rodinné žezlo svým dvěma synům, Rudolfovi a o pět let mladšímu Vladimírovi, a odešel na odpočinek. Život zakladatele slavného rodu vizovických palírníků se uzavřel v požehnaném věku 77 let. Byl pohřben ke své manželce na židovském hřbitově v Holešově.
2: Kdy je nejlepší sbírat švestky na slivovici?
3: V obecné rovině je potřeba sklízet švestky zralé. Určujeme zralost podle cukernatosti těch plodů, každá odrůda dosahuje jiných cukernatostí a v obecné rovině za nejvhodnější bývají považovány švestky, ne úplně ty rané odrůdy, ale ty pozdější odrůdy, švestky, které dozrávají v srpnu, v září. My dokonce sklízíme některé odrůdy ještě v říjnu, protože máme pozdní odrůdy, jako je třeba prezenta, která je opravdu nejposlednější odrůdou, kterou sklízíme.
2: Kam půjdou teď?
3: Teď projdou příjmovými vanami, kde to ovoce musíme lehce rozdrtit, tak, abychom nepoškodili jeho pecky. To je důležité, protože ty obsahují hořké látky, které by se potom propisovaly do toho destilátu.
2: To znamená, že chuť té slivovice hodně ovlivňuje, jak je ta švestka masitá a jestli nedojde třeba k poranění té pecky?
3: Ano, pokud by došlo k tomu, že bychom rozdrtili velké množství pecek v tom kvasu, tak ten výsledný destilát to významně ovlivní, bude velmi hořký, bude nekvalitní.
2: No a nebylo by tedy lepší posadit tady jednu babku, která by ty švestky vypeckovávala?
3: Ne, já říkám rozhodně ne. Česká, anebo možná šířeji středoevropská slivovice musí být cítit peckama. V tomto regionu se vždycky kvasilo a destilovalo za přítomnosti pecek v tom kvasu a v té destilaci. Taková ta lehká tříslovina, svíravá chuť dřeva, která je přítomná v slivovicích, které jsou z tohoto regionu, je pro mě naprosto jednou z nejdůležitějších charakteristik toho, jak má slivovice po Česku, středoevropsku vypadat.
2: Tak jsme se posunuli, vidím tady krásně nadrcené ty švestky. Ano, pecky jsou v celku. A bude se dít co? Protože ty švestky už byly nadrcené, když jsme přišli.
3: Teď je přečerpáme do kvasných nádob, do kvasných tanků, které jsou v uzavřené kvasírně, která má celkovou kapacitu přibližně 3 miliony kilogramů ovoce. Máme tady kvasné nádoby, které jsou buď z nerezy, anebo jsou vevnitř smaltované. Naplníme je zhruba do 4/5 objemu, necháme přírodu prostě dělat svou práci, takže dojde k proměně toho cukru obsaženého v tom dobře vyzrálém ovoci na alkohol a oxid uhličitý. Potom budeme destilovat.
2: Proč plníte ty tanky jenom do těch 4/5?
3: Spoléháme na spontánní kvašení. Nejsme schopni tady řídit teplotu při tom kvasném procesu, ani si nemyslíme, že by to bylo účelné u ovocných destilátů. Takže to spontánní kvašení v těch prvních dnech po naplnění toho tanku se rozeběhne velmi dynamicky a v podstatě předcházíme tomu, aby nám to vybublalo ven, aby nám uletěly kvasné zátky na tancích.
2: Jak dlouho to ovoce, nebo konkrétně tady ta švestka, kvasí?
3: To hodně záleží na její zralosti a obsahu cukru a potom také na okolní teplotě. Dnes, švestky, které přijmujeme dnes, a pro ilustraci dneska podle mě denní teplota nepřekročí 12 stupňů Celsia, dnes už ten kvasný proces švestek bude trvat řádově 2 měsíce. V létě, v srpnu, kdy jsou venku i tady vevnitř vysoké teploty, tak ty švestky prokvasí za 2-3 týdny úplně bez problému. Se snižující se teplotou se prodlužuje ten kvasný proces.
1: 27-letý Rudolf a 22-letý Vladimír Jelínkové se 1. září 1919 pustili do práce. Firemním názvem Zikmunda Jelínka synové vyjádřili úctu otci a zakladateli podniku. O 2 roky později se rozhodli koupit i zaniklý Razov. Rolnický závod ovocnářský měl nejlepší perspektivu díky výhodné poloze. Bylo možné ho rozšiřovat o další pozemky, ale hlavně ležel blízko železniční trati. Bratři Jelínkové vybudovali vlečku do závodu, novou palírnu, destilaturu, kvasírnu, 4 skladiště. Spolupráce ale nakonec vzala za své. V roce 1926 se bratři rozešli v názorech na podnikání a každý šel svou vlastní cestou.

0: Bratři si jí mění rozdělili mezi sebe. Vladimírovi připadla značka Zikmunda Jelínka synové a původní provozy. Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razově, propůjčil firmě své jméno a přišel s novým nápadem. S produkcí košer destilátů, při jejichž výrobě se nepoužívají suroviny, zařízení ani postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Proces počínaje výběrem švestek, přeskvašení a destilaci až po uložení v zapečetěných nádobách dozoroval pověřený zástupce židovské obce. Výrobky pak byly opatřeny hechšerem, potvrzením, že jsou skutečně košer. Židovský původ Rudolfa Jelínka byl tehdy pochopitelně ku prospěchu. Valná většina košer destilátů šla na export, zejména do Spojených států amerických, kde Jelínkovu košer slivovici vyhledávali členové tamní početné židovské komunity. Značce Rudolf Jelínek přinesla velmi slušné zisky. Z jejího úspěchu zároveň profitovali i subdodavatelé, výrobci skla, etiket, beden, korkových uzávěrů. Velké plány do budoucna o znásobení odbytu však rozmetala politická krize, ústící v rozbití demokratického Československa. Pálenici Vladimíra Jelínka se od počátku nedařilo tak dobře jako bratrově firmě. Potýkal se s dluhy, nepřidala mu hospodářská krize. Ačkoliv jeho manželka vnesla do firmy slušný podíl a Zikmund Jelínek poskytl synovi štědrou půjčku, problémy se podařilo zažehnat až po delším čase. S pomocí další půjčky od městské spořitelny otevřel sklad a filiálku v Bratislavě, odkud zdejší obchodní zástupce zahájil expanzi výrobků na Slovensko. Nakonec se firma z finančních nesnází dostala a i ona našla odbyt v ostatních státech Evropy i v zámoří.
1: Tady to vypadá jako v nějaké fantastické továrně.
2: To, na co se díváte, je soustava 4 destilačních kotlů. Vidíte tady spoustu mědi. Měď je velmi důležitá, protože při kvašení vznikají těžké kovy, které měď zachycuje. Tady průzorem můžete vidět bublající švestkový kvas, protože aktuálně ve všech 4 kotlích destilujeme švestky.
1: Vypadá to trochu jako tekutá povidla.
2: A právě proto, abychom předešli tomu, co se lidem z povidly stává velice často, že se vám připálí, tak používáme kotle, které nemají centrální zdroj tepla, například plynový hořák nebo přikládání pod kotel, ale vidíte to nerezové opláštění, ve kterém je pára a ten kotel je zahřívaný párou. Je to v podstatě duplikátor, to znamená, je to jak parní hrnec.
1: Jak dlouho to trvá, než z těchto řídkých povidel vznikne ta průzračná tekutina?
2: To musí vždycky trvat několik dní, protože naše slivovice je vždycky 3x destilovaná. Tou první destilací dostaneme lutr, někdy také lighter, což je první destilát, který obsahuje přibližně 20 až 25% alkoholu. Obsahuje také všechny průvodní látky, které nechceme v tom výsledném destilátu a jako takový rozhodně není určen ke spotřebě. Potom vezmeme tuto materii, ten lutr, předestilujeme jej znovu a už bychom dostali destilát, ale my jdeme ještě destilovat po třetí. Dostáváme rektifikát, tady po té třetí destilaci se dostáváme na nějakých 70% alkoholu. To je důležité pro nás proto, že je to součástí velice tradičního historického výrobního postupu tady v Jelínkovi. Rudolf Jelínek destiloval 3x proto, že v letech se osvědčilo to vyšší procento alkoholu výhodnější pro zrání destilát. Jednoduše lépe dozrává při více procentech alkoholu.
1: To znamená, že když vy tady vydestilujete po třetí, tak ta sedmdesátka by se ještě pít nedala. Za prvé je to hodně silné, ale za druhé to ještě není uležené?
2: Pít by se už dala, ale my nelahvujeme jednak slivovici tak silnou. Naše slivovice mají 45 nebo 50% alkoholu. Druhák nikdy nelahvujeme čerstvou slivovici. Bytostně jsme přesvědčeni o tom, že slivovice, a nejenom slivovice, ale ovocné pálenky, potřebují si odležet. A nikdy tady nelahvujeme destiláty z peckovin, tedy švestek, meruněk, třešní, mladší jednoho roku. A nikdy tady nelahvujeme jádroviny, to jsou například jabka, hrušky, mladší 9 měsíců.
1: To znamená, že tady po té třetí destilaci zase přečerpáváte kam?
2: Do nerezových nádob, do nerezových tanků, které jsou určené právě pro to buď středně, anebo dlouhodobé uskladnění, respektive zrání toho destilátu. V případě, že nechceme dosáhnout zlaté slivovice nebo jednoduše pálenky, která prošla dřevěným sudem, tak použijeme jednoduše nerez, případně nádobu opět, která je vevnitř smaltovaná.
1: A v případě té zlaté slivovice, to jsou ty klasické dubové sudy?
2: Pro slivovici jedině dubové dřevo. Pro zajímavost, teď jsme zkoušeli meruňkovici stařit v sudech z meruňkového dřeva.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: No a tady bych řekla, že jsem ve velkém vinařství.
2: Přitom to není vinařství, ale prostor, kde zrají destiláty v dubových sudech. Máme tady přibližně 700 sudů. A v těch sudech zrají slivovice, meruňkovice, máme tady jablkovice z místních jablek od rudy Moravská jadernička a řadu dalších destilátů, kde, řekněme, ač jsme velkým zpracovatelem ovoce a troufám si tvrdit rozhodně jedním z největších výrobců slivovice na světě, tak umíme jít do toho detailu, že teda vám můžu dát ochutnat z jednoho konkrétního sudu a ten bude úplně jiný než jakýkoliv jiný sud. Zase jsme u té diverzity nebo rozdílnosti, protože jestli na začátku ten velký rozdíl mezi jednotlivými palenkami dělá to ovoce, tak na druhé straně ho může dělat ještě způsob zrání nebo uskladnění.
3: Rudolf a Vladimír Jelínkovi se stejně jako jejich otec stali významnými osobnostmi Vizovic. Podporovali sport a kulturu ve městě. Zastávali zastupitelské funkce. Rudolf zasedal v živnostenské komisi. Vladimír byl v komisi pro stavbu železnice z Vizovic do Valašské Polanky. Jako předseda židovské strany pronikl do městského zastupitelstva. Jenže zanedlouho mělo být všechno jinak. Narůstajícímu pocitu ohrožení hitlerovským antisemitismem se členové Vladimírovy rodiny rozhodli uniknout tím, že se formálně rozešli s židovskou vírou a po vyškrtnutí z židovských matrik byli nadále vedeni jako bez vyznání. Situaci Rudolfova podniku komplikovalo ohrožení exportů košer pálenky do zámoří. V dubnu 1939 se mu podařilo legálně opustit okupovanou vlast a odcestovat do Spojených států. Zda ho tam vedla návštěva světové výstavy v New Yorku nebo šlo o soukromou obchodní cestu, to už dnes nevíme. Tíha správy podniku přešla na manželku Irenu a na 18-letého syna Zdeňka. Rudolf Jelínek se původně nemínil do Evropy vrátit a snažil se pro svou rodinu vyjednat vystěhování. Manželka Irena a synové Zdeněk a Jiří se dali od vizovického římskokatolického faráře pokřtít. Obstarali si pasy a předali právníkům plné moci k prodeji nemovitostí firem i ochranných známek. Přesto se Rudolf v říjnu 1939 neočekávaně vrátil do vlasti. Není zcela jasné, co ho k tomu přimělo. Víme jen, že následky to mělo fatální. V omezených podmínkách pracovaly vizovické palírny ještě rok, ale pak na ně byla jako na židovský majetek uvalena nucená správa. Všichni tamní židovští majitelé byli přinuceni prodat firmy sudeckým Němcům a zapáleným nacistům. Diletantské počínání nových hospodářů přivedlo podniky na pokraj krachu. V dubnu 1940 zlínské gestapo zatklo Vladimíra Jelínka. Byl deportován do koncentračního tábora ve Flossenburgu určeného politickým vězňům, kde 10. června 1942 zahynul. Vladimírův osud byl varovným příkladem především pro rodinu jeho bratra. Rudolfův syn Zdeněk nehodlal příkoří přihlížet s rukama v klíně. Zřejmě přes strýce Vladimíra získal kontakty na podzemní hnutí a začátkem roku 1942 se rozhodl přejít do ilegality. Podařilo se mu tajně utéct a vypustit do světa falešnou informaci, že se oběsil. V nejhorších týdnech Heydrichiády získal pomocí přátel z odboje falešné doklady a přesunul se do Prahy, kde se podílel na protinacistických sabotážích. Po válce se vrátil do osvobozených Vizovic. Rudolf a Irena takové štěstí neměli. Spolu se synem Jiřím byli deportováni do Terezína a odtud na podzim 1944 v sérii velkých likvidačních transportů do Osvětimi. 18-letý Jiří Jelínek díky mládí a fyzické síle na rozdíl od svých rodičů peklo osvětimské továrny na smrt přežil. Poválečná obnova podnikání nebyla snadná. Co nepobrali Němci, to zůstalo na pospas Rudé armádě. Přesto hned po osvobození rozjel Zdeněk Jelínek díky vysoké státní dotaci opět výrobu. Obnovená firma byla pro stát významný exportér, a tedy i zdroj deviz. Zdeněk se staral i o osiřelý podnik strýce Vladimíra. Ale ne dlouho. Zemřel na jaře 1946 na tuberkulózu. Bylo mu pouhých 25 let. V zápětí palírny čekala národní správa a poté znárodnění. Jiří Jelínek se s manželkou a dcerkou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky Rudolf Jelínek. Vizovické palírny byly začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno. V 60. letech se po několika reorganizacích staly závodem číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště. V období socialismu byla vizovická palírna často oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního vývozu lihovin.
1: Ta láhev, ten klasický budík, to je typická láhev, která provází Jelínkovu slivovici celých 125 let?
2: Bohužel musím říct ne. Je to docela ale zajímavý příběh. Ta láhev se původně jmenuje Raspberry Malina a byla vyvinuta ve sklárnách v Usobrně pro likérku Kort Ptáčník ve východních Čechách, která už neexistuje. V poválečných letech se do ní plnil malinový likér. Potom také malinovka. A protože malinový destilát se vyráběl tady a ne tam, tak v rámci spolupráce východočeských konzerváren a slováckých konzerváren tenkrát v 60. letech ta láhev doputovala do výrobního programu společnosti Rudolf Jelínek. Stala se z ní v podstatě taková ikona toho našeho snažení a dneska je to naše, řekněme, vlajková láhev, vlajková loď a ikonické balení.
3: Po roce 1989 se dosavadní pobočný závod slováckých konzerváren osamostatnil. Akciová společnost Rudolf Jelínek se snaží držet tradice, mimo jiné zakládáním vlastních švestkových sadů. Sen, který prý měli už předváleční majitelé, se začal zhmotňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích nad firmou vysázeny první švestkové sady. Zraje v nich celkem 9 odrůd. Čačanská lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Prezenta, Valjevka, Top Taste, Katinka a Čačanská rodná.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT, informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7 000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
3: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
4: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
3: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
5: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
3: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Ve finále ho porazil Lotyš Andžej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je až do ranních hodin uzavřený pravý jízdní pruh mezi kilometry 40,5 a 45 ve směru na Turnov. A na nehodu dejte pozor v Praze v Opatovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavy.

špičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských. Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním benja. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze, spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Goldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, sadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával, nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Žuet Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek saloního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není 100,
aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též Slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoli v penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručil Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám.
Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nadspány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ty dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hele, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkus mu dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: Proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného westmana Sema Hawkinse. Tenhle westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Z spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: A kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat Greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dám vám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: Herrně, mladý sér, báječně.
1: To je tím sebe, že jste mi rozprůšle zhotovil laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
4: Dobrý den.
5: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pov, co?
4: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
5: To vidím, opilí, jak zákon káže, do jednoho.
4: Hned je zbudím.
5: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou tyhle tři muži?
4: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
5: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
4: Stalo se něco, Mr. White?
5: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
4: Přeháníte,
5: pane. Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do naprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
5: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
4: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
5: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
6: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
5: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
6: Sir, můžete mi říct si, kdo vlastně jste?
5: Inženýr, jako vy.
6: A vy pracujete tady na tom úseku?
5: Víte dobře, že na sousedním.
6: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
5: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
7: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
5: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
7: Cože? Za prominutí? Pitomého greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňhál? Museli jsme se po něm vracet.
4: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
6: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
4: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
6: Hitlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
8: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
4: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
8: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
6: No tohle to jsem ještě neviděl, co si to...
4: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
5: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
5: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
4: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
5: Nonsens, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
4: Je tu sem, Will a Dick.
5: No tak mě alespoň doprovodíte.
4: S Bancroftem už mluvit nechcete?
5: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni táhnou za nimi. Z Kyjovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

Když v báru houstne dým, tu nad likérem svým já sním, že

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví, přátelé.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Věřte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na nárazníkách, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobou či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřili společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahlédl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a žalvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a

na prahu postava stál a že se hned ochladil vzduch. Tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v tu

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: To vám řeknu, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No. No je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše. A kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, i já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no. Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já, jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer z Prahy, zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak je ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil. Teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak někdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem bytě vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste popřemýšlet, hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítil, nevadí, já vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti, že by to dobře dopadlo. Tak se fakt nebojte. 731 800 900, půjdeme do minulosti a snad nebudeme plakat, maximálně radostí se usmívat.

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu, žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžku, nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně, zkuste vy mi přiblížit, jak jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. A koho tady máme, kdo je na první návštěvě, tady je Honza, kdo je na druhé straně. Já vás poslouchám, teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné lahve Slivovici,

0: zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
1: A kdy otevřete, že bych se stavil?
0: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
1: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
0: Trošku žluťoučka.
1: Nevadí. Vada na kráse možná, ale na chuti.
0: Takže máme 88 roku starou slihovici.
1: Tak i to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
0: No to je asi jen ta slihovice.
1: No jo, a to pokušení, to jste neměli nikdy pokušení otevřít?
0: Já teď 20 roků nepiju.
1: Ach bože, to je neuvěřitelné.
0: A žiju se sestrou, no ta už nepije vůbec.
1: No tak to je teda...
0: Takže to bude pokračovat dál.
1: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale ne, já to zcela vážně... Jo. Máte takový pocit, že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?
0: Totiž po nás asi nezůstanou děti, uh-huh. Takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
1: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
0: Já bych vám velice rád mluvil.
1: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
0: Jo. Tak
1: ať se vám daří.
0: Můj příspěvek.
1: Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří a
0: vám také.
1: Vy ostatní nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina, noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady Rej z Jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: No, archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl v nemocnici kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. Mm-hmm. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky.
0: Mm-hmm.
1: A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétní, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když jsem zjistil, že ten rodný list je takovej zvláštní, psaný dvakrát, takže jsem se dozvěděl, že víceméně ve začátku vyrůstala v nějakým ústavu. Bylo to takový zajímavý. Dozvěděl jsem se, že ji otec vlastně nechtěl zapsat do rodného listu. A zapsal ji až asi po 2 letech. Takže to bylo první překvapení. A pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, vlastně to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
0: A četl jste tu knihu?
1: No, tam je spíš v té knize o těch legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
0: Aha, dobře.
1: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
0: Jinými slovy, když ty si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastydil třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
1: Já mám takové dvě větve. víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
0: Hej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenů.
1: Jediný, co mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám to přečtení.
0: Byl jste naladěn, chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
1: Jo, mějte se moc krásně a zatím na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzali národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu národní. Doklad lze vydat znovu, takže i mnohem mladší listina může úředně potvrzovat narození vašeho dávného předka.

0: Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Víš, tady to máš. Udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně. Tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba... Jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně. K tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových a narodila se na statku ve středočeských Lidicích, jenž 10. června to bylo 84 let, kdy nacisté s přispěním mnoha okolností tuto obec vypálili, tak jsem se nemohl rozhodnout jinak než pro archiváře. Tahle práce mě bavila a dozvěděl jsem se i spousty zajímavých skutečností. Přemýšlím, že se k ní znovu vrátím. Mám rád se takzvaně hrabat ve starých archiválích a cítit různé vůně nasáté za ty roky v nich. Ještě chci zmínit, že jsem se z rodiny vlastně za ta léta nikdy nic zásadního nedozvěděl. Právě kvůli traumatům dědečka a Josefa Horáka, kteří byli vlastně, a teď se omlouvám, nepřečtu to, nikdo se nechtěl o Lidicích ani o těch nových Lidicích vůbec bavit. Rád bych se setkal s potomky z Lidic, kteří možná poslouchají třeba teď noční linku a mají zájem se ozvat nebo někoho znají, kdo původem z Lidic pochází nebo pocházel. E-mail můžete odvysílat. Nemůžu odvysílat. Nejde to, ale e-mail je tady u mě, kdyby náhodou, tak posluchači prosím napíší, rád předám, protože tohle je milé, moc děkuju. Vidíte to, dal jsem to, přečetl. Máte ale jinak moc hezké písmo. A vážím si toho, že jste nalepil tady velikonoční vajíčko. A budeme posílat i zpátky odpověď. Asi ano, Peťo, že? Co jsi tam měl? Bylo to zásadního něco? Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte to, nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska. Tak jedeme dál. Ona obecní kronika může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Haló, co se stalo?
1: Haló?
0: Já vás poslouchám.
1: Tady Helena až z Aše.
0: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aši si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
1: Slyšíte normálně?
0: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio, protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
1: Do archivu už patřím já.
0: Ne, to se ani nepozná po telefonu takhle, ve sluchátkách 25.
1: Jo, jenom 92, 93.
0: Požehnaný věk. A ve zdraví?
1: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, vlastně ani ne, jako bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
0: Ano.
1: A strýc, ten co se ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavý, takže to vám docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
0: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale to já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan posluchač přibližuje tu vůni nasávat. Tak taky nasáváte?
1: No ne, to jsem nasála, když jsem dělala tu, jak pro ty starý, tu akademii, tak ano. Jsem právě narazila právě na tyhle, na ten obor.
0: Ano.
1: Tak mě to začalo zajímat, no, tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
0: A zůstala jste u toho i teď? Ještě?
1: No už ne, už ne. Už
0: takže
1: ne.
0: Vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlím, to všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
1: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Mm-hmm. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se z toho ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
0: Jak to hned takhle uzavíráte?
1: Já jsem s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou taky session vánoční, tak jsem jim ukazovala prostě ten rodokmen a no tak jako byli všichni docela překvapení.
0: No
1: jinak archiv mám prostě spíš ještě nevyhodím blahopřání k narozeninám.
0: Ano.
1: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
0: No, ještě tak mě napadá, máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme, a to si pamatuju, to byly štosy vánočních třeba pozdravů, přání a teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mi taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál, odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
1: Taky, ano.
0: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
1: No, dneska je to taky drahá pravda.
0: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem ta známka, ne fyzická známka, ale se strojem jste 110 korun, to jsem myslel, že padnu. Kde jsou ty časy, kde se olizoval prezident za padíka? Nebo za korunu?
1: Jo.
0: Děkuji vám pěkně. Děkuji a doufejme, že někdo z těch vašich potomků bude tu minulost, ten váš rodokmen dál opečovávat a možná třeba ještě rozšiřovat. Děkuji.
1: Máme i Ježíš, jak se tomu říká. To nevadí. Tak...
0: Příště. Když se vzpomenete, zavolejte zase. Budu rád, z Aše nikoho neznám.
1: To víte, to je konec světa už tady.
0: Fakt to je, ale třeba tam máte hezky, tak někde se tam přijdu podívat. Budu rád, jo, budu na vás myslet. Mějte se hezky a hlavně zdraví.

0: užívat svět.
1: A vrtat se v minulosti v rámci archivu. Ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnoho jich není, nepotřebné vyřazuji. V e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si, no nikdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl z Havířova. Vyvíjející se vztah zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To abych se ani s ním nesešel teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedl se v práci s jetinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda Krakonoš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já, mámo, škoda, že tu Pragovku jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím. Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
3: Dobrý večer. Tady Zdeněk z Prahy.
1: Zdravím vás.
3: Jsem taky... Můžu mluvit?
1: No jistě, slyší vás úplně všichni.
3: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky takový trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba... já jen, jak se to... kontakty na různý prostě organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku zastavit, nebo ne zastavit, no, ale jako už jako v podstatě ničemu, no.
1: No, Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu jako že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu, jenom na těch číslech jsem si dával záležet. Ovšem, už nevím ani, ke komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu. Od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593. Telefon. Do dneška pamat, už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
3: No tak některý si pamatuju, některý ne, no, ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já nevím, třeba obvodní lékař, nebo prostě různý takovýhle jako nějaký jako důležitější pro mě jako majitel bytu, co mě pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no, vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si, a furt mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
1: Hlejte se, to je výkladní skříň mám taky a stane se, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
3: Já vím, že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jsem přijel zavol, tak jsem musel počkat, až člověk řeknete.
1: Děkuju, Zdenku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
3: A můžeš něco dodat?
1: Povídejte.
3: Zkoumám si třeba jakoby ty, nějaký ty vstupní povolení vlastně jako v těch povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra, jako do metra, jako do
1: lítačku, lítačku, ano.
3: Takovýhle, no, lítačku ne, ale jako povolení prostě do vstupu jako těch technických prostor metra a takový podobný věci, no. No, jako třeba bylkovej tvořková očkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
1: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: to mám? Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz. To tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji. Já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám. Jo, podívej, tady další. Ježiš, to se sem zamíchal omylem. Odečet plynu, takže to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný.
1: Tak.
0: To já ti dám řidičák, abych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím. Tak tady se píše... Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl, ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole? Ujezdu nad lesy. Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazují většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
2: Tady je Svaťka z Brna.
0: Zdravím, Svaťko.
2: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
0: Ano.
2: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
0: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
2: Tenkrát se 20 korun platil.
0: A to byla jaká? Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
2: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak. Jak nezadí, on žil?
0: No, jasně, jasně. 20 korun.
2: 20 korun, ano.
0: Hodně nebo málo?
2: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
0: Mm-hmm. To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spytujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se takhle kloučíte?
2: Já nedělám, já nevyhazuju.
0: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
2: Tak, je mě skoro 2,80, jo, takže ne.
0: Za 2,80
2: to
0: let?
2: Prostě.
0: To se nevejde do krabice, kolik toho máte?
2: No, tak jako můžu říct, tak 3 krabice.
0: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by tam byl vůbec prostor.
2: Ne.
0: A máte to podle abecedy, podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
2: Podle let to tam je daný.
0: Takže ten
2: podle let.
0: Takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší, víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
2: To teď opravdu ne.
0: Mm-hmm.
2: To si fakt nespomenu.
0: Všiml jsem si, ano, povídejte.
2: Ano, jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc.
0: Mm-hmm.
2: Že to je jedinej důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
0: Platil. A platil včas aspoň podle těch složenek?
2: Jo, platil.
0: Řádně.
2: Podle těch složenek platil.
0: No tak já vám děkuju, teda pěkně to, co se... Já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy... Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
2: Tak. Taky, dobrou noc.
0: Svaťko, děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavci.
2: Jo, tak už jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: Téma o archivnictví v rámci nočního vysílání, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas. Pohoda Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašla především. Ale když jsem se zrovna před nedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmení nového kalendáře slaví Sedlákovi, samozřejmě jednoho z nich zdravím úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše a občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodů taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale někdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože ji babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Uh-huh.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, on byl vyučený truhlářem, mm-hmm. jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Hmm.
1: No a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím teda vůbec jak, ale mám to.

0: kde to mám, kde jsem to nechala, nebo to jsem o to přišla, to jsem...
1: No, taky se stalo, že jsem půjčila knížkou, už jsem se k ní nedostala. A ještě jedna taková zajímavost, po mamince zůstala taková papírová, jak kdyby peněženka,
0: ano.
1: Jo? Tam bylo hodně přihrádek a bylo tam napsané cukr, mouka a to byla vlastně taková peněženka ve válku, když dostávali přídělové lístky, tak to byla taková peněženka na ty přídělové lístky.
0: Kapsička na lístky, to si pamatuju, ano, ze základní kapsičky, školy. My jsme to měli...
1: Já jsem to dala, teď mám 3 děti, já nevím, kterému, ale dala jsem to do školy, vzal to do školy, aby se, když se děcka o něčem učili, tak aby
0: ano.
1: si to...
0: Nevím, jestli to můžou spojit i s tím, že nevím, jestli to bylo na více do školách, ale já si pamatuju, že ještě ze základní školy z těch prvních ročníků, že jsme měli, než přišlo sporožíro, tak jsme měli taky arch vlastně takových známek na obědy a to jsme dostávali každý měsíc a to jsme museli odevzdávat, takže měli jsme k tomu taky kapsičku, se teda přiznám, no, ale tak to bylo tenkrát.
1: No, ale toto bylo z druhé světové války ještě.
0: No, tak vyzrálý nejsem, ale děkuju vám, ať se daří, no, moc krát děkuju, Maruško.
1: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
0: Schovávejte no, dál.
1: Už si to předala dcera, rodné listy, už si všechno to zbalila, veškeré no. tady tyto. Tady mám doma akorát ty knížky.
0: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, ano, že jako kdybyste nevěděla, co...
1: Zajímá se o to.
0: Zajímá, to je důležité.
1: No.
0: Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
1: Dobrou noc, mějte se hezky.
2: Nashledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemuselo ochránit ani křest a nebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe naspamět, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
0: Zdravím, ano, paní hospodská, povězte, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě to asi tak, že můj tatínek měl tatínka. Maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
0: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, tatínek s ním nesouhlasil, tak skočil Osvětimi. Buchenwaldu pak Osvětimi v 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No a babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme von a že pocházíme z Rakouska.

0: tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem komtesa, což je úplně směšné, jako.
1: Komtesa.
0: V Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby se byli outsideri. Asi tak. Ale ve finále, jako jsem fon.
1: Takže máte fon rypák nahoru, nos nahoru?
0: Ne, nemám. Ani omylem.
1: Jako hospodská byste neměla.
0: No, to v žádném případě, Honzo. Jsem ráda, že jsem vás taky chytla, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
1: Nechytala se.
0: Vůbec. Volala jsem a nedalo se vůbec.
1: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já nejsem pravidelně vysílající, já už, když někdo nemůže, no, tak se to tak dává.
0: Jsem to říkala, že když máte svatek, mám narozeniny, tak nás něco spojuje. A jsem říkala, že budete v Jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
1: No ano, to se, a musím přijít s hotovostí, nebo stačí platit kartou?
0: Já jsem řekla, že budete mít servis.
1: No, dobře, tak já jsem nevěděl. Já nevěděl to, jako, jak, jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako, jak se chovají, ale těším se, už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tohleto místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
0: No, to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlova Studánky. Ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu, potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rychlovské hory, a Tančírnu a radši Údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení. Říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, že všichni prajděli jenom Karlovou Studánku, Vrbno, jsou už obehrané se způsobem, si já teda osobně myslím.
1: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
0: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc. A hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
1: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička, ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

0: O archivnictví je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady náskákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, mnohých není nepotřebné, vyřazuji v e-mailu, uplatňuji metodu Inbox Zero. Od něj jsem se naučil od Merlina Mana, ale to už jsem vlastně říkal. Ale mám tady i Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka, otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografii. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vidět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamánek, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí, se snažil objímat její kýtu, tak to bylo... To bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No, tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá další? Tady Český rozhlas, Honza u telefonu.
1: Ano, ano. Tady je vaše posluchačka ze Slezska.
0: Ano, která to je?
1: A mám taky takovou zajímavostku.
0: Moc vás jenom poprosím křestní jméno, ať vím, kdo tam je.
1: Jmenuji se Milada.
0: A jmenuji se Jan a váš prostor do vysílání. Pochlubte se. Dobré.
1: Děkuji, děkuji. No. Tak já jsem chtěla říct to, s čím se naše rodina třeba setkala. Já jsem ze Slezska, chválně neříkám přesně místo, ale moje maminka pocházela z 9 dětí. Jméno, které tam bylo, bylo Piš. A teď záleželo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák.
0: Ano.
1: Takže psal některé děti z těch narozených Pisozova, jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna moji strýc a teta byli dvojčata a ti byli Pischovi. protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem, píš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Písařový, Píschový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky, jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se Písařová. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, Píš. No a říkám, ti starší někteří, tak ti byli Píschoví.
0: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
1: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
0: Ano.
1: Je Český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadbal na to, aby se u nás používala čeština. Já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ten nedělal problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polsky, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našemu.
0: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo? Takže ta umí i v polštině, ale...
1: Písničku znám, je mi je už přes 80 let, takže...
0: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ji ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit jako po polsky a vy ostatní...
1: Samozřejmě.
0: Vy ostatní, prosím, Malovaný džbánku můžete brát i vlastně jako stále pozvánku k dalšímu rozhovoru a povídání do jedné hodiny na téma archivnictví. Tak Milado, dobrou noc a děkuju vám.
1: Dobrou noc, říkám to.

to je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech. Potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo, a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického. Nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejen, že píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme, případně komu jste to již předali. Takže vyprávějte o pátrání v matrikách, návštěvě archivu nebo překvapení v obecní kronice, protože i to se počítá, i taky o velkém klidu, při kterém zmizelo něco nenahraditelného, možná máte pečlivě popsaná alba, tak s tím se můžete taky pochlubit. Možná kufr neznámých tváří a možná jste po letech našli jediný řádek, který změnil váš pohled na někoho z rodiny. No, řekněme si, že slyšet Helenu Vondráčkovou v polštině Malovaný džbánku taky stojí za to.

0: Vidíte to, já jsem si myslel, že když to bylo tak zvláštně popsané tady v našem vysílacím programu, že to bude v polštině, no tak jindy. Tak dáme telefon dalšího volajícího nebo volající. Peťo, vlož tam někoho dalšího. Kdo to je?
1: Ale to jsem já, Marie, dobrý.
0: Další Maruška, zdravím vás.
1: Hele, dobré ráno. Já jenom, když se tady mluvilo o tom domovském listě, tak můj tatínek se narodil v roce 1202.
0: Ano.
1: A v Brně a měl ten domovský list. A tehdy, ale jako jsem, ale když jsem mi to říkal, já nevím, že kdo ho má ten domovský list, kdyby se ocitl bez práce nebo v nějaké chudobě, že prostě se vrátí do té své domovské obce a ta žena za povinnost se o něj postarat.
0: Vážně?
1: Takhle jsem to slyšela já, no a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad. Ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
0: No, asi
1: když to
0: mělo...
1: měl někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. A dneska je to, máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle no. lidi, no.
0: No, že jako a... do Dobříše jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
1: A jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy, já ho taky mám z roku z války, takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
0: A důvod?
1: Tak mi vystavili nový.
0: Jako, že byl, dost, no. že byl tak zaprášený, že vlastně...
1: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
0: Ano, ano, já jsem jí dal přes dívku Naomi Keeble, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
1: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
0: Ano.
1: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a měli, ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat rukavicí, a to teda bylo počteníčko, opravdu. Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná. Každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek vzhledem k těm mzdám. A byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Kníha, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
0: No.
1: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to těžko by se našlo to tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
0: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju, a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády a, nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že? I když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mě přišlo docela zvláštní.
1: No proč?
0: Ne, mně to jenom přišlo tak, zvláštní, já nejsem ženatý, já to nevím.
1: No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
0: Ne, já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
1: Ještě když jsem mluvil o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal, vytiskl to jako knížku a nejstarší tady máme z roku 1637.
0: A taky komtesa nějaká, nebo něco podobného?
1: Ne, my jsme byli to domkaři.
0: To znamená?
1: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
0: Jo, jo, jo.
1: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nevzděděli, nebo protože za těch 400 let to asi prošustrovali.
0: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
1: Nic, tohle bylo v Ostrova. v ostrově u Macochy.
0: Jo, takhle.
1: Ty naši předkové.
0: No tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
1: Ano, no.
0: Takže nic. Tam to mělo rychlý spát.
1: No ano, tak. Ale víte co, já zločí se řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky ne.
0: Tak
1: spokojenej důchodce.
0: No tak.
1: Já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
0: No vidíte to, tak aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obličeje.
1: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Ale tak se mějte strašně taky moc hezky a ať se vám všechno daří.
0: No vám tak taky, naschledanou.
1: No, dobrou
0: noc. Kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze, jo, taky jsem jako hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky dobří zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně, pojďme i třeba do Dobřížské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě bota jménem Melichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze 4, nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba. Dynamit. ...731-800-900, zase je to na vás, tak volejte, vzpomínejte, kutejte své myšlenky, svůj archiv, ať už ten fyzický, anebo ten, na který máte zálusk. Ani jsem netušil, kolik z vás si nechává dělat rodokmen, koho to tak hluboce zajímá, kdo byl čím překvapen a vůbec zjistili jste třeba něco, co jste vůbec nepotřebovali číst, nebo co vám teď ještě víc hlodá v hlavě, protože ne všechny informace musí být nebo mohou být příjemné. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo tam, odkud a tak?
2: Vyslavuji rádio Radek z Horského Hradiště.
0: Zdravím vás, Radku.
2: Ano, pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se dopadal jenom do nějakého roku 1850, ale
0: to
2: já bych chtěl...
0: Daleko.
2: Promiňte, ale asi se to možná taky váže k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
0: Ano.
2: Můj tatínek, který už nežije, a když začali nějakých těch, já nevím, 90. letech ty kamery, a tohle z toho mi říkal, Radku, fotografie je věčná. A my máme spoustu prostě albumů a opravdu skutečně, když potom začaly ty digitální fotoaparáty a následně potom i v mobilech, jo, nikdo nic nemá uchované, nebo respektive někdo to má někde uchované. Moje dcera, která už má dneska 33 let, všechno měla někde v notebooku, tam jí klekl ten hardware u toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já ne, 15, tak jsem to dal někde do Kroměří, že nebo že v nějaké firmě, prosím vás, můžete zahránit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahránili bohužel, jo, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, no, že klasické ty standardní fotografie vždycky měly nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, jo, že co mělovinka, tatínek a nevím, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
0: To je fakt.
2: Tímto jsem chtěl pane Macone přispět jako do toho příspěvku dnešního.
0: A já vám děkuju. Děkuju a zdravím vás do Uherského Hradiště.
2: Že opravdu ta fotografie, když se založila to album, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90+, přijdou na návštěvu a otevřou si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má, jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mít zachované ty fotografie, to je velice důležité.
0: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na těch fotografiích je.
2: Ještě promiňte, že vám skáču do řeči, v tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dávala všítky.
0: Jo, já taky mám od toho lidi, přesně, a bojím se.
2: 1998, dovolená tamhle, jo. K tomu dávali ty popisky.
0: A ty umělé růžky černé.
2: Tak to už je úplně nezbyvený malý, jo, a pak už to bylo bez černých růžků, to byly moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macoure, já si myslím, že my jsme asi takhle už, možná jako, že já, mě teď bylo 60, takže vy si pamatujete ještě černé růžky a taky.
0: Já velmi,
2: a oni se
0: velmi.
2: Lidi potvory odlepovali.
0: Co někdy, skoro většina těch růžků se odlepovala, ale bohužel no. Babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky, takže... Takže tak. Radku, děkuju. Jo, přeju vám dobrou noc. Ať se daří, bylo
2: děkuju,
0: to k tématu.
2: Já děkuju, že jsem se mohl vyjádřit.
0: Ano.
2: Pane Macoure.
0: Děkujeme.
2: A všem posluchačům i vám. Hezký zbytek večera a dobrou noc.
0: Taky, dobrou noc.

0: Doslyšenia, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nenechal ujít, když dnes slaví Sedlákovi příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo, nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho. Věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už, že se jim otáčejí i ty nechty okousané, že jakmile slyšíš, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného, a Zlín, jak tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste ve jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem, příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Složenky, vy krávy, zelený, nenožraný.
0: No tak konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu přeje Martin. Martine, děkuju moc a Koli už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnadil a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání, kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No je, to je tak, dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte ještě, ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostávím nadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa. No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, když jsme, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležitý, nic s tím nedělejte, to je tak vzácný, to má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny. Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-český.
0: Jak voní?
3: Takovej, no, je to takový dozlutá, už rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně?
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzni a pak byl bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojář a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo Slaníček a D, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce se odstěhovali ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, prým Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití
3: nádherný.
0: Vůbec, tak užívejte.
3: Na severu, jako ne v Plzni, jako to, je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samej jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové já místní VIP moc. Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba, nevíte, co s nimi, protože muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

Protože jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože přimouřené oko, sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo. Hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost. A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého. Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy, se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď, a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že jste toho tolik namluvil, a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanu umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho, není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít i choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své...

0: doopravdu miluje žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit ti nelze. Císař jest důsledný a zákon jež dal sám nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
2: Ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobiti se všemu? Svěřiti se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže.
1: Hochu.
0: Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
2: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
2: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
2: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baviti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
2: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
2: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
2: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
2: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
2: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haněti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
2: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával? Ty, syn zámožného měšťana, sám neodvislý. Nač se spídil po službě u dvora?
2: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
2: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému

0: úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a býti jeho společníkem.
1: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád, tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí, jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
0: Jak jsi laskav, císařský pane.
1: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch, ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
0: Jsem zvědav, milosti.
1: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
0: Celá noc, o bože, již poslouchám tvoje milosti.
1: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
0: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
1: Pij tedy a dokaž opak. Věř mě dobré a Burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
0: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
1: Jsme povinni milovat ti aspoň bližního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
0: O, miluji, miluji nade všecko.
1: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
0: Ach.
1: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cvíku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
0: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
1: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
0: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy. A tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej sloužím. Můj milý, netuš mnoho, ač chceš, však máš pro koho.
1: Líbí se ti ten pás? Vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
0: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
1: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
0: To co tvá, císařská milosti?
1: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
0: O bože. O bože.
1: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
0: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
1: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
0: Ale co mi zbývalo jiného? Když král Petr tak na mě dotíral již za oponou.
1: On se odvážil?
0: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
1: To máš pravdu, to ne.
2: Ale celkem co zlého na tom mladému, kvetoucímu hochu jako ty? Rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
0: Ale nelíbáme ho.
1: Nikdy?
0: Nikdy, císařský pane.
1: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
0: Ani ta ne.
1: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
0: Ne, ne, ne.
1: Víš, že mohu.
3: Eliško.
0: Pane můj.
3: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
0: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brňanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi, Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu, proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste je laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz skažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: 100 košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marfo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovův ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano. 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolsky, Podolsk Tobolsky,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: Oh, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě oba, paní. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
2: Vy jste...
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádáme foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

Lukas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mamba nu plofiale, mamba nu plofiale, mamba nu plofiale, fiale.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a z díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi si mohli, no, opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohy. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez ten obraz,
3: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
3: Já se odbourám.
4: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říká, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
5: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
6: Tragédie.
5: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připraveni na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míl a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
4: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
4: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího z Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme seberealizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
7: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
6: Já ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno. Občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
7: Jo.
6: Děkuji. To si nevymyslíš.
7: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí a že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
8: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já, jak jsem zhrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte. To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
7: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem napsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tarbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, jo. A lidi říkali, co prej to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.
3: Děkuji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,